0: Noční Jubox.
1: 210 323 323 telefonní číslo sem do studia. No a na telefonu další volající, kdo pak je tam?
2: Dobrý den, tady Honza.
1: Honzo, moc tě zdravím. Co pak děláš takhle v noci?
2: Já jsem tady s mámou na chatě a o můj bože, já se omlouvám, já jsem strašně vystresovaný, já jsem nikdy nebyl na rádiu. Mami, jsem tady v rádiu. A...
1: Nemusíš být vystresovaný, klídeček, co zahrajeme?
2: Já bych poprosil od Michaela Jacksona Beat It.
1: Ano, a komu písničku budeš posílat?
2: Mojí mámě, ona je tady vedle.
1: OK, tak jo, užijte si to. Jo, posílám Michaela.
2: Jo, děkuji.

0: 90. let.
1: Non-stop. Kiss. Radio Kiss. Skapadabadu, pindu,

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Tohle byl Scatman John a Scatman, no a nejen, že můžete volat do studia a přát si nějakou písničku, ale taky můžete posílat hlasovku. A mám tady teď jednu hlasovku od Petrse.
2: Dobré ráno, Lení. Blbost tak hodná, zahrala písničku od Tap Tap, jsem řiditel autobusu. Bylo by to pro všechny kysáky, pro tebe, ať máme dneska pěkný den. Díky moc. Ahoj.
1: Oblíbený song i v nočních juboxech, Tap Tap a Řiditel autobusu, pojďme na to, krásnou noc, kysáci.

dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Za 2:30 Kysáci včera, respektive už předevčírem, a to v neděli, byl v Letňanech koncert Pitbulla. My jsme tady taky rozdávali nějaký lupeny na tenhle ten koncert. No a když jsem viděla různý záznamy na Instagramu, ve storyčkách a tak, jaká to byla show, tak teda trošku lituju, že jsem tam nebyla, protože to muselo být fakt skvělý. No ale co mě jakože bavilo úplně nejvíc je to, jak se lidi jako na ten koncert Pitbulla stylujou, jakože krásný holky a oni si lepějí plešky, berou si kravaty, aby vypadali jako ten Pitbull. Takže mě jako fascinuje, jak on dokáže ty davy těch lidí strhnout vlastně k tomu, aby se vystylovali tak, jak vypadá on, protože co si jako budem povídat, nevím, jestli jako patří úplně k nějakým sexy idolům a tak dále, i když zpívá sexy písničky. Každopádně záznamy z toho, jak je plný metro Pitbullů, tak to mě bavilo opravdu nejvíc. Pokud jste někdo na tom koncertě byl, určitě dejte vědět klidně přes apku Rádia Kiss, pošlete hlasovku, jaký to bylo, jak jste si to užili. No a my zatím pokračujeme Real to Real anebo Armin van Buuren.
1: Rádio Kiss.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: Noční Jubox.
1: Je to tak, kysáci až do 6 hodin do rána vám hrajou písničky na přání a na telefonu je Alča. Ahoj, Álo.
2: Ahoj, Lení.
1: Jak se máš dneska v noci? Práce nebo pohodička?
2: Takový klidnější úterý.
1: Jo, takže nemáš to pracovně nějak tak náročný.
2: No, to bych neřekla, lebo zastupuju teď dvě kolegyně, takže jako mám toho hodně, jo.
1: Takže ale si mákneš, ale dobrý.
2: Jo.
1: Co ti zahrajeme?
2: Ale tak bude to o Tommyho Cashe Espresso Macchiato.
1: Ano, a pro koho písnička bude?
2: Jako vždycky, pro tebe, sluníčko naše.
1: Děkuju.
2: Ahoj.

0: Espresso Macchiato.
1: Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra...

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ještě před třetí hodinou stihneme jednu písničku na vaše přání a píše mi Pepa. Josef. Můžeš prosím zahrát něco z roku 1998? Madonu Frozen nebo All Saints Never či Lunu Bailando? Nechám to na tobě, co zahraješ, hlavně ať se to líbí tobě. Když tak song by byl od Jericha, tak nevím, jestli od Jericha nebo od Pepy. Moc děkuju, nevolej mi prosím, jsem Marot, děkuji za pochopení. No kysáci, tak tenhle ten e-mail je velmi zajímavý, ne, nevolám vám zpátky, nebojte se. Když mi napíšete e-maily, to je na vás, zavolat do studia na telefonní číslo 210 323 323. No ale když je Pepa takovej Marot, tak mu samozřejmě zahrajeme. A vybrala jsem Madonu a Frozen, protože nás čeká poměrně velká vlna veder, tak není nad to se trošičku schladit.

0: Noční juboxy jsou ve své polovině, 1:03 a před námi Captain Jack. Krásné ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, nejenže můžete volat do studia, připomínám telefonní číslo 210 323 323, tak taky můžete posílat přes apku Radia Kiss hlasovky. No a jedna hlasovka tady čeká teďka od Peti.
2: Dobrý večer, mohl bych poprosit k nám do práce do Plzně poslat písničku The Business od Tiësto. Díky a posílám ještě pozdrav do Plzně, do bytu mýho pro manželku a 3 děti. Díky, zatím.
1: Takže Tiësto, Business, skvělá legendární písnička. Pojďme si dát i v dnešních jukeboxech právě teď.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Pojďme na další písničku na vaše přání. Na telefonu je Luky. Luky, slyšíme se?
3: Ahoj, slyšíme.
2: Ahoj, kde to cestuješ? Je vidět, že jsi někde v autě?
3: Momentálně jsem vyrazil s trakem do Praglu vyložit, takže jsem na cestě, no.
2: Jasně, tak hlavně opatrně, co zahrajeme?
3: Bylo by to od DJ Visage, Formule.
2: Jasně.
3: Bylo by to pro všechny řidiče kamionů, hlavně pro mýho kolegu Topinku, doufám, že poslouchá. Ať mu ta cesta dneska daleka úzká.
2: Mm-hmm.
3: A bylo by to celkově pro všechny řidiče a pro tebe.
2: Tak jo, tak super, jdeme si to dát. Jakmile začnu mluvit, tak ti to tam začne šíleně hučet. Takže pojďme rovnou na to, měj se hezky.
3: Taky, ahoj.
4: In 2 Sekunden. Los geht's!
5: Schumacher.

za minutu půl čtvrté ráno, kysáci, pokud právě teďka vstáváte, tak doufám, že budete mít úspěšný den. Blíží se nám vlna veder, teploty by měly v týdnu a na konci týdne sahat až k nějakým 35 stupňům Celsia, takže konečně tady opět máme takovýto pravý léto, možná, že až trošičku moc horko, takže doporučuju dodržovat pitný režim a samozřejmě se trošku šetřit. Doufám, že jako v práci to máte tak nějak co nejlíp přístupný v rámci klimatizace a vzduchu, který je přijatelný. Musím říct, že nám tady ve studiu Radia Kiss je opravdu hej, protože my tady máme klimošku, ale já od té doby, co jsem se vrátila z dovolený, klimatizaci vůbec nepoužívám. Za A nebylo takový vedro a za B dávám dokupy svůj hlas, myslím si, že teďka už je to jako všechno v pohodě, ale bojím se, že jakmile na sebe zase pustím nějakou tu nálož klimatizace, takže zase odpadnu. Takže já se šetřím a vy taky, pokud si zapínáte klimatizaci, tak rozdíl mezi teplotou uvnitř venku by neměl být rapidní. Jo? Pokud je venku 35, tak si nastavte klimatizaci aspoň na 26 stupňů, abyste potom neměli takovej ten teplotní šok. My pokračujeme, připomínám telefonní číslo 210 323 323.

pro kamaráda Honzíčka, kterého potřebujeme rozproudit na cestě do Švýcarska. Zahrajte mu Crazy Frog od Eiffel 65. Tak jo, exofi. Já jsem taky blbá, exlafav. Teď jsem se tady do toho zametala. Prostě Crazy Frog, pojďme si to dát, kysáci. Já vám přeju krásné dobré ráno. No a co jsem vám ještě chtěla říct, že noční jukeboxy až do 6 hodin do rána jsou tady pro vás, tak si je užívejte. What's going on?

0: Vánoční Jubox.
1: Ještě před čtvrtou hodinou stihneme jednu písničku na vaše přání. Čeká tady hlasovka od Honzy.
2: Dobré ráno, Leníčko, tobě do studia. Už tady, asi tady slyšíš pípat ještěrky, jasně, jedeme tady na skladě o dvou od rána. Tak chtěl bych nechat zahrát něco rychlého, třeba od Karmy nebo od Verony. Nechám to na tobě výběr pro všechny kysáky, pro kamionáky, pro všechny, kteří jsou už od rána na nohou, stejně jako my. Díky moc a hezký den všem i tobě. Ahoj, Honza.
1: Tak Honzi, vybrala jsem Karmu, sedám daná taková naprostá klasika, tak si to pojďme dát a krásný den těm, co právě třeba teďka vstáváte do práce.

0: Dobrou noc nebo dobré ráno, jsou přesně 4 hodiny a ladíte noční juboxy s Laňkou.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Až do 6 hodin do rána jsem tady s vámi, kysáci, noční jukeboxy jsou v plným proudu. No a na telefonu je Honza. Ahoj Honzo.
3: Ahoj Kylení, ahoj, ahoj.
2: Moc tě zdravím, co ty takhle brzy po ránu? Už někde pracuješ nebo máš pohodičku?
3: Mám takhle pohodičku, užíváme si doma, tak posloucháme Rádio Kiss s mým kamarádem, který si říká zrovna Dveník, takže užíváme si.
2: No tak ideálka, super, co ti zahrajem?
3: Vybrali jsme si s mým kamarádem skladbu od Romana Anděla Udoveckou, jakož ano. Je to prostě naše oblíbená skladba, tak prostě musíme mít takovou tu krásnou chvilku na Romana Anděla.
2: V rámci rubriky Lepší než originál, ok, a pro koho to bude ta písnička?
3: Samozřejmě bude to pro všechny kysáky, pro všechny, co aktuálně musí pracovat, tobě do studia a taky pro noční letku.
2: Tak jo, tak si to jdeme dát a já ti přeju, ať hezky užíváš volníčka a hezký zbytek noci a dobré ráno.
3: Jo, tobě taky, ahoj, ahoj.
4: Ľudia, sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jesť ho.

0: Noční Jukebox.
1: Skutr a kolik stojí ryba? Klasika, která samozřejmě v nočních jukeboxech nesmí chybět. Můžete si zavolat o svoji oblíbenou písničku do studia 210 323 323. To je to kouzelný telefonní číslo. No a nebo můžete přes apku Radia Kiss poslat hlasovku, jako poslal Míra.
2: Dobré ráno, Lení. Prosím, zahraj mi tam mandraže. Lerá se žena pro všechny kysáky, láme tebe do studia, pekaře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
1: Tak se musím přiznat, že mandraže a hledá se žena jsem opravdu dlouho neslyšela, takže pojďme si to dát v dnešních nočních jukeboxech právě teď na Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. 4 minuty po 5:30, kysáci, a jdeme na další písničku na vaše přání. Připomínám, že nejen, že můžete volat do studia, ale taky můžete posílat hlasovky. No a jedna hlasovka je tady teďka od Marčelína.
2: Ahoj Lení, poprosil bych tě zahrát Juice Viga. Bylo by to pro mýho taťku Míru, pro mý 2 vrážky, Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Horáka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Páju Zláku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Uřvanýho Valenťáka, pro Pepika Hamplika a pro naši celonoční letku FCC Regios, taky pro tebe a pro všechny kysáky, ať všichni už dobře dojedeme, ať nám to všem utíká. Díky, Marčelíno.
1: Marčelíno, moc tě zdravím, přesně tak, ať vám to utíká, pokud jste ještě někde v práci na noční, a jdeme na Juicy Wiggle.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Před 5 hodinou stihneme ještě jednu písničku na vaše přání. Na telefonu je momentálně Petr. Ahoj Peťo.
2: Ahoj Lení, dobré ráno.
1: Taky ti přeju hezké ránko. Co ty, vstáváš do práce nebo už jsi někde na cestách, na noční?
2: Já už jsem na cestách.
1: No tak a čeká tě dlouhý den dneska?
2: No, tak do 2-3 maximálně počítám.
1: Tak držím palce, ať ti to rychle uteče. A jakou Děkuju. Písničkou tě potěším?
2: Bylo by to, jak jsme se domluvali, Bon Jovi, It's My Life.
1: Mm-hmm. Je to tvůj oblíbený song?
2: Ano, je to můj oblíbený song.
1: OK, a pro koho to bude?
2: Hele, bude to pro věk narození nám dneska a vlastně pro všechny dnešní oslavence. No.
1: Ježíš, tak to všechno nejlepší k narození nám ti přeju.
2: Děkuju.
1: Super, tak jo, a myslím si, že dost výstižná písnička právě takhle v narozeninovej den, co?
2: No, určitě.
1: Dobré, tak jo, Bon Jovi, It's My Life a všechno nejlepší ještě jednou.
2: Já děkuju moc.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Pět hodin ráno a noční jukeboxy vstupují do poslední hodinky dnešní, tak si to pojďme společně pěkně užít.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Je to tak, ještě v této hodince vám budu dělat radost a zahraju pár písniček podle vás. No a na telefonu je teďka Pavel. Ahoj, Pájo.
2: Ahoj, zdravím.
1: Taky tě zdravím, přeju ti hezké ráno. Co pak děláš? Jseš v práci na noční nebo čeká raní?
2: Dá se říct, že už budu končit taky s tebou, protože jezdím s nadměrama a zbývá mi necelá hodinka, kdy už to budu muset odstavit a udělat pauzu zase až do večera.
1: A dejš si trošku chrupnout, jo?
2: A půjdu se prospat trošku.
1: No hele, já už se dneska taky moc těším, musím se přiznat. A co si takhle teda zahrajeme na tu posledních pár desítek minut práce?
2: Jak jsme vybrali společně od toho Fugees tu písničku?
1: Killing Me Softly, naprostá klasika. A pro koho to bude?
2: Pro všechny, co jsou na těch cestách a pro ty, co tahají ty velký náklady. A ať to dobře dotáhnou a ať jsou všichni v pohodě na cestách.
1: Tak jo, jdeme si to dát, já ti přeju, ať to ještě doklepeš a měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju taky, ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Pojďme se taky podívat na vaše hlasovky, které můžete posílat přes apku Radio Kiss. Jedna hlasovka od Pavla.
2: Ahoj Lení, přeji krásné dobré ráno tobě i všem kysákům a poprosil bych zahrát pro autobusáky, kteří teďka právě zajišťují dopravu v Praze, v MHDčku, a chtěl bych zahrát Som Slovenka. Nevím přesně, jak se to jmenuje, ale si poradíš. Děkuju, Pavel. Ahoj.
1: Emily, Mark Vos a Slovenka, pojďme rovnou na to. Krásné dobré ráno, kysáci.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, 5:30 ráno a my jdeme na další písničku na vaše přání. Je tady taky hlasovka od nějaké ženy, a to od Martiny.
2: Ahoj, prosím tě, zahraj Venga Boys, We Are Going to Ibiza. Bylo by to pro všechny kysáky a všechny, co řídí a jedou domů nebo do práce. Díky moc.
1: Jojo, bejvávalo, je to 3 týdny, co jsem odjížděla na Ibizu, na dovču, hned bych se tam vrátila, tak se pojďme přenést aspoň takhle v noční čuboxech.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Právě dohrála Katy Perry Last Friday Night, no a hlasovka od Vlastíka.
2: Ahoj, ahoj. Zahrala bys mi, prosím tě, nebo nám, vlastně všem kysákům od Enigmy Return to Innocence. Všichni to určitě dlouho neslyšeli. To je mi stoprocentně známo. A ty taky. Hezký den, ahoj.
1: No, když myslíš, že to kysáci neslyšeli, tak si to jdeme dát?

0: Noční Jukebox.
1: Za 11 minut je tady 6. hodina, to znamená, že noční jukeboxy jsou pomalu a jistě u konce a já jdu splnit poslední dnešní přání.
2: Dobré ráno, Lenko. Tady Petr ze Záhora, druhé strany Moravy a chtěl bych dát zahrát nějakou pěknou farmářskou písničku pro všech, který robí v zemědělství a hlavně pro tých, kteří se starají o kravičky, tak jak já, a zároveň pro kolegu, který dneska má se mnou šichtu.
1: Tak já jsem přemýšlela, co dát farmářskýho, tak si pojďme dát na závěr Rednecks a Spirit of the Hawk. Radio Kiss.

0: A kdo začne? Kdo
1: já začne? Na tebe takhle koukám, tak si říkám, kdo z nás začne dřív.
0: Přátelé, Lenka to tady táhla celou noc váma. Já tě slyšel, když jsi začínala vysílat a když jsi končila vysílat teďka.
1: Takže jsi spal málo, Marťo, teda.
0: To je přesně ono, to je přesně odhalení té dnešní noci.
1: Tak to budeš mít náročný ráno, ale pevně věřím, že dostaneš energii během.
0: Je to tak, je to tak. Tři energetiáky. Koukám, že tady ještě nějaký zbyly po dnešní noci, takže ale to dorazím.
1: Ne, já měla jenom jeden, ale zeptám se tě. Ptala jsem se dneska kysáků, jakou písničku mají jako svoji srdcovku, kterou můžou slyšet po 150. ale pořád ji milujou.
0: A ty jsi to psala na svůj Instagram, kterou máš ano. Ty, Robbie Williams.
1: Ano, protože, feel, přesně tak.
0: Já teďka jedu na Robbie Williams do Bratislavy, takže se říká, to je super, protože já mám taky Robbieho jako srdcovku.
1: Aha, vidíš to.
0: Ale od něj mám asi Strong.
1: No, to je taky dobrá.
0: Taky krásná, no. To jsou takový ty 90.
1: Přesně, já začátek si to úplně vybavuju, úplně tohleto nejvíc, no, takže to jsme tak jako řešili v noci.
0: Takže to se, a co posluchači mají rádi?
1: Hele, spoustu, překvapil mě jeden posluchač, jen pár dní, Hanička Zagorová a pan Harapes.
0: Fakt?
1: No.
0: Tak to je vyloženě písnička z našeho repertoáru. To se dneska musíme zahrát aspoň každou hodinu.
1: Dala bych to, Marťo, takhle tak, po ránu.
0: Že by se pana Harapese, že by jsme dali.
1: Tak to mě hodně překvapilo. Potom tam bylo Now We Are Free, krásná písnička, Bon Jovi, It's My Life.
0: No vidíš to, tak naši posluchači mají vkus a to je důležitý.
1: Přesně tak.
0: Tak Leni, krásný den a posluchačům obzvlášť.
1: Krásné ráno.

0: KIS počasí.
1: Úterý přinese slunečné počasí a tropické teploty. Čeká nás převážně polojasno, přechodně může být oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Kabinet schválil návrh na převody vozidel online bez návštěvy úřadu nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a na výdejní místa. Vláda dál schválila, že povinnost zpracovávat nefinanční výkazy se omezí na zhruba 100 největších firem z dosavadních 2000. Kabinet naopak odmítl rozšířit zákaz prodeje v maloobchodu i na další svátky. Na pobřeží Peru právě vrcholí zima, v metropoli Limněji ale téměř nic nepřipomíná. Teploty jsou místy až o 10 stupňů vyšší než obvykle. Padají rekordy denních maxim i minim. Příčinou je nezvykle teplý oceán v důsledku rychle zesilujícího jevu El Niño. A teď zpátky domů.
2: V srpnu začne oprava silnice mezi Odolicemi a Skršínem na Mostecku. Auta budou v opravovaném 3-kilometrovém úseku jezdit kyvadlově. Práce potrvají do listopadu. Součástí prací bude také úprava a výměna části vozidel, pročištění příkopů a propustku pod sjezdy, což zlepší odvodnění silnice. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. O první ligové body se tak Artis pokusí v sobotu na Slovácku, se kterým na jaře dvakrát jasně prohrál v baráži. Do ligy se pak dostal administrativně po vyloučení Karviné za ovlivňování zápasů. To byly zprávy v 6 a teď už Martin Hovorka a ranní KIS.
3: Je to tak, dnešní ráno je na svém startu, odbyla 6. hodina, dáme si Fun Factory, dobré ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

0: mám pocit, že dneska to úplně všem sluší. 28. červencové ráno. Tak přátelé, jednak samozřejmě to slušelo Lence, která tady s vámi byla celou noc. Pak to sluší další zprávařce Terce Jandové, která za malý moment opět přinese další čerstvé zprávy. Když se podívám z okna, začíná svítat, tedy sluší to i dnešnímu dni a ono to sluší i našemu novému kávovaru. My máme totiž tady v kuchyňce, v rádiu, nový kávovar, přátelé. A to je vlastně radost, takový benefit tady od našeho zaměstnavatele. A ten tomu kávovaru, to je opravdu fešák, to musím říct. A ještě jsem tam neochutnal novou kávu. To teda, ještě nevím, jestli to dělá dobrou kávu, ale podle toho, jak to vypadá, tak to musela být drahá mašina a to bude dobrota. Každopádně, jak se máte vy po ránu? Já už jsem se vykecal, teď se vykecáte vy. Kdo pak je na druhé straně? Haló?
1: Dobré ránko, Marty, tu Juraj, čauko, kakauko.
0: Tak dáme si první tři takové ohlasy dnešního rána, první tři telefonáty nového dne. Ty jsi první. Prozrať, jak se máš.
1: Perfektne, skvěle, jako vždycky. Keď ťa počujem, tak to je nádherné. A mám pocit, jako keby bol víkend.
0: No, opravdu, a není víkend, je úterý 28. července.
1: Já musím do roboty do chvíli. No.
0: A máš to jako na dlouho dneska?
1: Á, do tretej a pak zase doma robiť. No.
0: Pak manželka rozdá úkoly.
1: No, tiež.
0: To znám. Říkáš si, už jdu domů, už je to dobrý a přijdeš a máš tam seznam a říkáš si, doprčíš, že jsem radši nebyl v práci.
1: Já ten seznam mám už od začátku roku.
0: To je taky klasické. Hele, já obraz od Vánoc jsem ještě nepřidělal, buď v klidu. Ale pozor, už jsem koupil hmoždinky, ale tedy už jsem se posunul, už jsem koupil za 30 korun hmoždinky.
1: To je dobré, teraz ještě vrtačku, tak.
0: Ještě dát vrtačku do elektriky, to bude další, samozřejmě posun. A potom vyznačit ty dvě dírky a pak tam vrtnout, víš? Jestli bylo nebo jednodušší koupit 20 háčky.
1: No, to těž, alebo to tam rovnou na mamuta nalepit, ne?
0: Nebo tak,
1: nemusí vrtat.
0: Vidíš, tak jsme si dali hobby okénko, tyjo, hobby okénko. A ty jsi jako takovýhle hobík, nebo jako se v tom moc nevyznáš?
1: No, tak som troška, keď mám statok, vieš, a trošku takový hospodárku, tak to ja si musím troška vystačiť
0: tam to sám. Bude. Ja ešte, že umělá inteligence, tam mi poradí, jak veľkou hmoždinku a tak. Ja to mám takhle. Tak se mě krásně, díky za telefon.
1: Ještě keby za teba navrtala. Ještě,
0: nebo, že by si přijel to udělat za nás, člověče, za mě.
1: No, tak pošli adresu.
0: Každopádně díky za telefon, ahoj.
1: Já těž, čauko, kakauko.
0: Podíváme se ještě na další linku, kdo pak je s námi po ránu, kdo stává s kysem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak se jmenuješ?
2: David.
0: Davide, ahoj. Co ty, jaký máš úterý?
2: Docela dobré, dobře jsem se vyspal, jdu do práce, zakusím práci, takže dobré.
0: Tak jo, tak je to utíká, děkujem, ahoj, že se s náma.
2: Čau.
0: Muzika, ta nesmí chybět po ránu na kysu. Tak jestli jste právě teď na cestě do práce, ať vám cesta utíká, ať dojedete do svého dnešního cíle v pořádku. A tady už je skupina Get Far a písnička Radio. Hezké ráno.

7:15. Posloucháte Radio Kiss. Včera přes den a dneska v noci byla poslední možnost vyvětrat naše byty, protože dneska už rtuť na teploměru půjde ke 30 a už se budeme opět zahřívat a vozítřka opět hoříme, protože bude, já myslím, že 35 dokonce říkali. To samozřejmě všechno probereme s naší zprávařskou Terkou, která má pod palcem počasí také. A já se dívám z okna, ono se to jako leskne, protože nějak vychází sluníčko. Připadá mi, že dneska je takový to ráno, jako ve slunce seno. Jak paní Rásková vylezla z toho okna, se rozlídla od té vesnice, koukala na to sluníčko a zpívala. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da. Se letní prázdninové ráno, jako ve slunce seno, tak jsem si říkal, mám takový nápad, jo, že bychom zavolali pana Trošku, režiséra, a zeptali se ho, jak natáčeli tenkrát v 80. letech tento fenomén, tady tu filmovou kultovku. Mě zajímalo, jak vlastně zařídil pan Troška, že vždycky, když natáčeli, nebo v tom filmu, že je vlastně hezky, jak zařídil, že bylo vždycky hezky při tom natáčení. To se zeptáme. Tak za malý moment, jo?

0: Přátelé, to dnešní ráno a i dnešní den bude takový, jaký známe z filmu Slunce seno, bude sluníčko. Tak zavoláme pana režiséra. Jako ve 6:45 ráno mít v rozhlasovém vysílání pana Zdeňka Trošku, to se podle mě ještě v českém éteru nepoštěstilo, tak teďka se to snad prolomí. Tak snad nám to vezme pan Troška ve 6:45 ráno, uvidíme. Ty, já jsem zvědavej.
1: Ano.
0: Dobrý den, u telefonu Martin Hovorka, mluvím s panem Troškou.
1: Ano, u telefonu.
0: Já vám volám z rádia KIS, měl byste minutku dvě.
1: Ano.
0: Dělám teďka vstup do rádia a mluvím, že takový počasí, jako bývalo ve filmu Slunce seno. Takový to hezký a tak dále. A já, napadla mě na vás otázka, jestli někdy vlastně vůbec jste měli ošklivo, když jste natáčeli Slunce seno.
1: No jistě.
0: Protože v tom filmu vlastně člověk má pocit, že je jenom hezký počasí, že vám to počasí buď to vyšlo, anebo jste na něj čekali.
1: Čekali. Třeba můžu říct, že když jsme točili pohádku Pekla štěstí, tak to bylo nejhnusnější a nejdeštivější léto od stvoření světa. To bylo strašné, protože to nemohli natočit. Pořád lilo. Já jsem dokonce mnohé scény, které byly původně ve scénáři psány ven, na hrázi Vínka nebo na Palouk, tak jsem přepisoval dovnitř, upravoval, aby se to vůbec mohli natočit.
0: A když se točili Slunce seno, tak to byly jako letní, takový ty léta opravdu, že bylo hezky, anebo jste museli počkat a přehodit to natáčení a tak dále?
1: Tam jsme měli většinou krásný počasí, to nás pánbu miloval, jak se říká, ale jako taky jsme museli čekat, až vyleze sluníčko. Natvičili jsme to pod mrakem, pak jsme seděli a čekali jsme, až vyleze slunec. No a napočilo se to.
0: Tak já vás nebudu dát zdržovat. Díky moc jen tak za takovýhle krátkej pozdrav a ať se vám daří. Díky, hodně zdravíčka přem.
1: Je to krásný, je to krásný všecko.
0: Naslyšenou.
1: Naschle. Morning. Ranní KIS. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte Radio Kiss, také jste si všimli, že lidé nosí z lesů plné košíky hub. Není to úplně všude v České republice, je to jenom někde. Vlastně Česká republika, řekněme, je rozdělená jakoby vejpůl čarou. Na východ tam těch hub moc není, na západ spoustu. Já jsem sledoval své známé, kteří bydlí na Chomutovsku, a dle toho, co dávají na Instagram, tak zejména západní nebo severozápadní Čechy se staly rájem houbařů. Dokonce v některých místech nacházejí lidé hřiby téměř pod každým stromem nebo za každým stromem. Zároveň ale hub v lesích už ubývá, ale každopádně, pokud to máte třeba, dejme tomu jako já, že ty houby v tom lese prostě nevidíte, jdete s tím košíkem a nevidí, všichni ostatní mají plný košíky a vy, tam jsou jenom listí, prostě tohle, ale pak když vám řeknou tamhle, tak najednou vidíte, zpozorníte. Takže přátelé, teďka ale by se to mohlo povést i bez nápovědy. Já si myslím, že teďka je to i bez nápovědy, takže pokud se vydáte Chomutovsko, Krušní hory, tak neprohloupíte, ale specialisté na sběr hub tvrdí, že dobré podmínky jsou i v Krkonoších, Orlických horách a nebo dokonce i v části Šumavy. Tak se můžete vydat tímto směrem. No a pamatujte na jedno houbařské moudro. Všechny houby jsou jedlé, některé však jen jednou.
1: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice, problémy hlásí právě teďka dálnice D5. Jdete-li po ní na Plzeň, tak na 34. kilometru hořel nákladák a je zde část dálnice neprůjezdná. Jsou problémy také na dálnici D1, jdete-li právě teďka od Zlína na Brno, tak na 265. kilometru máme poruchaný vůst po dopravní nehodě. Jestli i vy máte informaci z té vaší ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: osmdesátském stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
1: Úterý přinese slunečné počasí a tropické teploty. Čeká nás převážně polojasno, přechodně může být oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda schválila vymezení takzvaných akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než předpokládal původní plán připravený minulou vládou. Kabinet omezil rozsah území určeného pro možné zrychlené povolování větrných elektráren na zhruba 11% původně navržené plochy. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zatímco boje mezi Spojenými státy a Íránem po předchozí sérii vzdušných úderů ustaly, americký prezident Donald Trump na sociální síti zveřejnil řadu dalších obrázků, vytvořených umělou inteligencí, které zobrazují ničení íránských lodí a energetické infrastruktury a jejich převzetí americkou armádou. Bizarních AI obrázků na různá témata zveřejnil šéf Bílého domu během několika hodin desítky.
0: Sport.
1: Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino se ohradil proti kritice, které čelil během uplynulého mistrovství světa. Švýcarský funkcionář považuje turnaj ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku za velký úspěch a skvělou podívanou. Uvedl to v příspěvku na Instagramu a na webu FIFA. To byly zprávy v 6:30, příjemné ráno.
2: Ode mne hezké dobré ráno, také tu máme dneska nabitou kasičku. 7000 korun pro vás už za půl hodiny ve hře 7 v 7.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Prodigy. Ladíte Kiss, je pár minutek po půl sedmé. Dnes je poslední den na dlouhou dobu, kdy rtuť teploměrů, nebo kdy ta částka, na kterou se vydrápe rtuť teploměrů, ta cifra, začne dvojkou, protože od zítřka už tam bude na teploměru ta teplota začíná trojkou, možná i čtyřkou, protože třicítky i možná čtyřicítky nás čekají v těch následujících dnech. Naše paní posluchačka Bohuslava včera vyhrála 7000 korun ve hře 7-7. A co říkala bezprostředně po výhře, tak to vám nabídnu, pustím už za malý moment v našem vysílání. Now.

0: Hezké dobré ráno. Je 6.40 a zhruba za 20 minut bude opět ten okamžik, kdy zavoláte, my hodíme kostkou a na základě toho, kolik padne na kostce, tak vy získáte peněz. Kdyby náhodou, jako včera nebo dokonce v těch předchozích dnech, protože jsme včera měli hat-trick, padla šestka, tak je to opět za 7000 korun. A tím chci vlastně navázat na to, co se tady dělo ráno včera na KISu. Dovolala se paní Bohunka a získala 7000. Tak jdeme na to.
1: Ano.
0: Bohunko, padla šestka!
1: Ne! To je krása!
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Ano, Bohunka, stačila dodat v našem živém vysílání. Teda to je krása! Pak jsme se rozloučili a jela muzika. A já jsem si s paní Bohunkou ještě povídal mimo éter a ptal jsem se jí, jaké jsou její první pocity, dojmy poté, co se jí naplnila, nafoukla peněženka o 7000 korun.
1: No ohromné, krásné, velice nepopsatelné. Opravdu je to něco úžasného, co vy děláte a dáváte nám jako možnost. Že to je opravdu takovou dobu. Já říkám, to není možné, tam se nedovolí. Já jsem vytočila číslo a hned jste se mě ozval.
0: A řekněte mi, co si koupíte, čím si uděláte
1: víte
0: radost?
1: Co? Já už super babička, já už mám dost roku, ale mám pravnoučátka 3 a v sobotu Kubíček svátek, včera jsme ho oslavili, takže bude dáreček, který jsem mu zaplatila. Tak a ten nejstarší pravnuk má 16 roků, 10. srpna, tak jsme mu koupili dárek, takže bude na ten dáreček.
0: Tak přejeme krásný den, hezké dny, hezké léto. Naslyšenou.
1: Je to ohromné. Moc ráda, moc vás pozdravuju, mám moc vás pozdravá. Ráda vás poslouchám.
0: Máme radost, že vám můžeme dělat radost. Tak opět 7, další kolo hry 7-7.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Milujeme muziku, 90ky obzvlášť, a toto je důkaz, skupina Venga Boys v 6.42.

0: show.
1: Ranní show.
0: A 6:45 ráno a já jsem si říkal, že bychom také měli zasadit do našeho ranního vysílání a ranní shot pecku, která nás všechny nadzvedne líp než jakýkoliv kafe ranní. Možná máte třeba nějakou jinou variantu, jak se spružit, ale každopádně muzikou, tam si myslím, že se shodneme úplně všichni, protože kysáci milujou muziku a kordyš je dobrá. A já mám teďka pro vás vyložený ranní shot, protože vzejde z 90. let, kdy jsme tancovali po roce 95 na písničku Dupy Dup, to je projekt Me and My. A teď si představte, že tahle slavná pecka z 90. po 30 letech se dočkala nové verze, nové úpravy. Chris Black tomu dal nový kabát pro rok 2026 a já vám tady tu verzi nabídnu právě teď. Takže kysáci, dobré ráno, toto je ranní shot pro 28. červenec a doufám, že už za malý moment se budete díky tomuhle hitu vznášet v oblacích, nebo minimálně nad pracovním stolem.
1: Ranní show.

0: Dupidup od Me and My a speciální verze pro letošní rok od Chris Blacka. To je ranní shot. Za malý moment 7000 korun v banku a také na telefonu Roman Angel. Náš ranní showman. Počkejte si.
1: Ranní Kiss.
2: Ranní Kiss.
1: Každý všední den
3: od 6 do 10.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na rádiu Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
4: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď jednou. Rozdali jsme přes 500 000.
2: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
3: Kiss. Rádio Kiss.
2: Be happy.

0: Ještě předtím, než si dnes zahrajeme hru v 7-7, tak nás pozdraví ten, který už 20 let budí národ z ranního kysu. Roman Anděl. Aktuálně na dovolené, ale je to taková ta poctivá, skvělá česká dovolená, kterou prostě chce zažít každý. Řekněte sami, ráno se probudit ve vodáckém kempu, rychle obstarat snídani pro celý zbytek rodiny, než se zbudí, teď procházíte tím kempem v té rose, mlha nad řekou, prostě to chcete zažít. A právě tohle zažívá na Vltavě Roman Anděl. Ahoj Romane.
1: Dobré ráno, kysáci, Martine, tak vstávání do kysu skoro 20 let přináší stejný švar. I když je volno, tak člověk by mohl spát, ale nejde to. Tak tady chodím už půl hodiny po kempu. Vodáci se pomalu probouzejí, je nás tady teda opravdu hodně. Všichni natěšený na dnešek, protože počasí bude topový a uvidíme, co řeka. Ale vypadá to, že to docela teče, takže to bude v pohodě. Tak vás všechny zdravím od Vltavy a hezký léto.
0: Krásné ráno, nejenom Romanovi, ale vám všem, kdo si užíváte dovolenou. Za malý moment, další kolo hry 7-7.

0: stal se hat-trick, protože ve čtvrtek, v pátek i v pondělí padla šestka a nadělovali jsme po 7 000. Tak si pojďme popřát, aby se také dnes dovolala další paní Bohunka, tak jako včera, protože ta byla úžasná, tak uvidíme, komu uděláme radost dnes. Nemusí to být 7 000 korun, může to být nějaká nižší suma, ale věřím, že vás to potěší.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Teď ale míříme na silnice, jsou problémy na dálnici D1 u Brna. Ve směru na Ostravu došlo na 194. kilometru k nehodě nákladňáku se zvěří. Tak tady bude doprava asi hodně housnout. Aktuálně je ucpaný také Pražský okruh, a to v okolí Ořechů. Kolony jsou jak od dálnice D1, tak od dálnice D5. Ucpaná je také D7 směrem na Prahu. Důvodem je zúžení u letiště, to zdržení je kolem 10 minut. A dávejte pozor také na hlavním tahu Šumperk Svitavy. Za Štíty se právě teď vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozidel. Pokud máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
1: Radio Kiss počasí.
2: Úterý přinese slunečné počasí a tropické teploty. Čeká nás převážně polojasno, přechodně může být oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Hovorů na nouzovou linku Ministerstva zahraničních věcí pro české občany v cizích zemích přibývá. Za první tři týdny července jich bylo 437. Vedle nouzové linky funguje i ta informační. Uvedl to ředitel konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí Pavel Pešek. Linka funguje 24 hodin denně a je dostupná po celém světě. Oblíbený chorvatský ostrov Hvar zasáhla v neděli odpoledne silná meteotsunami. Moře během několika minut zaplavilo pobřežní promenády, restaurace i kavárny a následně prudce ustoupilo. Ve stejné době vyděsil turisty na ostrově Chiovo také vodní vír, který se objevil jen několik metrů od pláže. A teď zpátky domů.
3: Obyvatelé rekreačních docks letos poprvé rozhodovali o využití části městských peněz v rámci participativního rozpočtu. Radnice dostala 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. 2 vítězné projekty chce uskutečnit příští rok. Dodejme, že novinky vzniknou v Zámeckém parku a na plážích Máchova jezera. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport.
2: Na českých silnicích se letos opět ukážou známí cyklisté. Necelé 3 týdny před startem odhalili organizátoři Czech Tour první potvrzená jména. Doma se představí třeba Jan Hirt, 6. muž italského Gira z roku 2022. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už vám držím palce. Je tady soutěž 7 v 7.
4: 7 v 7.
5: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
4: 210 323 323.

0: Shut Up, slavný hit z 90. let. Naopak, já budu chtít, aby mluvil náš dnešní soutěžící ve hře 7-7. To je Vašek. Dobré ráno, Vašku.
1: Ahoj, ahoj, Martine.
0: Vašku, jsi připraven?
1: Ano, ano.
0: Tak jdeme na to, spustíme to.
2: Bylo 7 hodin ráno a na Radio Kiss začíná soutěž 7-7.
0: A to mi, Vašku, řekni, slyšel jsi včera, jak se dovolala paní Bohunka?
1: Ano, ano.
0: Jakou měla radost naše paní posluchačka?
1: Obrovskou.
0: Obrovskou, veď? Úplně mě to dojalo, člověče, včera úplně u srdéčka jsem se držel, jak to bylo hezký. Tak uvidíme třeba podobný příběh, dneska užijeme s tebou, zažijeme s tebou. A já věřím, že jak podle hlasu si myslím, že ty by si měl radost, i kdyby padlo nějaké nižší číslo,
1: to
0: co?
1: Určitě.
0: Odkud ses mimochodem, Vašku, dovolal?
1: Od Mělníka.
0: A trávíš dovolenou nebo máš pracovní den?
1: Ne, mám dovolenou.
0: Tak ideálně. Hele, k dovolený, to byste mohli celá rodina na zmrzlinu dneska.
1: To bychom mohli, no.
0: To byste mohli.
1: Nebo nějakou dobrou, nějakou dobrou véču. Co?
0: Véča, vidíš to, no. Během prázdnin, během dovolené, vyrazit na véču. To se hodí, přesně tak. Tak prosím tě, já teďka beru do ruky tu kosku, která vlastně včera, na které včera skončila ta šestka. Akorát jí beru do ruky, jak tady ležela celý den, celou noc, tak pořád vlastně z ní kouká ta šestka ze zhora.
1: No, tak doufám, že to tak bude.
0: Tak já ji vlastně ve stejném jako režimu teďka chytnu a hodím ji do té věže, ona se nějak protočí a uvidíme, jestli tam ta šestka zůstane nebo jestli se něco změní, jo?
1: Jasný.
0: Ale počkej, a beru i telefon, abych to zaznamenal, abychom měli důkaz. Tak počkej. Jseš připravený, Vašku?
1: Jo, jsem.
0: Jseš napnutý?
1: Jsem. Jak?
0: Jak? Tak jak, jako chceš, jako co? Jako struna?
1: Jako pro vás.
0: Pro vás. Tak prosím tě, vteřiny nás dělí od dnešního verdiktu. To letí. A já si myslím, že budeš spokojený, protože tohle bude dobrá véča. Za 5 000 korun padla pětka.
1: Tak super.
0: To bude nějaká možná i s předkrmem, i možná se zákuskem, viď? Něco, jaký moučníček určitě. Proběhne potom, viď?
1: Určitě.
0: Tak jo, posíláme 5 000 korun, užívej dovolenou. Děkuji. A pozdravuj celou rodinu. A děkujeme, že jsi s námi dnes vstával a že jsi s námi.
1: Tak jo, díky, tak jo, čau.
0: Ahoj.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
2: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: představte, milí posluchači, že i v Mexiku už vědí, že jsme rozdali dalších 5 000 korun ve hře 7-7.
1: Ne, nazdar Marťas, my jsme vás ladili celou dovolenou z Mexika, to byla pecka, já měl Wi-Fi i v moři, hej, to bylo neuvěřitelné.
0: Ty jo, tak se klidně i vy ozvěte, odkud nás ladíte, kde posloucháte to naše prázdninové vysílání, protože nás zajímá, v jakých koutech světa jste naladili Radio Kiss. Nicméně za námi je dnešní díl, dnešní kolo hry 7-7. Po včerejších 7 000 dnes rozdáváme tisícovek 5. Získal je náš posluchač Václav, který má ohromnou radost. Říkal, že vezme rodinu na nějaký pěkný dovolenkový prázdninový oběd či večeři. Tak každopádně nechte si šmakovat i vy na dovolené k té dnešní snídani. Je 7:45. Už se možná stává, aby se stihla dát deka a lehátka a deštník někam na dobré místo k moři. V každém případě, pokud se vydáváte autem do Chorvatska, mám pro vás jednu novinku, která se vás bude 100% týkat. Za malý moment jsme zpátky.
2: Morning. Ranní Kiss. Každý všední den od 6.

0: Radio Kiss, 7:45 ráno, navrch ještě 3 minuty. Před malým momentem jsme tu měli pozdrav z dovolené z Mexika. Ano, i tady máme naše posluchače. A spousta z vás, kteří právě teď posloucháte, jsou třeba na chorvatské dálnici a míří na chorvatskou dovolenou, chorvatskou koupačku. A já tady mám jedno důležité varování pro vás všechny, kdo se letos chystáte právě do Chorvatska. Nebo tam už třeba jste. Letoviska na Makarské riviéře zavádějí od srpna nový ekologický poplatek. Jedná se o takzvanou stínovou daň. Týká se turistů, kteří si ráno zabírají nejlepší místa na pláži tím, že na ně lehátka rozprostřou, své ručníky a odejdou. Nově bude plážová patrola tato místa monitorovat a pokud u ručníku nikdo nebude déle než 30 minut, majitel dostane pokutu 20 euro. Výjimku mají pouze ručníky, kteří jsou vyrobené z certifikované biobavlny a mají na sobě QR kód o zaplacení plážového mýtného. Tak dávejte pozor.
1: Ranní Kiss od 6 do 10.

vámi je Radio Kiss. Víte, co nás, milí posluchači, čeká za malý moment. Pokud jste poslouchali včera, tak víte, co přišlo po půl osmé. To se tady u nás ve studiu objevila naše filmová expertka s takovou, řekněme, prázdninovou rubrikou. Já jsem tu rubriku, konečně jsem našel název, konečně mám název. Letní prázdninová promítačka, nebo ještě lepší, letní kino Katky Čepelíkové. Každopádně právě teďka je taková ta doba, kdy se rádi koukáme na staré české letní komedie a po půl osmé opět představíme nějakou další českou letní filmovou klasiku. Kačka dá několik indicí a na vás bude odhalit film či seriál, uvidíme. Každopádně včera jsme to odstartovali tento týden s klasikou Léto s kovbojem, tak se jmenovala ta filmová klasika, kde zářila Daniela Kolářová. Tak uvidíme, s jakým letním filmem přijde Katka Čepelíková za pár minut. Do té doby Gigi D'Agostino, taky Aqua a taky zprávy s Terezou Jandovou. Dobré ráno. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: V Praze aktuálně průšvih na jižní spojce, ta je špatně průjezdná, protože tam, kde se jižní spojka kříží s magistrálou, tak se srazilo před okamžikem mnoho aut. Je to ve směru na Smíchov, ve směru k Barrandovskému mostu a právě v tomto směru by měla být aktuálně jižní spojka uzavřená. Pokud byste chtěli z dálnice D1 přejet aktuálně u Spořilova na jižní spojku, tak to nelze. Všechno se řeší, policie, záchranka na místě, tak s tím kysáci počítejte a mějte trpělivost. Pokud jdete právě teď po dálnici D1 kolem Ostravy, po dálnici D1 kolem Brna, tak ve směru na Ostravu máme havárku na 194. kilometru a ještě víme o dlouhé koloně vozidel na pražském obchvatu mezi 22. a 18. kilometrem. Je to ve směru k dálnici D1. Jeďte opatrně. No, left your heart torn, is that what devils do?

0: to nejlepší od 90. let. Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
1: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
2: Úterý přinese slunečné počasí a tropické teploty. Čeká nás převážně polojasno, přechodně může být oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Hasiči v pondělí odpoledne ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Objekt začal hořet 9. července. Hasiči požár zlikvidovali po téměř 2 týdnech minulý týden ve středu. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu, obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se obrátila na nejvyšší soud Spojených států, aby jí umožnil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do kongresu. Prezident Trump podepsal nařízení, které pravidla ve 23 amerických státech a Washingtonu zpřísňuje. Federální soud ale uplatňování dekretu zablokoval.
0: Sport.
2: Boj o 19letého fotbalistu Jana Diomandeho vyhrál Real Madrid. O reprezentanta Pobřeží slonoviny měl zájem hlavně PSG a Liverpool. Diomande už se ale dohodl na podmínkách smlouvy s Realem. Bílý balet za něj Lipsku zaplatí skoro 2,5 miliardy korun. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje Ranní Kiss s Martinem Hovorkou.
3: Terko, dobré ráno, i vám všem posluchačům, bylo 7:30. Aqua následuje s písničkou Dr. Jones a za malý moment letní filmy.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Posloucháte Ranní Kiss a já mám radost, že také dnes po půl osmé ráno se mezi nás dorazila naše filmová expertka Katka Čepelíková. Ahoj.
1: Dobré ráno vám všem, co takhle brzy ráno posloucháte.
0: Já už jsem dokonce přes noc přišel na název této mini rubriky.
1: Ano.
0: Mohlo by se to jmenovat Letní kino Katky Čepelíkové.
1: No, třeba.
0: Nebo Letní prázdninová promítačka.
1: A to je dobrý, prázdninová promítačka se mně líbí.
0: Jo,
1: no,
0: takže
1: jasně.
0: Přátelé, tady prázdninová promítačka, další letní komedie, kterou budete hádat. Možná jste ji třeba i viděli letos v létě, třeba to dávali, nebo budou dávat, nebo máte na DVDčku. Každopádně Katka vám dá teďka několik indicí a vy na základě nich poznáte film.
1: Ano, těch indicí bude opět pět, mně se to tak líbí, je to prostě jako pět prstů na ruce, teda jak u koho, ale většinou je to tak pět prstů.
0: Někdo má šest, teďka se narodil nějaký dítě se šesti prsty.
1: Jo, a někdo už má jenom tři, že?
0: Tak pracovat na cert guárce během léta, chápu, může se stát cokoliv. Takže Kačko, pojď.
1: Dobře, tak jestli máte pět prstů, tak tady je pět indicí. Tenhle snímek režíroval Karel Janák. Děj je postaven na prázdninovém dobrodružství a snaze dvou kámošů zbalit nějaký holky. Natáčení probíhalo především na řece Vltavě a šlo taky o jeden z nejúspěšnějších českých filmů roku 2006. A to proto, že v českých kinech ho vidělo kolem 700 tisíc diváků. A možná, že jste byli mezi nimi.
0: Tak zavolejte 210 32 323, pokud jste odhalili na základě indicí, o jakou filmovou klasiku se jedná. Kačko, dobré ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: A já přeju dobré ráno komu?
2: Tady Radek, čau, zdravím,
0: Radku,
2: dobré ráno.
0: Schválně, jaký ty seš expert, jestli si poznal.
2: To je jednoduchý, to jsou rafťáci.
0: Jsou to rafťáci, tak si je pojďme připomenout.
3: Že s nima bavíš.
4: Také ne, vždyť byli srandovní.
5: A mají dítě, přece nemůžou být uchláci, když jim svěřili takovýho hezkýho kluka, viď?
6: Vy jste taky pěkný holky, takový sexy.
7: Ale, co pak ty o tom víš?
6: Moc ještě ne. Jenom co říkají kluci.
5: Jo, tak, sexy. Vy jste ale milí.
6: Akorát říkají věci, kterým nerozumím. Ty máš fakt kozy a bobra?
5: Aha,

0: mezi dva stromy v létě a pustit tam promítačku.
1: Ano, tak na takové cestě není tak moc času.
0: Teď si ale říkám, člověče, mluvit jako o Ravťácích, jako o filmové klasice, ale proč ne, je to rok 2006, vlastně 20 let slaví letos tento film, no?
1: No,
0: letí to. Tak, si,
1: dílo, no?
0: Tak já ti popřeju hezký ráno a díky, že se tady s námi popovídal. Ahoj. Tyjo, muziku dělal pro tenhle ten film Dan Barta. Jestli jste právě teď někde ve vodáckém kempu, jako třeba náš ranní moderátor Roman Anděl, který pravidelně vysílá, teď má dovolenou, tak tohle je ravťácká muzika pro vás.

Chápete to? Rafťáci slaví letos 20 let a tohle je písnička z toho filmu. Mimochodem, připravuje se pokračování snowboardiáků a rafťáků pod názvem Festiáci, kdyby celý ten děj se měl odehrávat na festivalu. Je to spíš taková jako dějová odbočka, řekněme, ale každopádně režisér Karel Janák chystá návrat dvou tváří. Kotka s mádlem, ale už s posunem do věku dospělých, kteří ještě úplně nedospěli. Tak uvidíme, jestli se dočkáme někdy tohohle filmu, ale jako mluví se o tom už, no, nějakou dobu se o tom mluví, tak třeba už se to točí, uvidíme.

0: přes sklo studia, že zase zítra dorazí po půl osmé s další letní filmovou klasikou a připomeneme si další Biásek.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

Máme 7:45 a kysáci, mám to z první ruky. Představte si to, David Guetta v příštím roce 2027 získá hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Jeho jméno figuruje jako součást odhalování v roce 2027. To přesné datum odhalení ještě nebylo oficiálně potvrzeno, jisté ale je, že spolu s ním budou na tento chodník uvedeni například zpěvačka Sia, skupina Linkin Park a právě on, David Guetta. Takže pokud tomu tak je, tak se z Davida Guetty stává opravdu jako hvězda číslo jedna, protože jestliže máte hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, tak už jako něco znamenáte. To není jako prostě hvězda na chodníku v Horní Dolní, ale to je prostě opravdu punc, to je punc. Takže přátelé, tohle to byla jedna z Davidových posledních hitovek, Just the Way You Are, těšíme se na další. Každopádně, když začíná svou kariéru, tak se ještě jako nespojoval se známými interprety, v tomto případě to byla třeba skupina Milky z Millenia, ale jeho začátek kariéry, tak ten znamenal, že dělal muziku sám. A v tomto případě, já jsem si říkal, že dáme úplně tu jeho jeden z prvních singlů, tak zazpomínáme na Love Don't Let Me Go. David Guetta na hollywoodském chodníku slávy. Wow!

Takhle dalo se to očekávat, že se David Guetta jednoho dne objeví na hollywoodském chodníku slávy a je to tady v roce 2027, tam bude dokonce jeho jméno na té podlaze, na tom chodníku. Přátelé, tady čtu, že se aktuálně bude rekonstruovat to místo s hollywoodským chodníkem slávy, že tam dělají nové povrchy, dokonce nové autobusové zastávky v okolí. Takže místo prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Vemte si, že jste nějaká jako velká hvězda typu David Guetta nebo já nevím, Rolling Stones. Tam David Bowie tam má jistě jaký hvězdu. Prostě nějaká, ten nežije teda, tak ten ne zrovna. Ale někdo, kdo žije a má tam hvězdu, tak vemte si, že vám třeba zazvoní telefon a řeknu vám, dobrý den, tady je prostě radnice města Los Angeles. Prostě vás přijďte si vyzvednout tu vaší mozaiku z toho chodníku. My to teďka tady předěláváme, my děláme novou kanalizaci. Jestli byste si to mohli vyzvednout, takový ten telefon z toho ranního vysílání, z nějakého Hollywood FM, že jo. Good morning, it's David Guetta, yeah, David Guetta, tohle. My tady děláme rekonstrukci, prostě přijďte si vyzvednout tu cihličku vaší s tím jménem, prostě my to teďka tady potřebujeme rozkopat celý, děláme plyn na kanalizaci a tohle. A my vám pak zase zavoláme, abyste vám to přivez zpátky, my tam se zpátky vsadíme do toho chodníčku. Chce, já mít nemá číslo Davida Guetta, já mu teďka zavolám, tyjo. No. Nebo na nějakou jinou star, tyjo. Krásné ráno, z rády, jaký je 7.52, míříme k čerstvým zprávám, budu tady za 5 minut.

0: 2000 a Mabel s písničkou Disco Disco. Je 7:58, pojďme se podívat na silnice, není to nic dobrýho.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Problémy hlásí jižní spojka, kde po ránu došlo k hromadné dopravní nehodě, a to ve směru na Barrandovský most. Ta nehoda se stala pod magistrálou. Ucpává se aktuálně příjezd do Prahy i po dálnici D1. No a aktuálně, byť byla jižní spojka uzavřená, tak aktuálně se projíždí už dvěma jízdními pruhy. Tak aspoň, že tak, aspoň, že tak. Na 194. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu došlo k dopravní nehodě. Nákladňák se tu střetl se zvěří. No a pak jsou problémy právě teď na D5 ve směru na Plzeň. Pozor na 34. kilometru, kde je kvůli požáru nákladního vozidla poškozený povrch vozovky a uzavřený odstavný pruh. Jestli máte i vy informace z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: Radio Kiss počasí.
1: Úterý přinese slunečné počasí a tropické teploty. Čeká nás převážně polojasno, přechodně může být oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: K návrhu hnutí STAN, kterým chtěli opoziční poslanci především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, vláda vyslovila nesouhlasné stanovisko. Poslanci Starostů navrhovali například zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si také sám. Podle návrhu stanoviska na vládním webu ale podobnou problematiku řeší ministerstvo financí v novele zákona o doplňkovém penzijním spoření. Lesní požáry, které poblíž Bordeaux spálily už 42 000 hektarů, zahalily město do hustého kouře. Řada lidí proto nosí respirátory jako v dobách pandemie covidu. Požár v departementu Gironde se o víkendu přiblížil k městu na 15 kilometrů a mezi obyvateli panují obavy. Oheň, kvůli kterému úřady evakuovaly více než 200 000 lidí, se v noci na pondělí přestal šířit do okolí. A teď zpátky domů.
2: Práce na rekonstrukci pražské Kbelské ulice běží podle harmonogramu. Dělníci dokončili první část, když vyměnili asfalt na první polovině pruhů opravovaného úseku. Od víkendu pokračují na druhé části komunikace. Stávající dopravní řešení v podobě virtuálního tunelu platí nadále. Opravy potrvají do 15. srpna.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Fruchtwirtová podlehla v prvním kole v Memphisu 6-7 a 1-6 Rusce Anastázii Zacharovové a její téměř půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour se tak opět protáhne. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje ranní Kiss.
3: Dobré ráno, Martin Hovorka s vámi na Kissu a tu další hodinu nám startuje velehit Offenbach.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

Novinka v našem vysílání, slavný hit Millenia v novém kabátu od Offenbach, 4 to the floor. Máme 8 hodin 8 minut, píše posluchač Lukáš, že se dnes vrátil do práce po 4 týdnech volna, že měl od 1. července volničko. To je takový ten pocit, když přijdete po dlouhé době do zaměstnání do práce a jak vlastně vůbec nevíte, co je vaší náplní práce, jak jste úplně vygumovaný. Ranní Kiss s vámi o prázdninách, kdybyste teď toužili po dovolené, tak já vám řeknu, jak tady u nás na Kissu vyhrát dovolenou gratis. You

Na rádiu Kiss milujeme 90. Tohle byl důkaz, písnička Turn the Tide a Silver. 8 hodin 13 minut. Za malý moment vám prozradím, jak je to s tím zájezdem, s tou dovolenou v Egyptě, kterou tady pro vás na Kissu máme. Teď vlastně takové egyptské vysílání po 8 hodině, protože mám tady jednu radu k nezaplacení pro vás všechny, ať už pojedete na dovolenou, jakože ji vyhráte, nebo pro vás, kdo si ji budete kupovat za svoje. Tak přátelé, jedna rada pro vás, co letíte chytat bronz do egyptské Hurgády nebo i do jiných egyptských destinací. Až budete před odletem měnit peníze, nechte si v bance dát co nejvíc jednodolarových bankovek. Místní Egypťané totiž milují špropitné, ale kovová eura nebo koruny jsou jim k ničemu. Egyptské banky cizí mince vůbec neberou. Takže tím pádem ušetříte práci všem Egypťanům s přemlouváním turistů, aby jim ty drobné vyměnili za papír. Jo? Takže jednodolarové bankovky, to se bude hodit, až pojedete do Egypta a budete třeba jen tak jako chtít jako šoupnout dolárek za to, že vám někdo ustlal nebo udělal na pokoji labuť z ručníku. Přátelé, my jsme kdysi v našem ranním vysílání měli píseň na soutěžení s Egyptem. Když jsme soutěžili minule o Egypt, což bylo v lednu, tak jsme přišli s AI songem, se songem, který vymyslela umělá inteligence na téma soutěž s Egyptem. Toto se v té písni zpívalo. Zítra zase

Tak tam bylo řečený podle mě úplně všechno v té písničce. Tam bylo řečený úplně všechno, ale ne, já vám to za okamžik všechno sdělím oficiálně, jak ta soutěž probíhá, ale mě se to líbilo, jak to zpívali. Egypt, moře, sluníčko, za soutěž si maličko. Tyjo, já jsem jak AI zvyše, tyjo.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Na Rádiu Kiss soutěžíme tento týden o skvělou dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style. Pojede se do Egypta. Výhrou pro vás je 5-hvězdičkový hotel Pic Albatros Dana Beach s Ultra All Inclusive. Je to pro 2 osoby. A pokud byste chtěli vyhrát a je tam gratis, tak pojďte právě teď na web kiss.cz a odpovězte správně na otázku. My se vás ptáme, do kterých egyptských letovisek můžete z Blue Style cestovat z Pardubic. Dohledejte správnou odpověď, pak připojte svůj kontakt a počkejte si na pátek, protože v pátek po 15. hodině náhodně vybereme jedno jméno, které řekneme do vysílání, a pokud se daný soutěžící obratem dovolá do studia, vyhraje dovolenou. Pokud se nedovolá, vybereme dalšího posluchače. Takže přátelé, kiss.cz, pojďte se zaregistrovat, tu odpověď samozřejmě na naší zvídavou otázku můžete najít na stránkách Blue Stylu, tak to všechno proklikejte, vyplňte a věřím, že tak budete blíže k té výhře, která v našem vysílání padne v pátek po 15. hodině. Držím palce a taky hraju další muziku, tady už je Ina na Kissu.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Radio Kiss.

0: dneska bude hezky. Má být až 29, je 8 hodin 23 minut, ladíte Radio Kiss a i dneska dopoledne bude vysílat Michal Kavalčík. Ten přijde sem do studia v 10 hodin a opět vytasí nějaký zajímavý téma, třeba včera s vámi řešil život. Co se řešilo včera? Michale, pověz.
1: Kdy je ideální čas na první svatbu a na první dítě? Podle nejnovějšího průzkumu lidé nejčastěji uvádějí svatbu kolem 26,5 roku a první dítě o rok později. Zároveň ale polovina respondentů tvrdí, že žádný ideální věk vlastně neexistuje. Tak jak jste to měli vy?
0: Na vaše nejzajímavější odpovědi se mrkneme za malý moment. Teď muzika i 17.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide, nation against nation.

0: Za okamžik půl deváté, za hodinu a půl tady bude Michal Kavalčík, ale včera s vámi řešil jako hodně zásadní téma, které se týká našich životů. Třeba pro někoho to může být inspirace, pro někoho velké vzpomínky. Každopádně, Michale, co se řešilo včera?
1: Kdy je ideální čas na první svatbu a na první dítě?
0: A tady jsou nejzajímavější odpovědi našich posluchačů.
2: Na věku vůbec nezáleží. Pokud se dva milujou, tak je jedno, jestli jim je 18 nebo 50. Prostě čas na svatbu nebo dítě, tady tomu rozmezí, je úplně jedno.
3: Já si myslím, že na svatbu a dítě, po případě první dítě, není pozdě nikdy. Vždycky ten nejlepší čas je právě teď.
4: Ideální čas na svatbu je podle mě tehdy, když si uvědomíš, že rozvod je dražší než svatba. A když přestaneš se svojí bejvalou sdílet heslo na Netflix. No a kdy první dítě? No tehdy, když ti nevadí vstávat ve 4 ráno, protože se stejně jdeš vyčůrat.
1: No, já mám tady vítěze.
5: Já se letos vdávám, je mi 27 a za mě je nejlepší čas na svatbu, když si magor najde správnou magorku, nebo v mém případě, když si ženská najde někoho, kdo to s ní konečně vydrží. A co se dětí týče, to si myslím, že by se plánovat nemělo, to se prostě stane, když se dva mají rádi.
1: Přesně tak, Klárko.
0: Teda, to bylo tak krásně řečený, to se normálně vystřihnu a když si budu chtít udělat hezkou náladu, tak si pustím tady odpověď od Klárky, protože to bylo opravdu skutečně moudro. Tak Michal Kavalčík se svým vysíláním dneska po 10. hodině. Těšíme se moc. No a do té doby další muzika. Třeba právě teď DJ House Cat a za malý moment také Terka Jandová a čerstvé zprávy.
6: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: V Praze jsou aktuálně kolony na Štěrboholské a následně Jižní spojce. Kolona od Černého mostu až k dopravní nehodě, která se stala pod magistrálou nedaleko Spořilova. Ta dlouhá celá kolona

A 45 minut zdržení v ní, tak s tím kysáci počítejte. Co se stalo po ránu? Nehoda dvou dodávek na křížení jižní spojky a magistrály. Dodávky, osobák, nákladák, uzavřené jsou stále dva jízdní pruhy a hodně se tu doprava štosuje. Pokud vás čeká cesta po pražském obchvatu od dálnice D1 k dálnici D5, tak tuto trasu víceméně pojedete celou kolonou, tak je potřeba se obrnit trpělivostí. A pokud vás čeká cesta po dálnici D2 ve směru na Brno, tak od druhého kilometru se tvoří kolony. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: KISS počasí.
1: Úterý přinese slunečné počasí a tropické teploty. Čeká nás převážně polojasno, přechodně může být oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Řady české justice se v pondělí rozrostly o 15 nových soudců. Na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce jej jmenoval na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Ten zároveň podepsal jmenování do funkce předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, tamní dosavadní místo předsedkyni Danielu Teterovou, které začne sedmiletý mandát od srpna. Známý influencer Andrew Tate a jeho bratr Tristan zůstanou ve vazbě ve Spojených státech nejméně do 13. srpna. Federální úřady bratry zadržely 18. července. Británie žádá o jejich vydání kvůli obvinění ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Tateovi u pondělního jednání nebyli přítomni a zastupovali je právníci.
0: Sport.
1: Velmi silného parťáka si pro smíšenou čtyřhru na US Open vybrala česká tenistka Kateřina Siňaková. Vytvoří pár s Henrym Paytonem, který je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou. Brit je také majitelem 3 Grand Slamových titulů. Nepůjde ale o jedinou hvězdnou dvojici. Síly totiž spojí elitní singlisté. Mezi prvními 16 páry, které zveřejnili organizátoři, jsou například Arina Sabalenková s Novakem Djokovičem nebo Jelena Rybakinová s Taylorem Fritzem. To byly zprávy v 8:30 a teď už ranní KISS.
2: Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezké úterní ráno. Viktorům obzvlášť mají dneska svátek a posílám vám po ránu do uší Daktra Albana.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Ráno.

Dovolte mi jednu otázku v 8.42. Hlídáte si ranní kachnu? Hlídáte si nějaký ten nesmysl, který tady ze mě po ránu vypadl? Pokud ano, děláte dobře, protože vyhodnocení ranní kachny okolo 9. hodiny, tak buďte s námi, buďte s Rádiem Kiss. No ale přátelé, teď další bod našeho programu, na který jste zvyklí, pokud vysílám ranní Kiss já, Martin Hovorka. A to je battle, to je souboj dvou hitů. Takže přátelé, připravte si mobilní telefony, protože bez nich to nepůjde. Nakopněte kysáckou apku, ať ji máte nahozenou, ať můžete rychle reagovat, protože já vám teď nabídnu dvě písničky a vy vyberete tu, která je vašemu srdci bližší. A dáme takový souboj 90 versus milénium. Dvě odlišné dekády, jedna 90 a jedna nultá léta. Tak. A co je vašemu srdci bližší, jestli 90 nebo takzvané nuly? Tak za 90, přátelé, nabízím Neka. Italská klasika, pokud jdete někam po dálnici k Římu, možná až třeba někam dolů, tak vám určitě Nek hrál do uší někdy, takže to je varianta číslo 1, Nek, anebo za milénium Benassi Bros. Jakou dáme? Se una regolaše nebo every single day? Jakou muziku máte radši? 90 nebo hit milénia? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss, prvních 5 vašich zpráv rozhodne. To jsem teda zvědavej, co si pustíme za malý moment. Tady je ale je Miley Cyrus a písnička Wrecking Ball pro dobré ráno.

0: Trošku drama teďka v 8.47. Protože vy rozhodujete přes kysáckou apku, jestli si budeme hrát pecku z 90. nebo z milénia. Je to battle, souboj dvou hitů. 90. versus milénium. Obě dekády milujeme. V obou dekádách vzniklo spoustu hitů, ale otázka je, ke kterému se přikloníte právě teď. Dával se na výběr italskou věc od Neka, Se una regolaše, anebo dvojka, Benassi Bros, Every Single Day. Jak to vypadá?
1: Marty, rozhodně Benassi Bros.
0: Dám čárku, Benassi Bros 1-0.
2: Čau Marťas, tak za mě Benassi Bros, určitě.
0: 2-0. Prvních pět vašich hlasovek rozhodne.
3: Určitě jednička, 90. Děkuju.
0: 2-1.
4: No dobré ránko, tak vzhledem k tomu, že i na Benny Benassiho zareagovali naše děti vzadu a úplně stejně jako já, tak rozhodně Benny Benassi.
5: Čau Marťas, jasně dvojku, Benassi Bros, dvoječku.
0: Je to tam! No. Milénium pro tento okamžik zvítězilo. I tahle dekáda má smysl, i v této dekádě vznikalo spoustu hitů. Z dnešního pohledu velká klasika, písnička, taky nějakých 20, možná už 23 let mezi námi. Every Single Day, pojďme si dát Benassi Bros, co by vítěze. A pokud máte rádi mileniovky, tak každý páteční večer vám je hrajeme na KISu nonstop v našem speciálu Best of Millennium.

0: Vánoc. Viktorové mají svátek, vyladíte po ránu Radio Kiss a do 9. hodiny ještě vyhodnotíme dnešní ranní kachnu. Proběhla nějaká dezinformace, nějaká fake news v našem vysílání? Pokud jste na nějaký blábol narazili, teď zavolejte na 210-323-323. Pokud ho společně odhalíme, tak vám dáme cenu a to ranní balíček od Radia Kiss.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Jak vám to krásně swinguje? Bibi Rexa a David Guetta spojili se v jednom songu, jmenuje se Sad Girls.
1: Kachna ranního kisu.
0: A teď už vítám v našem vysílání Jarouše, dobré ráno.
2: Ahoj, ahoj, zdravím kisáky.
0: Jardo, toho času na dovolené nebo v práci?
2: Prosím tě, v práci, no, hele, po dovolený teď ještě teda zbytek týdne a pak máme ještě 14 dní, takže ještě nás čeká dovolená. No.
0: Je stále se na co těšit, říkáš?
2: Jo, myslím si, že jo, počasí by mohlo být dobrý, takže...
0: Ideál, ideálka. Tak teďka dáreček od Rádia Kiss za tvůj poslech. Od kolika hodin jsi s námi dneska?
2: Hele, dneska od 5.
0: Takhle brzo se stával.
2: Takhle brzo.
0: Tak tím pádem si určitě slyšel dnešní ranní kachnu, tím chci říct, že byla. Otázkou je, co to bylo?
2: Já si myslím, že to byly ty deky v Chorvatsku.
0: Deky v Chorvatsku? Rozvej to trošku.
2: No, tak já nevím, nějaký ten QR kód, no, mně to přijde trošku jako taková hloupost, no, nevím, že si tam lidi nechávají deky, a když to, takže pak zaplatí nějakou tu daň, nebo co to tam bylo, já teďka nevím.
0: Když odejdou na dlouhou dobu od deky, takže přijde patrola a zkásne je.
2: Jasně. Takhle, ono by to docela bylo potřeba tam teda, protože my jsme tam byli a ono jako je fakt, že tam by se s tím mělo něco dělat, ale... No.
0: Jako byl by to dobrý biznis, podle mě, jako nechávat
2: určitě.
0: Si... Byl by to dobrý biznis. No tak je to samozřejmě tak. Kachna, odhalil to správně.
1: Kachna ranního kisu.
0: Získáváš od nás tímto cenu a je to prosím tě deka Rádia Kiss s QR kódem.
2: Jo, tak to děkuju, to se hodí. Jo.
0: Tak velká gratulace, posíláme, měj se hezky a užívej volného dne. Ne, počkej, ty máš dneska práci, volný den bude za týden. Tak jo, ahoj.
2: Tak. Jo, díky, ahoj.
0: Tak ano, odhalili jsme ranní kachnu, ta další zase zítra mezi 6 a 9 v našem vysílání. Buďte s námi.
1: Ranní kiss. Každý všední den

0: dnešní ranní kachna odhalená, skutečně v Chorvatsku si můžete nechat deku, ručník na pláži, jak dlouho chcete, nikdo vás kasírovat nebude. To byla ta dnešní ranní kachna, na tu zítřejší si musíte počkat do středečního rána.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Doplavní nehoda, která úplně jako zazdila provoz Praze a ta stala se na křížení jižní spojky s magistrálou nedaleko Spořilova, stojí de facto půlka Prahy. Kde pak jsou aktuálně problémy? Ahoj.
2: Dobré ránko, kysáci. Kolona od Belský až po Lanovej most. Je to nadlouho masakr. Čau, čau.
0: Jdete li právě teďka po pražském obchvatu k dálnici D10 a přijíždíte k Černému mostu, tady je dopravní nehoda na 59. kilometru. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností, tvoří se kolony. No a pokud vás čeká cesta z Prahy na Brno po dálnici D1, tak na 147. kilometru je porouchaný vůz po dopravní nehodě. Jděte opatrně, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz. Díky.

0: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
1: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Rádio KISS počasí.
4: Venku dnes bude převládat slunečné počasí a tropické teploty. Obloha bude převážně polojasná, jen přechodně bude oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů.
3: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Většina hotelů v Česku hlásí, že měla první polovinu prázdnin téměř vyprodanou a těší se, že podobná bude i ta druhá. Skvělé podmínky hlásí v polovině prázdnin také provozovatelé kempů. Kdo ještě nemá ubytování, neměl by s rezervací příliš otálet. Provozovatelé hotelů, kempů i turistických atrakcí očekávají, že zájem o dovolenou v Česku vydrží až do konce prázdnin. Maďarský parlament v pondělí schválil prvního nového soudce ústavního soudu vybraného za vlády současného premiéra Petera Maďára. Zrychlený proces vyvolal kritiku, že připomíná praktiky bývalého ministerského předsedy Viktora Orbána. A teď zpátky domů.
5: Mikroregion Radnicko postaví u Němčovic na Rokycansku lávku přes Berounku. Propojí obce a pomůže turistům. Nejbližší most je odtud 16 kilometrů. Po 15 letech od první ideje má 54-metrová lávka pravomocné stavební povolení. Mikroregion teď vyhlásí soutěž na projekt asi za 2 miliony. Pro KISS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: V anglickém fotbale budou testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Fotbalová asociace oznámila, že pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže v nové sezóně. To jim schválila i Mezinárodní pravidlová komise. Tolik zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní KISS s Martinem Hovorkou.
6: Já jsem tady a přeju někomu dobré ráno, někomu hezké dopoledne, ostatním dobrý den. Bylo 9, teď už 24/7.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

0: Tady je léto a dneska se konečně zase hlásí o slovo, protože bude až 29 stupňů Celsia. Už teďka je příjemné ráno. Když otevřete okno, tak to na vás úplně dýchne to letní počasí a pokud se už pohybujete venku, tak to vidíte a zažíváte na vlastní kůži. Tak a opět budeme řešit, jak se ochladit. Někdo kupuje větráky, někdo klimatizaci, většinou je to vyprodaný a pokud ještě něco mají v obchodech ty poslední zbytky, tak je to předražený. Takže přátelé, je nějaký jezírko, přehrada, rybník, řeka, prostě jít se vykoupat, ale věděl bych ještě o jednom místě, kde se může člověk příjemně schladit. Já vám dám schválně nápovědu, jo. Já vám dám nápovědu. To místo. V tom místě vládne věčná tma, chlad a kapající voda tam tvoří hotová umělecká díla. Je to hotel pro zvířata, která zásadně spí hlavou dolů. A ještě do třetice nápověda, rostou tam kamenné stromy, jedny rostou ze stropu dolů a druhé od země nahoru. A je to místo, kde se bezpečně ochladíte, i kdyby venku bylo 1000 stupňů. Jsou to jeskyně, přátelé, jeskyně. A těch je spoustu v České republice. Máme 14 unikátních zpřístupkyních jeskyních komplexů a já mám teďka pro vás rodinnou vstupenku. Rodinnou vstupenku do jeskyní v České republice. Vyberte, jakou máte chuť vidět. Koněpruskou, nebo kateřínskou, nebo punkevní jeskyni, nebo jeskyni na pomezí, jakoukoliv. Taky jsou hezký z Brašovsko-argonitové jeskyně, tak to všechno můžete navštívit díky té vstupence, kterou vám dám za malý moment. Takže 210 323 323. Jakmile v našem vysílání bude hrát Robin Schulz, zavolejte, protože mám pro vás dáreček, abyste si užili letní aktivitu zdarma.
1: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity.
2: Be happy.

0: Robin Schulz se vyšvihnul o letošních prázdninách touhle skvělou písničkou Better Times. Je 9.22, mám pro vás dárečky. A v tento okamžik to bude pro někoho z vás, kdo chce cestovat po celé České republice a něco hezkého poznat, ideálně gratis. Protože je připravená rodinná vstupenka do jeskyní, to znamená dva dospěláci a tři děti. Můžete si vzít i třeba sousedovi dítě a protáhnout to tam sebou na ten výlet. Kdo pak se dovolal? Haló?
1: Ahoj, tady Eva.
0: Eva se správně dovolala, když hrál Robin Schulz. Seš tu s námi v éteru. Byla jsi někdy v nějaké krásné jeskyni v naší zemi?
1: Byla.
0: Jaký jsi navštívila, schválně?
1: No, pravidelně chodíme do Boskovských, jelikož to máme v baráku. Byla jsem v Koněpruských a dál si nepamatuju.
0: To jsi, a líbilo se ti tam jak v Koněpruských, tak v Boskovských?
1: Líbilo.
0: Boskovské to je, řekněme, k severu, vejde se jede někam.
1: Ano, sever Čech, Liberecko.
0: Liberecko, Boskovské dolomitové jeskyně, už to tady vidím na mapě. Otázka, budeš znát určitě, je Macocha, víš, kde je Macocha? Na Moravě.
1: Vím,
0: tak
1: ano.
0: Do jaký jeskyně projdeš z Macochy, schválně, z té propasti?
1: Jo. A byla by nápověda?
0: Určitě, dám ti nápovědu. Za A je to punkevní jeskyně, za B je to punkevní jeskyně, nebo za C to může být punkevní jeskyně?
1: Řekla bych za A, za B, za C.
0: Je to správně, samozřejmě. Ale líbí se mi, že to bylo bez nápovědy. Fakt se mi to líbí, že to zvládla bez nápovědy a můžeš se právě zjet podívat s celou rodinou, vezmi prostě tři děti, vezmi od sousedu, jestli nemáte tolik dětí.
1: No, my máme tři.
0: Takže to krásně vyjde, takže kdyby to byly jenom dvě děti na tu stupenku, tak to by jedno muselo si vylosovat krátkou sirku a zůstat doma.
1: Asi tak.
0: Ale takhle prostě to pojme úplně všechny ta vstupenka a ještě může vzít manžela sebou. Ideální.
1: Tak to je ideál.
0: Tak to je ideální. No tak vás všechny zdravím. Do jakého města posíláme pozdravy? Na sever někam?
1: Železný Brod.
0: Já jsem si říkal, když už jste byli v těch boskovských dolomitových, že to bude někde na severu, takže zdravíme Železný Brod a posíláme stupenku a jděte se podívat o prázdninách do jeskyní v České republice.
1: Tak jo, díky.
0: Ahoj. Vidíte krápníky, ahoj. Netopíry, všechno.

Ladíte Radio Kiss. Evě, ještě jednou velká gratulace za rodinnou vstupenku do jeskyní po celé České republice. Těch jeskyní komplexů je 14, může si vybrat. No a pozor, milí posluchači, pozor, já tu pro vás tyto rodinné vstupenky budu mít i zítra. Tak poslouchejte dál a pokud byste potřebovali nějakou aktivitu na letošní prázdniny, za kterou ideálně nic neutratíte, tak tohle to je ta správná volba. Poslouchejte Kiss a vyhrávejte. Alexandra

0: Ladíte Radio Kiss, doprava se štosuje na různých místech České republiky a dnešní ráno je premiantem Jižní spojka, kde máme dopravní nehodu na křížení s magistrálou. Je to všechno Praha. Náš posluchač už Jižní spojkou projel. Jak to vypadá?
1: Ahoj Marťas, akorát jsem projel teď tu Jižní spojku směrem na Barrandov. Dá se tam projet dvěma jízdníma pruhama, ale bude to stát ještě asi dlouho.
0: Děkujeme. Dáme si muziku, Safri Duo i Kaiser Chiefs a pak budeme v našem vysílání mluvit se Zdeňkem Troškou.
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Ladíte Rádio Kiss, dobré dopoledne. Já jsem byl tady u nás na terásce, byl jsem se podívat venku. Nádhera, to je takový ten den, jako když Jiřina Jirásková otevřela okno ve filmu Slunce seno, jak otevřela a věděla, že bude hezky. Začala zpívat do celé vesnice, do celých Hoštic. A já jsem si říkal, že vlastně v tom filmu Slunce seno ani v tom jednom ze tří dílů nikdy nepršelo. Tam bylo pokaždý hezky. Jak to ten Zdeněk troška udělal? To je prostě podobně zásadní otázka, kterou bychom mu měli položit. Já jsem Zdeňkovi dneska po 6. hodině volal, tak kdo jste ještě spali a neslyšeli, tak si to pojďme připomenout. Co Zdeněk troška na počasí?
1: Ano.
0: Dobrý den, u telefonu Martin Hovorka, mluvím s panem Troškou.
1: Ano, u telefonu.
0: Já vám volám z rádia Kiss, měl byste minutku dvě.
1: Ano.
0: Dělám teďka vstup do rádia a mluvím, že takový počasí jako bývalo ve filmu Slunce seno. Takový to hezký a tak dále. A já mě napadla mě na vás otázka, jestli někdy vlastně vůbec jste měli ošklivo, když jste natáčeli Slunce seno.
1: No jistě.
0: Protože v tom filmu vlastně člověk má pocit, že je jenom hezký počasí, že vám to počasí buď to vyšlo, anebo jste na něj čekali.
1: Čekali. Třeba můžu říct, že když jsme točili pohádku Pekla štěstí, tak to bylo nejhnusnější a nejdeštivější léto od stvoření světa. To bylo strašné, protože to nemohli natočit. Pořád lilo. Já jsem dokonce mnohé scény, které byly původně ve scénáři psány ven, na hrát Zimníka nebo na Palouk, tak jsem přepisoval dovnitř, upravoval, aby se to vůbec mohli natočit.
0: A když jste točili Slunce seno, tak to byly jako letní, takový ty léta opravdu, že bylo hezky, anebo jste museli počkat a přehodit to natáčení a tak dále?
1: Tam jsme měli většinou krásný počasí, to nás pánbu miloval, jak se říká. Ale jako taky jsme museli čekat, až vyleze sluníčko. Nacvičili jsme to pod mrakem, pak jsme seděli a čekali jsme, až vyleze slunec. No a napočilo se to.
0: Tak já vás nebudu dát zdržovat. Díky moc jen tak za takovýhle krátkej pozdrav a ať se vám daří. Hodně zdravíčka
1: přem. Je to krásný, je to krásný, všecko.
0: Naslyšenou.
1: Naschle.
0: Ty jo. Už vyleze slunec. Vyleze slunec a bude hezky.
2: Kiss Radio. Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, před malým momentem jsme ve vysílání měli Zdeňka Trošku a on říkal, že vylezl slunec, tak Michal Kavalčík to může potvrdit, už vylezl slunec, sluníčko.
1: Ano, už vylezl slunec.
0: Je tam krá, a je tam horko venku?
1: Ne, zatím ještě je to taková jako pohoda.
0: To je předehřívačka.
1: Ano.
0: Předehra.
1: Já mám pocit, že ve čtvrtek to má být nejhorší, ne?
0: Tak, to má prostě kulminovat čtvrtek, pátek a myslím, že i víkend, pak sprchne, pak se zpátky se to vrátí. Takže klimatizace koupit, ale oni jsou vyprodaný, takže jedině překupníkům.
1: No a nebo ještě takové to ruční, víš, na kolo, dá tam ten větrník a šlapat, no, na stojanu.
0: Říkají dávat, počkej, co jsem to slyšel, ledovou petku před větrák.
1: Jo, jasně.
0: Protože to nějak funguje, já jasně, nevím.
1: Ano.
0: Tak můžeme vyzkoušet.
1: No, držíme palce.
0: Zítra si můžeme říct případně. Ano, tak Michale, měj se krásně.
1: Těším se, ahoj.
0: Hezký vysílání. Ahoj, čau. Tak a tady je Denzel. Radio Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Dopravní informace krátce před 10:00, přesně za 4 minuty. D1 hlásí na trase z Brna na Prahu, kilometr 50, 3 autáky v sobě, zdržení tak do 10 minut. ČSA, ulice Friedland, okres Liberec, nehoda, tam je havárie osobáku do sloupku a šetří to už policie České republiky. Ještě vás vemu do obce Siřenov, okres Semily, délka kolony už 0,5 kilometru, olej na vozovce, kluská vozovka, rozlitá látka a už tam na místo jedou hasiči. A ještě 23. Ostrovačice, okres Brno venkov, je tam zvěř na vozovce, probíhající divočák po vozovce, tak opatrně. Kdybyste o něče věděli, tlačítko doprava v apce KISu.
0: KIS Paráda. KIS Paráda. KIS Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Bejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kiss.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes bude převládat slunečné počasí a tropické teploty. Obloha bude převážně polojasná, jen přechodně bude oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda a opoziční ODS jsou ve sporu kvůli pražskému letišti. Do výběrového řízení na nového šéfa se podle ministerstva financí přihlásilo 9 lidí. 6 z nich dostalo pozvánku na pohovor. Opozice zpochybňuje průběh tendru i profesní minulost vítěze Radomíra Lašáka. Šéfka rezortu Alena Schillerová jeho nominaci vidí naopak jako příležitost k rozvoji. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři už nyní šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo. V případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení vodní dopravy. A teď zpátky domů.
2: Zdravotnické obory by chtěla Technická univerzita v Liberci soustředit do jedné budovy, a to včetně připravovaného simulačního centra urgentní medicíny. To má sloužit studentům, záchranné službě i krajské nemocnici Liberec. Původně mělo být centrum v budově E2, jejíž stavbu před pár dny slavnostně zahájili. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Už tuto sobotu 1. srpna bude bojovat o další titul. Uzbecký bijec Muradov přijal od OKTAGONu nabídku na short notice. Zápas o pás šampiona polotěžké váhy na prosluněném turnaji na pražské Štvanici. Jeho soupeřem bude dvojnásobný šampion černožluté organizace Will Flery, který dosud v OKTAGONu nenašel přemožitele. Za námi jsou nejnovější zprávy a začíná dopolední KIS s Michalem Kavalčíkem.
3: Děkuju, Teresko, za nádherný úvod. Pojďme na to. 10 hodin a 3,5 minuty. Nejlepší devadesátky jsou právě tady.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

0: Krásné, slunečné, teplé a hlavně pohodové dopoledne úplně všem, kteří jste se rozhodli, že třeba máte chvilku, hoďku, 20 minut, 2, 3, 4, anebo možná i celý den trávit ve společnosti Rádia Kiss. Za mikrofonem Michal, přeju nádherné úterý, svátek má Viktor. Vzpomínám na legendárního Viktora Čističe, co to byl za film? No, Pulp Fiction nebo něco jiného? Já si vzpomenu později, Viktor Čistič. No, Michale, už je to dlouho, kdy jsi to viděl, ale vy určitě víte, o kom mluvím. Tak zdravíme všechny Viktory, co to pěkně doma vyčistí. Už máme 28. července a jdeme do finále v tomto měsíci. Chtěl bych teďka pozdravit jedno takové krásné městečko, protože největším hitem internetu jsou prý v letošním létě fotky se slunečnicemi. No a přestože na jihu Čech není takových polí zrovna moc, lidé je hodně vyhledávají a pořizují si selfiečka a další fotky se svými nejbližšími. V Hlavaticích na Českobudějovicku pak připravila farmářská rodina Staňkových dokonce fotokoutek. Já to tady vidím, normálně tam udělali ze slámy takové místo na zemi, pak tam je velké dřevěné srdce, které tím průzorem koukáte na ty slunečnice a je to, když sjedete ze silnice 1/20 mezi Českými Budějovicemi a Pískem přes obec Sedlec na Hlavatce. Nemůžete dvě pole se slunečnicemi rozhodně minout a jsou vidět už z dálky. Vypadá to hezky, tak dejte selfiečko, označte Kiss a my vám to rádi přesdílíme.
1: Michal Kalžík, Kiss, Radio Kiss.

0: 10 z 10 psychologů doporučuje. Neposlouchejte Rádio Kiss stále, ale stále častěji.
1: Kysáci, dneska v dnešním balíčku bych vám nejraději nabídl dva lístky na... Ne, na Barcelonu to nebude, ale nejraději bych vám nabídl lístky do kina. Já jsem nedávno v kině byl a já chodím velmi rád do kina. Pro mě je to největší, nejkrásnější a úplně best relax, kdy prostě vypnete, koupíte si něco dobrého a tak si říkám, vždycky, když stojím u té pokladny, kde kupujete ten popcorn, nachos, vždycky, když jdeme třeba s Bejslikerem, tak koukám na to, kolik stojí takový nachos a vždycky si říkám, Michale, Michale, proč nejsi chytřejší a nekoupíš si pití anebo nějakou dobrotu předem a nekupuješ to za ty nekřesťanské peníze u té pokladny v tom kině. A tak dnešní otázka úterního dopoledního balíčku bude znít takto. Berete si do kina svoje pití a jídlo anebo to kupujete až na baru v kině za ty šílené peníze? Popcorn 230, Coca-Cola 90 korun, Ice Teačko 95, obyčejná voda 80 korun. Za lístek dáme 200, 300, 400 a ještě nás tam potom takhle podojí. Pojďme tohleto probrat, protože mě to vždycky fascinovalo. Člověk to samozřejmě zapomene si koupit tu vodu v kině, třeba při nějaké dvouhodinové produkci, máte potom žízeň, tak něco si koupit musíte, že jo? No a popcorn... A když si vezmete větší, je to jenom o 20 korun dražší, tak to budete mít větší, pane. No, tak mi to dejte. 400. Naschle. Já totiž mám někdy pocit, že to pití s popcornem stojí víc než ten lístek. Tak pojďme to probrat. Jaké máte zkušenosti? Jak to děláte vy? Tlačítko soutěž a pce Rádia Kiss a dneska jdeme do kina.
0: Rádio Kiss.

0: trošku zaploužili, doufám, že jste někoho vyzvali k tanci a teď zase zpátky k našemu balíčku. Jo, mimochodem už víme, ze kterého filmu je Viktor Čistič. Po 11. hodině si to všechno prozradíme. Tak co, kupujete jídlo a pití v kině za ty šílené peníze anebo jdete na to chytře a kupujete si to předem a pak tajně schováváte třeba do baglu? Co ty, Brigit?
1: Čauky, Michael. Hele, já jsem pracovala v jednom nákupním centru v Praze. Tak tam, když jsme vyváželi odpad, tak tam byly hromady toho popcornu z toho kina a vyhazovali to a pán si to tam bral pro nějakého kamaráda, pro divočáky. Takže jsem si říkala, že tam se poměli divočáci, no, jinak do kina si nosíme svoje občerstvení většinou na tajňáka.
0: A šetříme. Michal.
2: Ahoj, Mišáku. Bohužel do kina nechodím. Naposled jsem tam byl s mojí ex přítelkyní před 15 letama. A od té doby jsem tam nebyl, protože na to kino mi nezůstalo vůbec nic. Aha. Ještě aby jsem si tam koupil popcorn nebo nějaký pití, to radši si pustím televizní noviny a budu koukat doma. Děkuji ti, Michal.
0: Na to vždycky můj kamarád říká, na cigára máš, že jo? No, na cigára máš. Jura.
3: Ahoj, Michale, tady Jura z České Lípy. Šel jsem do kina s pitím a s jídlem z jiného obchodu a bohužel mi tam si nepustili. Takže bohužel, ahoj.
0: Ale no tak jasně, Juro, to je jasný, že pokud z KFCčka poneseš půl litrový džbánek, anebo petku, já nevím co, to je, to musíš na tajňáka, musíš jít na to chytře, věcná, to musíš schovávat.
4: Kiss. Radio Kiss.

0: Dneska bychom tady mohli v dopoledním kysu rozdávat Oscary anebo lístky do kina. Krásné dopoledne všem. Dneska tady v balíčku mám jednu zásadní otázku. Kdo z vás chodí do kina s baťohem, jak na výstup na Sněžku? Protože když pak člověk vidí ceny za ten popcorn, nachos a pití, ice tíčko, Coca-Cola, Sprite, Fanta, tak má pocit, že si omylem koupil vstupenky i do té budovy. Tak schválně, nosíte si vlastní zásoby anebo poctivě nakupujete na kinobaru? Míra to vidí takhle.
1: Čau Michael, tak my s přítelkyní moc do kina nechodíme, ale když už jdeme, tak kupujeme si jídlo a pití vždycky tam. Kupujeme ty jejich meníčka, takže litrový pití, popcorny a to jde vždycky tam, ale moje přítelkyně je tak úžasná, že vždycky najde na všecko někde slevu, nevím jak to dělá, ale nestojí nás to nikdy plnou cenu. Takovou ženu každý chce mít doma. Tak jo, mějte se, čau, Míra.
0: Prosím tě, pošli mi číslo na svoji ženu, já bych potřeboval tyto slevové kupony tak aspoň jednou týdně, děkuji. Alda.
2: Nazdar Majklíčku, já se dostanu kvůli tomu, že mám tři děti do kina tak málo, že když už tam jdu, tak si zaplatím VIPčko. Sice ono to stojí nějaký ranec, ale já si to tam řádně užiju. Vyvalím se do obrovské sedačky na polu, si to dám si stoleček pěkně pod čumák a na to si naskládám všechny ty ňaminy, co tam mají zdarma. Takže já si to tam zaručeně i ten drahý lístek pěkně odpapám.
0: Nikol, jídlo v kině proč? Zlaté časy, když se v kině nic nejedlo. Jdu na film a ne do restaurace. Když chci u filmu jíst, zůstanu doma. No, Nikolko, jako ono dneska, když vlastně jdeš na film, tak ještě předtím jsou reklamy a pak jsou 3 až 4 trailery jako upoutávky na další filmy, které uvidíte v budoucích týdnech, jo? Ono to dává 15 až 20 minut. Já mám vypočítáno, že ten popcorn za těch 15-20 minut sním a pak už si film užívám bez chroustání. Martina.
3: Čau Míšo. Tak u nás na Praze Východ je ještě svět jako normální. Aha. Takže když chodíme do kina, tak si tam občerstvení normálně koupíme a nepotřebujeme na to ani sjednání hypotéky, takže úplně v pohodě. Měj se fajn, Martina.
0: Našel jsem tady zajímavou studii, proč je v kině všechno tak drahé. Kina si nechávají jenom menší část z ceny vstupenky, velká část peněz z lístku putuje distributorům a filmovým studiím. Největší zisk mají z občerstvení, právě popcorn, nachos a nápoje pomáhají platit provoz kina, zaměstnance, nájem, energie i moderní technologie. Petr.
4: No čau Michael, no je to šílená doba. Člověk dá za lístek v kině 200 pare, když jdu s přítelkyní, tak to je 500. A teďka u pokladny, ona má ráda načosky, takže ty načosky to je, já nevím, jo, dalších 2 kila, jo, a to kino teda vyjde draho. A pití to v žádném případě nekupuju, to si vždycky nosím v petce, půl litra aspoň pro oba dva. Tak díky, čau.
0: Za chvilku další vaše hlasovky. Radio Kiss.

0: Skin, Eternity a Aquagen. Bohužel vás musím takhle pomaličku utěšit, protože čas běží a musíme na finálové hlasovky. Tak pozor, dneska existují podle mě dva druhy lidí, kysáci, ti, co přijdou do kina jenom s telefonem, a pak ti, co mají v baťohu půlku supermarketu. Tatranky pití, co gumové bombony, gumové medvídky, někdo dokonce, to jsem zažil, řízek v alobalu, a no mé to provonilo celé kino, já říkám, kdo si bere řízek s chlebem do kina, no ale i takový se najdou. Tak co vy? Nosíte si svoje vlastní zásoby do kina a tím šetříte vlastní a rodinnou peněženku, anebo si všechno poctivě kupujete na kinobaru? Léňa.
1: Ahoj Majkličku a všichni kysáci, tak já to dělám tak, že do kina nechodím. Nebaví mě platit tolik peněz a nesnesu, když mi někdo chroustá popcorn za zádama a dopíjí poslední zbytky rozpuštěného ledu prčkem. Takže já si na to radši počkám, až je to v televizi a kouknu na to v klidu doma. Tak se mějte všichni fajn a zdravím všechny mé kolegy, oni ví. Tak papá kluci a čau,
0: no,
1: Michael.
0: Zase ta atmosféra, Léňo, víš, jako sedneš si do těch sedaček, ten zvuk, osmikanálový zvuk, někde i Dolby Surround, víš, lítá to kolem tebe. To prostě doma u televize nezažiješ. To kino je nejlepší vynález. U počítače, když si někdo stáhne nějaký film nelegálně, to jsem třeba já také nepochopil, že někdo stahuje filmy a pak se kouká na nějaké desítce monitorů na film, který by měl vidět na velkém plátně. Co Petr?
2: No čau Michael, no je to šílená doba. Člověk dá za lístek v kině 200 pade, když jdu s přítelkyní, tak to je 500. A teďka u pokladny, ona má ráda načosky, takže ty načosky to je, já nevím, jo, dalších 2 kila. Jo? A to kino teda vyjde draho. A pití to v žádném případě nekupuju, to si vždycky nosím v petce půl litra aspoň pro oba dva. Tak díky, čau.
0: Ano. Ahoj, tady Anička. Mně mamka nebo táta koupí flašku limonády a stala se mi taková trapná situace, chtěla jsem se napít a ona ta flaška se zmáčkla. Jak jsem jí pila, tak ono to udělalo randál přes celé kino a úplně mě celou to poprskalo. No tak to už je samozřejmě úplně špatně. Klárča.
3: Ahoj Majklíku, tak za mě určitě svoje, protože jak by řekl Kodet, je mědlo z těch cen. Mdlo. Dejte to pryč, je mi mdlo. Takže radši si koupit balíček na čosek a pastu, dát to tamhle někde do kabelí a pochutnávat si na tejnačku pak. Ahoj Klárča.
0: Tady ještě ohledně toho popcornu. Proč je popcorn tak drahý? Tak popcorn je levný na výrobu, ale má vysokou marži, takže je pro kina jedním z hlavních zdrojů příjmu. Dominik.
4: Nazdar Michaela, ale tak... A to mám všechno zadarmo, víceméně. Přítelka je dělá v kině, zástupce manažera, takže já si lahodím, já si nemusím nic nosit vlastního, já mám všechno zadarmo skoro. Čau.
0: To se někdo má. Lou, ahoj Michale, do kina chodíme několikrát za rok, většinou jenom s manželem a to se dá. Teď naposledy jsme vzali děti na příběh Hraček 5. No, 3 věčně nenažraný kluci, to byla pálka za popcorn a limonádu, to si neumíš ani představit. Ale patří to ke kinu. Za mě ano, kupovat to tam i za tu cenu. No, to jste si museli pěkně hrábnout do peněženky. Bára.
5: Čus, Michael, tak mě by asi nenapadlo vzít si jídlo do kina a hlavně kino jako bez popcornu a bez toho, bez té koly nebo jako bez toho nápoje litrovýho. To je jako hustý a v podstatě množství popcornu, směrenýho popcornu se odvíjí od toho, jak ten film je zajímavý. Takže čím víc toho sežeru, tím míň byl zajímavý, protože se snažím neusnout. Tak hezký den, čau.
0: A v příštím balíčku si probereme téma, zdali popcorn jíte ještě před začátkem filmu, a nebo až se začátkem filmu. Máme tady vítěze a Lucka. Lucka má nejlepší radu, která se jí dokonce osobně stala.
6: Čau, Michael. No, já většinou nosím pití. To jo, protože s 3 dětma to je masakr a oni prostě tu litra půlku vypijou. Popcorn kupujeme tam, ale teďka jsme nedávno byli u nás v Karviné, v kině, a tam prostě jako mi řekli, no, nám to tu dneska nefunguje. Vidíte tam to Vietnamce? Tak tam si běžte nakoupit. No, tak vyřešena, ne? Nakoupené. No. najezené.
0: Vyřešené, nakupené, najezené a když má zavřené Vietnamec, tuž to vezmeš ze supermarketu.
7: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady dopravu, tak se na to pojďme podívat. Já si tady nejdříve ještě utěším něco. Kdo pak to je? Dává.
2: Za Michael, tak já si nehodu vpředu Blanka. Je to pravý pruh směr Troja. Je to de facto ještě před odbočkou na Troju. Takže dejte na to pozor, ano.
1: Díky. Ahoj. To byl Michal, omlouvám se. D5, 62. kilometr z Prahy na Rozvadov. Pozor, lidé na vozovce. Ulice Škroupová, to je v Chrudimi, nehoda. Tam se potkal osobák s chodcem a probíhá vyšetřování. A D8 od Německa na Prahu, tak kilometr 18. osobák s nákladňákem. A ještě 13. Klášterec nad Ohří, okres Chomutov, osobák s nákladňákem. A tam jsou dvě právě auta v sobě, tak opatrně. Tiesto nám odstartuje 11. hodinu. No.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes bude převládat slunečné počasí a tropické teploty. Obloha bude převážně polojasná, jen přechodně bude oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Po měsíci žňových prací mají zemědělci aktuálně sklizeno více než polovinu ploch obilnin a téměř dvě třetiny ploch řepky. Zemědělci sklízí rychleji než loni, kdy měli touto dobou kvůli nepříznivému počasí posekáno 22,2% ploch obilnin a zhruba třetinu ploch řepky. Nejrychleji sklízí zemědělci v Jihomoravském a Zlínském kraji. V okrese Břeclav mohli pěstitelé slavit první dožínky letošního roku. Americký prezident Donald Trump zvažuje tři možnosti pro další postup v konfliktu s Íránem. Jednou z nich je další vojenská eskalace, druhou jsou ekonomické represe proti Islámské republice a třetí možností je vyhlásit vítězství a jít domů. Uvedl to list The New York Times. A teď zpátky domů.
2: V Písku vzniká na sídlišti jich etážové parkoviště se 186 místy, z nichž 30 bude k pronájmu za 2000 korun měsíčně. Radní schválili pravidla, podle nichž mohou o stání žádat pouze místní obyvatelé s trvalým pobytem. Zbylých 156 míst zůstane volně přístupných. Z Písku pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Aktuální česká tenisová jednička Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezóny US Open na turnaji v Los Cabos, kde plní roli nejvýše nasazeného hráče. 12. tenista světového žebříčku se v Mexiku také představí poprvé s novým trenérem, kterým je Francouz Frédéric Fontaine. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje dopoledníky se dnes s Michalem Kavalčíkem.
3: Nádherné teploty až skoro ke 30, tak to bude prostě pecka úterý. Pojďte si to užít, jsem Tiesto a Felix Jean.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

vrátili zpátky na zem. Doufám, že se máte skvěle. 11. hodina a kolik? K tomu 10. minuta. Jo, už vím, prosím vás, kdo to byl ten Viktor Čistič. Viktor the Cleaner, kterého hrál Jean Reno. Tahle ikonická postava se objevila ve filmu Brutální Nikita režiséra Luca Bessona. Viktor přijde ke dveřím, zazvoní a pronese dnes už legendární větu: jmenuji se Viktor Čistič. No jo, krátká, ale nezapomenutelná role, která měla takový úspěch, že Luc Besson později vytvořil pro Jeana Rena celovečerní film Leon. A kdo neviděl Leona, o hodně přišel. Najděte si pecka film.

0: trošku binec. Dan Bárta, On My Head. 11 hodin a 17 minut na vlnách Rádia Kiss. Pojďme na dnešní moudro dne. No a dáme téma, omlouvám se, ale i o prázdninách se to asi děje. Ranní sex.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Sousedi na mě podali stížnost, že při raním sexu dělám kravál a vydávám nelidské zvuky. Kdyby tak věděli, že si jenom nasazuju ponožky a obouvám boty.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádio Kiss.

0: Tak dámy a pánové, a za chviličku další pecka. Co takhle třeba Lubega Mambo number 5? Zatrsáme? Jo? Jste v práci? Tak pozvěte někoho na taneční parket.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Potěš ti jednou. Rozdali jsme přes 500 000.
2: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Kiss a já si dovolím za malý okamžik si něco půjčit z Facebooku, ne teda Rádia Kiss, ale zaujal mě tam jeden příspěvek. Jmenuje se to Deníček moderního fotra a s dovolením já jsem se tak pobavil, že to musíme dát do éteru. Takže vydržte, já vám dám ještě toho Lubegu, dáme si také Lady Gagu a tohle, tam se podle mě některé vaše drahé manželky, možná i manželé, ale spíš bych to viděl na to dámské pohlaví, tam se určitě najdete.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Posloucháte Radio Kiss a já jsem teďka na internetu včera, když jsem brouzdal na Facebooku, našel něco tak vtipného, že si říkám, že to musíme dát do světa. A když teďka spousta kysáků je na dovolené, tak si myslím, že tam některého rodinného příslušníka z vašich vlastních řad určitě poznáte. V tomto příběhu, který se stoprocentně stal, a stává se pořád dokola, všude, na dovolené, pokaždé, skoro. Našel jsem deníček moderního fotra, přiznám se, že jsem to vůbec neznal, má dokonce i svůj Instagram, vy ho asi znáte, já jsem k tomu došel teprve poprvé. Poslyšte příběh, který tam napsal, je tam fotografie pána v kšeltovce, typuju tak 30-35 let, stojí asi 7 kilometrů od moře a ukazuje prstem tam do dálky na to moře a on stojí na nějaké pevnině, na nějaké cestě a ukazuje tam do dálky a tady začíná jeho příběh. Tam vzadu v dálce je moře. Když jede člověk v létě na dovolenou k moři, tak nějak očekává, že bude u moře. Na naší dovolené u moře sice už čtvrtý den v řadě u moře nejsme, za to pořád trajdáme ve vedru, po výletech a památkách. Už jsme byli v Benátkách, Florencii, Bologni, San Marínu a ve spoustě dalších lokalit, o kterých jsem v životě neslyšel. Ale jelikož mají na Google vlastní odkaz i hodnocení, tak to přece musí být zajímavé. Závorka? Mimochodem na Google má své hodnocení i kámen u silnice. Žena zjistila, že jenom 30 kilometrů od nás je nějaký významný skalní útvar, který má 4,5 hvězdičky hodnocení. Tak jsme tam jeli. A byl to šutr u silnice. Tak si žena vyfotila šutr a jeli jsme zase někam dál 50 kilometrů, protože tam byl keř, který měl na Google 4,7 hvězdiček. Konec závorky. Všude, kde jsme, samozřejmě žena kupuje magnetky. Nejenom pro nás, ale i pro širší rodinu. Máme 10 kilo magnetek z Benátek, 20 kilo magnetek z Ferrari a podobně. Už máme tolik magnetek, že tím narušujeme magnetické pole zemského jádra a ovlivňujeme rotaci země. Ještě 2-3 výlety a díky našim magnetkám bude kratší den. Když se teď podívám

To se týká i vypití dohromady 50 mochit. Držte palečky. Deníček moderního fotra. Děkujem. Střelka u Buzoli mě fakt pobavila. Radio.

0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Gigi D'Agostino, legenda. To bych chtěl také jednou vidět naživo. Prosím vás, magnetky mají první reakci. Jaroslav Volek vzpomíná také na muzeum Ferrari.
2: Čau, Michael. Teďka, jak jsi říkal o tom deníčku moderního fotra, zarazili mě těch 20 kilo magnetek, především ty z Ferrari muzea. Já jsem tam byl letos a pamatuju si, že 15 euro, 20 euro, 25 euro. Tak jsem si řekl, že mi bude stačit místo magnetku aspoň zážitek. Nechci vědět, kolik dávali za těch 20 kilo. Kam se hrabe popcorn v kině? Čau.
1: Chlape, já se obávám, že Jardo, pokud někdo sbírá, víš, magnetky na ledničku a pro své rodinné příslušníky, to může stát cokoliv, ale musíš to mít doma.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: Pojďme na dopravu. Tlačítko doprava Babce Rádia Kiss. Můžete dát vědět, kde to nejezdí.
1: Jsem za volantem po celé republice.
0: Pozor, D8 z Prahy na německo-státní hranice. 82. kilometr tunel je uzavřen z důvodu průjezdu nadměrného nákladu. Zdržení tak do 20 minut. 246 Křesín, okres Litoměřice, dva osobáky v sobě. D2 od Lanžhotu na Brno, nehoda. To je 3. kilometr, dva osobáky v sobě. A ještě 19. Opařany, okres Tábor, je tam zvěř na vozovce a sražená srna, bude se vyšetřovat a uklízet, čeká se na všechny složky. Squeezer Sweet Kisses hned po 12. hodině, ale

0: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
1: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Rádio KISS. Počasí.
4: Je polojasno až jasno, později bude až oblačno a večer si většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
3: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Prodej nových osobních aut z Číny na českém trhu v prvním pololetí vzrostl meziročně o 88% na více než 7,5 tisíce vozů. Nejoblíbenější čínskou značkou je Omoda. Vedle osobních aut jsou nejoblíbenější kategorií čínských vozidel motocykly, které prodeje automobilů mírně převyšují. Nejoblíbenější je CF Moto. U aut ještě chvíli zůstaneme, protože Porsche zruší do roku 2035 v okolí německého Stuttgartu dalších 5 tisíc pracovních míst. Pozice zaniknou v hlavním závodě a ve vývojovém centru automobilky, která patří do koncernu Volkswagen. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Největším hitem internetu jsou v letošním létě asi fotky se slunečnicemi. Přestože na jihu Čech není takových polí zrovna moc, lidé je hojně vyhledávají a pořizují selfiečka i další fotky se svými nejbližšími. V Hlavaticích na Českobudějovicku tak připravila farmářská rodina Staňkových rovnou fotokoutek. Z jihu Čech Lucie Sinková.
4: Sport. Ještě do zákulisí hokeje. Zjistili jsme, že hokejisté Karlových Varů zahájili přípravu na ledě v kompletním složení. Bez dvou hráčů základního kádru Pavla Píchy a Parkera Bella začali s přípravou České Budějovice. Končí ale zprávy v jedné minutě. Tady byl Tomáš Adamec.
6: Díky Tomáši, já vás za chviličku vezmu do Znojma, míří tam totiž unikátní festival, spojí vinaře z obou stran hranice. Máte se na co těšit.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

12 hodin a 10 minut, dobrou chuť k obědu přeje Radio Kiss. Teďka jedna taková pozvánka na víkend, pokud ještě 1. srpna nemáte co dělat a máte to kousíček do Znojma, tak tam se o víkendu bude konat úplně nový festival vína Nachbarn, který poprvé spojí vinaře z Jižní Moravy a ze sousedního Rakouska. Dohromady se představí 17 vinařství, která spojuje šetrný přístup k pěstování vína i snaha ukázat, že víno dokáže spojovat lidi i přes hranice. Návštěvníci se mohou těšit na neomezené degustace, řízené ochutnávky i doprovodný program. Všechno to bude u kláštera Dominikánů na Dolní České ve Znojmě. Tak na zdraví, kysáci, na zdraví!

0: Letní 90 Rádia Kiss.
1: Na cestách je v ruce volant, řádící páka, nebo to máš s automatem, další kysák, který někam frčí do dálek. Tak kdo pak se dovolal jako třetí volající? Ahoj, tady Michal.
2: Ahoj, tady Roman.
1: Romane.
2: Mám teda automat.
1: Ano.
2: Jezdím s kamionem.
1: Ano, jezdíš s kamionem. Kolik máš tun za zády?
2: Tak teď asi, nevím, 13 tun.
1: Mhm, mhm.
2: 13 tun, ale myslím tím jenom náklad.
1: Aha.
2: Takže dohromady je to samozřejmě víc.
1: A prosím tě, kolik stojí dneska taková jako super, když to řeknu, úplně nová mašina, nový tyrák, nový tahač? Na kolik to vyjde vlastně?
2: Jenom tahač si myslím, že je kolem 100 000 euro.
1: Je takhle?
2: No,
1: aha, aha.
2: A pak ještě ten... A návěs kolem toho cirka 1 milionu asi.
1: Jo, tak...
2: Korun samozřejmě,
1: aha.
2: Korun.
1: No a návratnost je kolik? 2-3 roky? Nebo za rok?
2: Tak to netuším.
1: Jasně.
2: To netuším, já jsem jenom zaměstnanec.
1: Hlavně, že to jezdí. A prosím tě, když tankuješ, promiň, to jsou takové otázky člověka, který v životě neviděl tak velkou,
2: ano,
1: nádrž, jo? Tak když chceš jako natankovat úplně všechno, co tam máš za korbou, jak dlouho ti to trvá?
2: No, to je zhruba tak na týden asi.
1: Ale počkej, já myslím jako, jak dlouho ti to trvá, když to teče, víš?
2: Když to
1: tankuješ.
2: Jo, takhle.
1: No.
2: Tak to může být tady 25 minut.
1: Ne.
2: Jo, když tankuju obě dvě strany.
1: Ano.
2: Ano, ano.
1: A to vy máte, myslím, dokonce tu širší pistol, že jo? A ještě, že to vám to tam láduje trošku
2: přesně
1: rychleji.
2: Přesně tak.
1: 25 minut.
2: Ale ono to trvá.
1: No
2: ono
1: to věřím.
2: To trvá, než tam nateče tady těch 800 až 1000 litrů, jako na ty... Jo, vždycky tam něco samozřejmě zůstane, nějaká rezerva. Jo, ale kolem těch 20 minut vždycky tam natočím pauzu.
1: Tak to se normálně opřeš nebo nádrže, dáš zatím cígo, ne?
2: No, spíš lítám zleva doprava, jo, tam to cvakne, pak letím na druhou stranu, takže se tak nějak nezastaví.
1: 25 minut, no vidíš, no. Tak chlape, hlavně ať to jezdí, prosím tě, ty si vybral tvou oblíbenou Coco Jumbo, Mr. President,
2: Coco
1: dáme
2: Jumbo.
1: Si to pěkně v originále z 90. Tak komu to ještě věnuješ?
2: Svý dceři, jedné jak druhé, dcera Sabina, to je ta starší, a mladší dceři, dcera Elinka, Coco Jumbo.
1: Tak jo. Chlape, šťastné kilometry, ahoj!
2: Děkuju, ahoj.
0: Letní 90 Rádia Kiss.

0: váma je úterní KIS a teďka za chviličku bych chtěl oslovit generaci Z, což je skupina lidí narozených přibližně v letech 1997 až 2012. Mám tady totiž novou studii, která tvrdí, že 80% pracovníků z generace Z přiznává předstírání produktivity v práci. Tak si to rozebereme.
1: Poslouchejte Radio KIS a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

Dramaturg, který mi tady dává songy a stará se o všechny písně, které vysílá Radio Kiss 24/7. Řekněte mi, jak může vědět, že já chci zrovna v tuto chvíli mluvit o generaci Z a v té písni před chviličkou dohrála Ariana Grande a Z. To je něco neuvěřitelného. Karlíko, já tě zdravím, ahoj. Pojďme se podívat na skupinu lidí narozených přibližně v letech 1997 až 2012, říká se jí generace Z. Je tady nová studie, která tvrdí, že 80% pracovníků z této generace Z přiznává předstírání produktivity v práci. Podle výsledků si někteří nechávají otevřené.

0: generací. Zajímavé je, že kontrola produktivity tomu podle studie nemusí pomáhat. U firem se sledovacím softwarem 63% pracovníků uvedlo, že je dohled naopak motivuje aktivitu spíš předstírat. Aha. Já jenom přemýšlím, co by se stalo tady na vlnách Rádia Kiss, kdybychom my, moderátoři Rádia Kiss, předstírali, že vysíláme. Jako to bychom si tady jako dáchli, dali 20, nebo jenom takhle bychom jako hejbali myší. Já si to vůbec neumím představit, že bych na Kissu předstíral práci. Tak teďka nic nepředstírám a dáme si nějakou 90, co říkáte?
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: S váma je Kiss, přišlo mi tady ještě pár hlasovek na téma předstírání v práci, 80% generace Z. Já jsem pod tím článkem našel velmi zajímavou diskuzi, přečtu třeba komentář Petra. Já předstírám, že pracuji, protože firma předstírá, že mě platí. Funguje to překvapivě a všichni jsou spokojeni. Na tomu tam odpověděla nějaká slečna. Kolega se vrátil po měsíci z nemocenské a hned první den v práci byl vyhlášen jako zaměstnanec měsíce. A tam se ještě někdo ptá, hele přátelé, není jednodušší fakt pracovat? Na to někdo odpovídá rozhodně. No, pojďme se podívat na ještě Honzu Horáka z generace Z.
1: Ahoj Michael, tak generace Z, ročník 2003, letos mi bylo 23 let. Když říkáš tohle, tak já si myslím, že jsem úplně pravý opak. Protože kdyby si se šel podívat, co za mnou zůstává za práci, tak by ti vypadly oči z dílku a to myslím fakt smrtelně vážně.
0: Ale to víš, že jo, to nejde strkat všechny lidi do jednoho pytle, to víš, že jo. Já ti věřím, někdo maká, někdo předstírá a někdo nemaká vůbec.

0: To nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
1: Radio Kiss.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, guten.

0: Zívenář v půtenář. S kysem za volantem po celé republice.
1: Tak jsme si zopakovali násobilku a děkujeme za tuhle pecku Ein, zwei, Polizeit. No a kde pak je policie? Třeba na silnicích 38, Štoky, okres Havlíčků, Brod, práce na silnici, zdržení tak na 15 minut. Silnice 2, za Smuky, okres Kolín, osobák se potkal s dodávkou. D8 od Německa na Prahu, pozor, předmět na vozovce, to je 2. kilometr a zbytky pneumatiky. Ještě tady mám ulici Třídy legionářů a to je v Jihlavě, osobák za autobusem Bouračka a silnice 21 Planá, okres Tachov. Nehoda, probíhá vyšetřování, nebezpečí a dodávka s osobákem Bouračka. Jason Derulo hned po 13. hodině.

0: KIS počasí.
1: Je polojasno až jasno, později bude až oblačno a večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Návrh rozšířit zákaz prodeje v obchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních i na další svátky odmítla vláda Andreje Babiše. S nápadem přišli opoziční lidovci. Teď musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Italské Benátky zakončily vybírání letošního vstupného do ostrovní části města pro rok 2026. Letos na poplatcích vybrali 5 milionů eur. Částku 5 nebo 10 eur musí návštěvníci zaplatit, pokud do města přijedou mezi začátkem dubna a koncem července. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Publikaci Mosty Brücken představili její autoři u Benešova mostu v Ústí nad Labem. Právě jeho oprava inspirovala vznik knihy i stejnojmenné výstavby. Dvojjazyčná publikace mapuje více než 150 let historie mostů přes Labe v Ústí. Vedle Benešova mostu připomíná i první labský most z roku 1874.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí tenisu. Kvůli problému s kolenem si dublová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za týden v Torontu. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Bude opět 40 stupňů, nová výstraha meteorologů to nevylučuje, tak se na to podíváme.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

váma je Kiss a já už ani nevím, jestli tohle je dobrá nebo špatná zpráva, nechám to na vás, Kisáci. Český hydrometeorologický ústav vydal od středy výstrahu před zátěží teplem a vysokými teplotami. Ve druhé polovině týdne vedro ještě zesílí a na některých místech mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům Celsia. Na části území zároveň zůstává v platnosti výstraha před zvýšeným rizikem vzniku požáru. Tak já nevím, no tak já se stěhuju na severní pól k eskimákům nebo k tučňákům, dám si inzerát, koupím iglu, anebo já jdu koupit grilovací koření, no, a upalovací krém s faktorem 250. Michal Kahalčík na Kissu.

0: Přejeme všem pohodové úterý, svátek má Viktor, všechno nejlepší. No a teďka další statistika. Právě to vyšlo, na každého Čecha už připadá státní dluh přes 342 tisíc korun. Český státní dluh v první pololetí vzrostl na rekordních 3,727 bilionů korun. Pokud by se rozdělil mezi všechny obyvatele, vyšlo by na každého 342 tisíc. A pokud bychom chtěli kecát si srovnání, v roce 2016, tedy před 10 lety, připadalo na jednoho Čecha přibližně 153 tisíc korun. Za 10 let tak dluh na osobu vzrostl zhruba o 189 tisíc korun, tedy přibližně o 124%. No a kdo za to může? No kdo? No 90ky 100% ne.
1: Kiss, Radio Kiss.
2: I had the wildest dream last night.

Teď to tady na mě píplo, já jsem to včera nějak nezaregistroval, ale včera 27.7., nebudete tomu věřit, uběhlo 14 let od legendární báby pod kořenem. Zdeno! Zdeno! Vzpomínáte si na tu reportáž? Původně šlo o obyčejnou reportáž jedné soukromé televize, která uvízla v kořenech stromu. Nikdo ale tehdy netušil, že se z ní stane jeden z nejslavnějších českých internetových mýmů. Legendární hlášky z reportáže zlidověly a paní Zdena si později dokonce otevřela restauraci s názvem U báby pod kořenem. Pokud jste to neviděli, stačí dát YouTube, napsat bába pod kořenem a hned vám to vyleze. No tak 14 let, všechno nejlepší.

dream last night. Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Magda, ahoj Magdi.
1: Krásné odpoledne.
0: Máš další osobní rekord, víš to?
1: Mám další osobní rekord?
0: No, tohle je tvoje nejvíce prostě sklednuté video na Facebooku Rádia Kiss. 209 tisíc, na kterém je Magdička, kde trsá ve sféru na Backstreet Boys.
1: To je paráda.
0: Las Vegas.
1: Jsem ráda, že se video líbí, samozřejmě pokud jste ho ještě neviděli, kysáci, tak šup na sociální sítě právě Rádia Kiss, Instač nebo Facebook.
0: No, já vím, že jste to tady, asi tady s Radkem probírali včera v odpoledním jumpu, ale zase víš co, jako posluchači, kteří třeba končí takhle ve dvě jako svoji šichtu a potom už pádí domů, nic neslyšeli.
1: Jo.
0: Mě by jenom strašně zajímalo, jaké to bylo vlastně. Las Vegas, ty jsi byla na Dovči a ty jsi navštívila tenhle ten koncert, tak co, nějaké dojmy, pojmy?
1: Dojmy, byla jsem dojatá od začátku do konce, opravdu jsem brečela fakt jako každou písničku, protože mě to neskutečně vrátilo do těch mých dětských let, kdy jsem tohleto CDčko, hlavně Millennium, poslouchala pořád dokola. No a samozřejmě samotný zážitek z Sphere, to je taková ta kupole,
0: ano,
1: ta koule v Las Vegas, kde se dějou ty koncerty, tak je neskutečný. Těžko se to popisuje, hrozně bych si přála, aby to mohl zažít opravdu každý z vás, protože je to něco fenomenálního. Doufám, že se tahle ta věc rozroste po světě a že to bude mít třeba i blíž nikdy.
0: No, ona se uvažuje o Evropě jedna, ale myslím, že v Americe to stálo nějak 4,5 miliardy dolarů.
1: Nedivím se.
0: Uvidíme, zdali se v České republice najde nějaký sponzor, jestli třeba vedle Čapího hnízda by to mohlo vyrůst, co?
1: Tak no.
0: Že by ta jedna společnost to zacálovala?
1: Kamkoliv se to postaví, tak se tam prostě lidi budou na to moc chodit.
0: Já bych to dal do Brna a víš proč? Protože bychom to všichni měli tak nějak jako na prostředek cesty, jo? Praha, Ostrava, víš, uprostřed republiky bych to postavil.
1: Víš, jak by se tím ale Brno proslavilo, to normálně, byl víc slavný než je teď.
0: Ten Orloj by tím pádem padl, chápeš to, na tom náměstí ta raketa černá.
1: Nějaký tam panáčci chodící, koho to zajímá už.
0: A prosím tě, jenom pár už takových informací, kolik se vejde do toho sféru tady na tenhle ten Backstreet Boys koncert special?
1: Tam bylo zhruba, nebo ne zhruba, bylo 20 tisíc lidí a bylo to narvaný. No.
0: Jo, jo. A ty lístky, Magdičko, to si platila ty?
1: Samozřejmě, že jsem to platila. Úplně všechno jsem platila.
0: Všecko si platila, ale stálo to za to.
1: Naprosto perfektní. Pokud má někdo možnost si tenhle ten zážitek jednou za život splnit, tak vřele doporučuji.
0: Mám pocit, že oni tam jsou jenom teďka do půlky srpna, viď? A pak konec.
1: Pak se přesouvají do Düsseldorfu, pozor. Mm-hmm. Takže pokud byste chtěli Backstreet Boys za tuhletu show aspoň v nějaký míře vidět, tak máte možnost, myslím si, že Lupeny ještě seženete. Naše Vendy na to pofrčí.
0: Tak další zase rekord. A kdo by chtěl vidět tu atmosféru, jak krásně tančí a umí zpívat jednu z těch slavných písní, mrkněte na Facebook nebo na Instagram Rádia Kiss. No tak za chviličku s Radkem. Magda, ahoj, děkuju.
1: Není zač.
2: Rádio Kiss. Be happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: My vám přejeme krásné odpoledne a pojďme spolu nejdříve na dopravu. Petr ví o autě na boku.
2: Prosím tě, najíždím na D4, exit 49 od jakoby Strakonic, od Písku, směr Praha. A u benzínky Silmet je, prosím tě, tady na malém kruháku převrácený nějaký malý červený autíčko. Už jsou tam i policajti, nevím, co tam dělal, ale je to na boku, jo.
1: Děkujeme mockrát. Bouralo se taky bohužel v Kyjově, je to v ulici Jungmanova. A jedna dopravní nehoda taky v Praze, tam je to v ulici Karlovarská.
3: Přátelé, my vám přejeme šťastnou cestu, startuje odpolední jam už za malou chvíli tady na Kysu.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Park. Trance Park. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss počasí.
2: Je polojasno až jasno, později bude až oblačno a večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Zjednodušení převodu aut i možnost nechat si po změně auta svou starou registrační značku má přinést novela zákona. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika mají změny lidem ušetřit čas, administrativu i návštěvy úřadu. Podle ministerstva loni lidé řešili skoro 1,25 milionu koupí a prodejů aut. Veteráni jsou neodmyslitelnou součástí Havany. Staré automobily teď ale ve velkém nahrazují elektrické tuktuky na solární pohon. Díky nim se Kubáncům daří vypořádat s palivovou krizí i výpadky proudu. Teď se vrátíme zpátky domů.
3: Budoucnost porodnice v nemocnici Cheb by mohla ovlivnit celostátní koncepce gynekologicko-porodnické péče. Na té v současné době pracuje Ministerstvo zdravotnictví. Podle šéfa resortu Adama Vojtěcha by měla být hotová ještě letos. Dodejme, že v Chebu se v posledních letech rodí maximálně 400 dětí. Z Chebu Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Ve zkratce ještě včerejší fotbal. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
4: 14. hodina odbyla, je tady odpolední jump.
5: Becky Hill nebo Gala, to je muzika, kterou budeme otvírat odpolední jump na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: 14. hodina, 7. minutka, samozřejmě nějaká ta vteřinka k tomu navíc. My vás zdravíme tady z odpoledního jumpu. Magda Vronková, Radek Hrdina, jsme na svých pozicích připraveni vás celý odpoledne tady bavit. Ahoj!
1: Hezké odpoledne ode mě, pojďme se podívat do kalendáře. Viktor a Alina tam svítí, všechno nejvíc nejlepší. Viktora, člověče, naživo tři. Ale no ani jedno.
0: Já jsem měla na základní škole jednoho Viktora, který chodil, myslím, že po třídu výš, ale pozor, Alina, tak těch je v České republice 199 a já jsem měla to štěstí, že jsem jednu Alinu poznala. A kluci a holky, vám teda řeknu, to byla taková kočka.
1: Ta Alina, jo? Mm-hmm. A byla to Češka?
0: Byla to Češka? Byla to Češka.
1: Já nevím, právě.
0: Teď jsem trošku pozapomněla. Myslím si, že to byla Češka, ale byla opravdu jako krásná. Normálně úplně jak z jiného vesmíru, takže... Pak ti ukážu fotku.
1: Jo, no právě přemýšlím. Přátelé, vám přejeme moc hezké odpoledne, za chviličku Kiss Hit v jedné vteřině. Dneska hádám já, takže máte šanci, možná... Ne?
0: Já hádám.
1: Ty hádáš.
0: Ano.
1: Tak sorry, tak hádá ona.
0: Každopádně někdo hádat určitě bude a vy určitě můžete s náma taky.
1: Tak já jdu hledat.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Tak hádat bude skutečně Magda, protože je na řadě. Je pravda, že včera jsem... Nehádal se včera?
2: Měl jsi Backstreet Boys přece včera.
1: Ano, kecám. No, za to já se omlouvám a mám dneska celý den středu. Bez agracem.
2: Jo? No,
1: fakt jako.
2: To nevadí.
1: To není důležitý.
2: To je, pojď.
1: Dám ti indíci.
2: Fajn.
1: 4 roky je mrtvej. Velká legenda, nejenom hudební, nebo takhle, po hudební stránce je obrovská legenda, nikde si nezahrál, ale udělal opravdu hodně věcí filmových, co se týče muziky. Máme Ennio Morricone, máme... máme Velzna a Williamse. Ne, ještě je tady jeden hráč, který to vlastní jménem se jmenuje Odysseas Papatanasiua. To je vlastně jménem, ale má zkratku.
2: Ježiš.
1: Ne zkratku, má umělecké jméno.
2: Měl pseudonym prostě má, dobře.
1: Tak si to pus, já myslím, že to dáš
2: to
1: zadní.
2: Dobře, zkusíme. Připomínáme, že kdybych to náhodou nevěděla, Kysáci, přicházíte na řadu vy. A jdeme na to. Amadeus, ne.
1: Amadeus, ne, je tak ten už je trošičku díl mrtvej než 4 roky.
2: Ale nejmenuje se ten song, ne.
1: Počkej, pojď, ještě dáme, jo?
2: Jaj. Já to znám.
1: Dobře,
2: samozřejmě.
1: Jeho úplně první jméno je Evangelos. Evangelos. To už je trošičku podobný. To dáš. 1492 dobití ráje. Blade Runner. A tak dále. Pozor, to jsou obrovský klasický hity.
2: No, já to samozřejmě znám, no, ale já si nemůžu na to jméno fakt vzpomenout teďka.
1: Nic jo, to nedáš jo.
2: To nedám.
1: Jeden čas normálně i bral hit parády vlastně s touhle muzikou, bez remixů, že vlastně jednu chvíli se hodně poslouchal a lidi to chtěli.
2: Já
1: jedno
2: si to jméno nevybavím. Jako ne? Fakt ne. Kysáci, pojďte mi pomoct.
1: Gel, je tam gel.
2: Gel.
1: Gel.
2: Gel.
1: Uprostřed někde je gel. Vše je vždycky jako dobrý, že jo?
2: No.
1: Gel.
2: Gel.
1: A předtím? Ne?
2: Ne. Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Chceš ještě jednu nápovědu?
2: Já to asi nevymačkám z té hlavy teďka momentálně.
1: Tak schválně, jo. Přátelé, poslední varianta. Gelis.
2: Evangelis.
1: Pojďte hádat vy.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
0: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: jedné vteřině.
1: Je tedy pravda, že jsem před pár minutkama tady na Radio Kiss vytvořila nové umělecké jméno. Já doufám, že se to třeba někde někam zapíše. Každopádně, kysáci, vy jste samozřejmě uhodli, kdo nebo co to bylo vlastně za ukázku. Pojďme si to ještě jenom připomenout tady ve čtyřech vteřinkách. Čověče, ale je to takový evangelický, no.
2: Lehce.
1: Každopádně, já jsem hádala, že to byl evangelist, bylo to trošičku podobný a myslím si, že se vám i docela napověděla. Luboš.
3: Ráďo, to je jasný evangelist, to známe, má kdo, polepši se.
1: Já se pokusím, Lukino.
4: To je evangelist.
1: Ano, a Žižin.
5: Majdo, přece evangelist, čau, Žižin.
1: Tak tohle neuznávám. A víš proč?
2: Proč?
1: Protože mi řekl Majdo. Neplatí.
2: Naopak. Ne. Žižin má obod víc.
1: Dobře.
2: Protože kdo ti řekne Majdo, je skvělý člověk.
1: Tohle je samozřejmě ukázka. Já se jako přiznám, že samozřejmě já to znám. Neříkám,
2: ale
1: že
2: tohle
1: ne.
2: Tohle po každý, Magdo. Tohle musíš doplňovat, tohle jsou klasiky.
1: Ale já ti říkám, že já to
2: ty
1: znám.
2: Ty můžeš brát muziku od té doby, jakože já jsem tady nebyla. Já znám Oldu Novýho, v životě jsme se neznali.
1: No vidíš to.
2: Jo, pana Masopusta, fotbalistu, Pelého, v životě jsem, to nejde prostě, musíš to doučit.
1: Tak já se dám domácí úkol.
2: Jo, to prostě jako, ne.
1: Ale já myslím, že evangelist jako by mi mohl.
2: Evangelist by mohl být, ale necháme to na Evangelisovi.
1: Dobře.
2: Jo?
0: Kiss hit. Kiss hit. V jedné vteřině.

0: pokladů. Tak to je věc, kterou tady můj kolega Radek Hrdina naprosto zbožňuje. Ano. A dokonce to vlastně provádí každý rok se svým senátorem.
1: Je, hledáme poklady. Hledáte každý poklady. Rok, no, prostě každý rok od nějakého piráta, člověče.
0: Čověče, to musí být dobrodružo. Samozřejmě hledači pokladů jsou po celém světě, dokonce právě i u nás tady v České republice, a jsou takoví, kteří vlastně používají takový ty magnetický hledáky.
1: Jo, já mimo okolí je hned x lidí, kteří se tímhle mají takový hobby, koníček, ale pozor, nacházejí moc hezký věci a leckdy i za pěkný peníze.
0: Čověče, tak to mají kliku. Protože není to tak dávno, co se jedním klukům z pražského Radotína taky povedl jeden pěkný kousek ulovit. A to dokonce ruční granát.
1: No,
0: opatrně na to.
1: Je to tak, tady je chlapec, dneska už teda je to asi dospělý kluk, ale vím, že v pubertě s magnetem hledal ve Vltavě.
0: Ano.
1: Ten taky párkrát našel granáty.
0: Čověče.
1: Říční policie z něj byla běsná, dokonce si pamatuju, já znám to z vyprávění, kdy jeden z těch policistů prosil, jestli by nemohl o 3 až 4 mosty dál, že už to není v jejich teritoriu.
0: Ježišmarja. No, je to teda, já nechtěla bych být k něčemu takovému přivolaná, a samozřejmě pyrotechnici také to mají pod palcem
1: potom, ale... Tak jako co si budeme, že prostě třeba Dan Bárta hodil do Vltavy svého anděla. Kdysi dávno.
0: Já to moc dobře vím, tenkrát jsme totiž ceny anděl dělali my, jako rodina, a nebyli jsme z toho úplně nadšený.
1: No, takže, ale on nikdy neprozradil, z jakého mostu a kde to bylo.
0: Každopádně pak se za to omlouval a přiznal, že to byla blbost.
1: Blbost to byla, ale do dneška tam nikde.
0: Je to legendární, tak hledejte, najdete třeba anděla.
1: Šup, šup. Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss. As for money and get advice, as for advice. Get money twice, I'm from the dirty, but that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme společně na dopravu, je toho totiž celkem dost, tak pojďme trošku varovat. Dálnice D2, je to mimořádná zpráva ve směru na Brno, je nehoda na 4. kilometru, je to tam uzavřený, tak se tomu pokud možno vyhněte. Bouralo se taky na D6, je to exit 12, D48, jsou tam dvě dopravní nehody ve směru na Frýdek Místek na 38. kilometru a taky bohužel ve směru na Olomouc na kilometru 8. No a ještě tady samozřejmě D1, tam se bouralo na exitu 201 ve směru na Ostravu a bohužel jedna dopravní nehoda je také na D1 ve směru na Brno a je to 146. kilometr.
2: Já myslím, že to stačí. Šťastnou cestu.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
3: Rádio KISS počasí.
4: Je polojasno až jasno, později bude až oblačno a večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
3: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Prodej nových osobních aut z Číny na českém trhu v prvním pololetí vzrostl meziročně o 88% na více než 7,5 tisíce vozů. Nejoblíbenější čínskou značkou je Omoda. Vedle osobních aut jsou nejoblíbenější kategorií čínských vozidel motocykly, které prodeje automobilů mírně převyšují. Nejoblíbenější je CF Moto. U aut ještě chvíli zůstaneme, protože Porsche zruší do roku 2035 v okolí německého Stuttgartu dalších 5000 pracovních míst. Pozice zaniknou v hlavním závodě a ve vývojovém centru automobilky, která patří do koncernu Volkswagen. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: Na bezpečnost na pražském Karlově náměstí dohlíží nově policisté na koních se psy. Radnice tak navázala na loňskou úspěšnou premiéru. Strážníky na koních lze od letošního roku častěji vídat v Suchdole, Lysolajích nebo Divoké Šárce, kam se přesunula jízdní skupina z Chuchelského závodiště. Pro KISS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Ještě do zákulisí hokeje. Zjistili jsme, že hokejisté Karlových Varů zahájili přípravu na ledě v kompletním složení. Bez dvou hráčů základního kádru Pavla Píchy a Parkera Bella začali s přípravou České Budějovice. Končí ale zprávy v jedné minutě. Tady byl Tomáš Adamec.
6: Tomášovi moc krát děkujeme, Radek Hrdina a Magda Vronková na svých židlích, jdeme na to.
7: Je tady s náma taky Gigi D'Agostino, pojďme si to pustit.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: Be happy.

0: Jak tady s velkou oblivou říkáme o prázdninách, cestujeme zprava doleva, nahoru, dolů, prostě kam chcete, že jo, kam vás to táhne. Možná i cílem bude Thajsko. Mm. Za malou chvíli se tam vydáme, protože, přátelé, to, co tam teďkon způsobila jedna skupinka Italů, to si za rámeček nedaj. A byli docela namistrovaní a my vám všechno přiblížíme a musím říct, že i malinko statečný. Jo. Protože zahrávat si se zákonem zrovna v Thajsku...
1: Ježiš, ne.
0: Přátelé, tam opravdu to není, není dobro radit, že jako byste tam měli ty zákony nedodržovat, protože tamto můžete vyfasovat hodně.
1: Stačí si vzpomenout takhle na film Deník Bridget Jonesové Dvojka, chudinka tam taky zahučila, skočila tam vyvězení, protože něco údajně převážela, někdo jí to tam jako nechal, že jo? Což už je ještě úplně to nejhorší, co vlastně tam můžeš udělat, když převážíš nějaký nelegální věci.
0: Já nikdy nezapomenu na případ, skutečně to můžete dohledat, jo? A to je, že 60-letý Holanďan tenkrát u portrétu krále thajského tam dal mu pivo a cigáro. S tím jakože to myslel v dobrým. Nějak ho nepolil nic, jo, jako nebo tohle. Bohužel to viděli složky a dostal, přátelé, bez legrace, 20 let na tvrdo. Po třech letech ho teda holandská diplomacie dostala zpátky. Ale i tak 3 roky byl ve vězení v Thajsku.
1: To nechceš.
0: Ne.
1: Za chvilku víc.
2: Jump. Odpolední Jump

0: Taký pátek dozadu, kdy jsem byl v Thajsku a to ještě vlastně Thajci byli Thajcema a Thajky byli Thajkama. Je to už opravdu několik let dozadu.
1: To je opravdu dávno.
0: Pojďme ale do Thajska, protože přátelé, my to tady vzpomínáme. Vždycky, když někam jedeme, jako když je to nějaká exotika nebo takovejhle stát, takové Thajsko, tak prostě připomínáme, koukněte na ty pravidla, co tam jsou. Mm-hmm. Co se přihodilo? Italská skupina teenagerů se svým dospělým doprovodem, asi nějaký studenti nebo prostě něco podobného. Teenageři, nevím, 15, 16, 17, cestovali metrem. Na tom není nic tak světoborného. Ani vlastně teoreticky nedělali nic tak nad rámec. Nebo aspoň tak to začalo.
1: Ano.
0: Oni si povídali, ale oni si povídali hlučně. Povídali si hlučně, protože v Thajsku, Japonsku a jim podobných zemích se nemluví.
1: No, nahlas. Jako...
0: Nahlas vůbec.
1: A to, že Italové to umějí.
0: A jedna Thajka je upozornila, že jsou v Thajsku a že tohle se tam nedělá. Prostě je na to upozornila.
1: Jasně.
0: Jenže teenageři prostě začali gradovat a schválně začali hlučet ještě víc. Mm-hmm. Dokonce ta paní učitelka nebo vychovatelka, nebo co to bylo, že ať se jako na ní nezlobí, že jsou turisti a přivezli do Thajska přece peníze.
1: Jo?
0: Tak prosím tě, to pak vygradovala nějakýma prostředníčkama od těch teenagerů italských a tak dále. Jenže paní to dala na sociální sítě.
1: Mm-hmm.
0: A sociální sítě prostě jsou i v Thajsku velmi rychlé.
1: Jasně.
0: Dohledali tuto skupinku teenagerů, kde přesně bydlej, na jakém hotelu, v jaké čtvrti a tak dále.
1: Ježíš.
0: X lidí a nemálo přišlo před ten hotel stávkovat, že takhle ne.
1: Wow.
0: Takže ambasáda italská také dohledala tuto skupinku, vyčlenila takových jako X lidí a natočila video, kde se omlouvají za to, že teda takhle se chovat neměli a že měli respektovat to, co od začátku bylo dané. Ostuda neskutečná pro tuhle skupinku teda. Ano.
1: Každopádně Thajsko je pověstný, že pokud tam něco provedete, tak vás na pěkně dlouho můžou zavřít, takže si na to opravdu dávejte majzla.
0: Na to jako naštěstí nic negraduje, ale... Ne.
1: Takže opatrně. Každopádně Italové, no taky jsem to zažila tady u nás v Čechách v tramvaji, že na ní musel pán vystartovat už potom.
0: Jak říkám, oni nedělali na začátku nic tak světoborného, ale prostě jiná země, jiný mrav, pojďme to dodržovat, no.
1: Naprosto souhlasím, tohle počkrámnem. Je tam Britney Spears, pojďme na to.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na Hrdinu Kiss.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pick Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Slyšíte naprosto správně, čeká nás teďka sportovní rubrika a vydáme se opět za fotbalem.
2: Je to neuvěřitelný sledovat teda samozřejmě po mistrovství světa ty rošády. Hlavně teďkon trenérský u těch národních týmů. Český národ jak stále nemá trenéra, přátelé. Jo, jenom taková suvečka. Jinak pojďme se, komu se zadařilo, a to myslím, že velmi dobře. A to je, prosím pěkně, Francie.
1: Nepovídej, já pak
2: můžeme
1: to...
2: Můžeme těše závidět. Velký návrat trenérského génia a bývalého fantastického záložníka Zinedine Zidane převzal oficiálně po Didier Deschampsovi francouzskou fotbalovou reprezentaci. Koučem národního týmu bude jmenováno do mistrovství světa v roce 2030. Takže Zidane je trenérem. Co je vtipný, tak to je Itálie. Tam se teda ještě včera děli nějaký věci, nějaký bafuňáři odcházeli a tak dále. Ale prý konec hledání. Ještě před pár hodinama to nebylo oficiální, teď už ano. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval už oficiálně o tom tamní svaz. Národní tým vedl už v letech 2018 až 2023 a tudíž tahle situace je pro něj známa. Nebude se týkat asi stejných hráčů, to je jasný. Nicméně Mancini by měl být ten, který vyvede slepou Itálii fotbalovou zase zpátky na výsluní. Uvidíme.
1: No, mají na to trochu
2: maj
1: času.
2: To jo.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na Rádio Kiss.

0: se vám teda musím přiznat, kysáci, já se opravdu bojím létání a vlastně teďka moje nedávné dovolené, tak jsem se překonala, protože jsme měli opravdu dlouhatánský lety. Teda u mě všechno proběhlo naprosto v klidu, v pořádku,
1: to slyšíme,
0: prostě
1: no.
0: Nic. Jo?
1: No ne, kdybychom to neslyšeli, tak to spadlo, že?
0: A tak mohlo se stát něco jiného, co bych třeba mohla přežít.
1: Třeba.
0: Jako byl vlastně teďka nedávno případ právě pána, který byl takzvaně jakoby vysát z letadla oknem. Jo.
1: Není vysátí jako vysátí, to je pravda, jo.
0: Nebyl vysát úplně, byl
1: ano,
0: vysát
1: jenom na půl.
0: Jenom hlava.
1: Jenom hlavu.
0: Jenom hlavu. No. A pán to teda nakonec přežil. Nicméně.
1: Neuvěřitelné.
0: Teď mu prosím vás přišel e-mail od vlastně společnosti, že má možnost si znovu zarezervovat let.
1: Skvělý.
0: Skvělý, ne?
1: A já to úplně chceš. Vidím, jak jim odepsal, prosím nás hlavně, ať je to u walkinka.
0: Ano. Nejlépe ještě u exitu, kdyby třeba ty dvířka byly trošku povoleny, ať už mě to vezme celýho, pro boha živýho. Takže opravdu klobouk dolů teda před společností, která se takhle krásně k tomu zachovala a postavila, třeba to ještě bude mít nějakou dohru, uvidíme. Každopádně tohle nechceš.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss.
3: Radio Kiss.
4: Hey, Fonzie.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Po hodince tady máme opět dopravní informace s Monikou na D2.
2: Ahoj, to je dálnice D2 z Bratislavy směrem na Brno. Před Brnem je havárka, nákladák s dodávkou.
1: Děkujeme mockrát. Bouralo se taky na dálnici D1 ve směru na Ostravu 192. kilometr a jedna nehoda i ve směru na Prahu na D1 128. kilometr.
3: D11 58. kilometr ve směru na Hradec Králové. Máte tady tvorbu kolon v podobě toho, že tam je dopravní nehoda. V Děčíně je to Kamenická, v Pardubicích Suková třída, i tady se bouralo.
1: Šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: KIS počasí.
1: Je polojasno až jasno, později bude až oblačno a večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Návrh rozšířit zákaz prodeje v obchodech s plochou nad 200 metrů čtverečních i na další svátky odmítla vláda Andreje Babiše. S nápadem přišli opoziční lidovci. Teď musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Italské Benátky zakončily vybírání letošního vstupného do ostrovní části města pro rok 2026. Letos na poplatcích vybrali 5 milionů eur. Částku 5 nebo 10 eur musí návštěvníci zaplatit, pokud do města přijedou mezi začátkem dubna a koncem července. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Jizersko-horské bučiny jsou největším chráněným územím v Jizerských horách a současně patří mezi několik největších národních přírodních rezervací v České republice. Bučiny byly navíc přesně před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka republiky. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí tenisu. Kvůli problému s kolenem si dublová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za týden v Torontu. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: A Tomášovi za zprávy děkujeme, je tady druhá polovic odpoledního jumpu.
4: Za chviličku Felix Slováček a teď kontakata bro a KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: 20. července startuje druhá polovina odpoledního jumpu, ještě necelé dvě hodinky budeme spolu, takhle pěkně na vlnách a féteru Rádia Kiss. Já bych chtěl pozdravovat Evu. Eva je teď v práci, je to vymahačka dluhu, nebo jak se to říká?
1: No,
0: takový ty, jak vymáhají ty prostě věci.
1: Jako exekutorka?
0: Asi ne, jakože prostě telefonujete ty hajzla. Koukej, mám poslat prachy, jo? Nebo jo, nevím, jestli jako tak tohleto.
1: Asi jo.
0: A hlavně na Evě je zácná taková jedna věc, každý máme nějakou úchylku, že jo?
1: Aha.
0: Jo, Magda jich má víc. Ale Eva má jednu, kterou opravdu jako tu si piplá leta. A to je, že ona půjde na rande, ona má 168 centiáků.
1: Dobře.
0: Bude na rande jenom s frérem, který je minimálně o 25 a víc centimetrů menší, než je ona. Ona je prostě sběratelka hobitu. Takže přátelé, kdyby někdo takovouhle rozkošnou bytost chtěl poznat, dejte vědět, rád vás propojím.
1: Dobře, každopádně jo? Já to teďka propojím.
0: 18 plus, jo.
1: Ano, ano, přesně tak. Já to teďka propojím do dalšího vstupu, protože za chviličku já si tady tebe na oplátku trošku vyzkouším, a to konkrétně ze středověku.
0: Miluji středověk.
1: Miluješ středověk?
0: Miluji. Středověk.
1: Tak jo, tak se máte na co těšit za chviličku.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: To, že se náš český jazyk neustále vyvíjí, tak to já se tak jako všeobecně znám. A samozřejmě tím pádem zaniká i spousta slov, který už se prostě dneska normálně v běžný mluvě nepoužívají. My se teďka podíváme konkrétně do středověku, kdy já tě tady vyzkouším tady Radka Hrdinu právě z některých slov, který už opravdu jako dneska jen tak jako neuslyšíte.
1: Já vzhledem k tomu, že mám takový věk vlastně, kdy já si ten středověk pamatuju samozřejmě. Normálně. No,
0: tak v tom případě bys měl dostat za jedna teďka.
1: Tak pojďme.
0: Jo?
1: Ano.
0: Takže kdo nebo co je Kuběna.
1: Kuběna, to je úplně jednoduchý. Samozřejmě i tenkrát byli trandáci, to znamená kluci přesně předělaný na holku, že jo, jakoby, že se převlíkali. Takže vlastně, a byl to potažmo, byl vlastně Kuma Veliký z Přívor, který vlastně, a takže se to po něm jmenovalo Kuběna.
0: Ano, je to špatně. Je to milenka nebo nevěstka.
1: No, tak mohl to dělat.
0: Tohle bys mohl vědět. Špás.
1: Špás, tak to je samozřejmě sranda.
0: No, výborně. Co je to hmotospit?
1: Hmotospit.
0: Hmotospit.
1: No tak to bylo pravěký jméno, že jo, vlastně ten středověký hmotospite, pojď sem! Že vlastně jako, a byl to obezní kluk, aby se mohl jako hmotospitovat. Jako víš, jako ne, oni neříkali, pojď, já tě obejmu, já tě hmotospituju.
0: Čověče, bylo by to geniální, ale je to fyzika. A kdo nebo co je mordýř?
1: Mordýř, tak to je samozřejmě vrah, že jo.
0: Dobře. Kdo je to halama?
1: Halama. Tak halama... To je halama, čověče. Halama, to jsem věděl. Ale halama je prostě jako dvorní tlučhuba.
0: Je to, možná by ses k tomu mohl přiklánět, že bys to mohl občas být ty. Je to velký, nešikovný chlap.
1: Ano, tak v tom případě jsem halama.
0: A kdo je to truník?
1: Truník? Tak to jsem já, když ráno vstanu, tak já truňkím na záchodě docela dlouho.
0: Truňk byl, prosím tě, myslím, že opilec to byl.
1: Jo?
0: Truňk je Truňk je alkoholický nápoj nebo panák. Tyjo, to je dobrý, to budu používat.
1: Truňk, jo?
0: Jdeme na Truňka.
1: Pojď, jdeme na Truňka. Každý bude vědět, protože každý si ho s tebou dá.
0: Přesně tak. No a máme tady poslední slovo, prosím vás, kysáci, není to sprostý. Fakt není to sprostý. A kdo nebo co je mrdě?
1: Mrdě? To je jídlo.
0: Fakt? Jaký?
1: Co?
0: Jaký?
1: No moc dobrý, že jo, prostě, ale protože ty vlastně takhle to vzniklo, že jo. Ty mrdě jsou strašně moc dobrý, jo, a vlastně, jo, to tenkrát si říkal, a vlastně převzal se to na množství.
0: Výborně.
1: Takže je to množství.
0: Není to
1: mrdě,
0: tak.
1: Jako hodně.
0: Bohužel, ale tohle to slovíčko bys občas mohl použít právě na svého malého kluka, když tě bude zlobit, protože mrdě je neposedné dítě nebo rošťák.
1: Tak to já říkám, ty hajzle malej.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádio Kiss.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Zase nějaká super dovča je tady před náma, kterou budeme v pátek někomu. No, doufejme, že budeme někomu dávat, ale samozřejmě pojďme si říct, o co tady vůbec běží. Na Rádiu Kiss totiž právě soutěžíme o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style v Egyptě. Výhrou je tentokrát pobyt pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pikalbatros Dana Beach s Ultra All Inclusive.
2: Pokud chcete vyhrát, tak pojďte právě klidně teď na web Rádia Kiss, kiss.cz a odpovězte správně na tuhle otázku. Do kterých egyptských letovisek můžete z Blue Style cestovat z Pardubic? Dohledejte si, přátelé, dá se to dohledat. Dohledejte si správnou odpověď, připojte svůj kontakt a pak už si počkejte na pátek. V pátek, tento pátek, po 15:00 odpoledne náhodně vybereme jedno jméno, které my tady s Magdou řekneme do vysílání. No a vy budete mít jednu celou písničku na to, abyste se obratem dovolali do studia. Vyhráváte potom, pokud se dovoláte, budete to vy, my to překontrolujeme.
1: Přesně tak.
2: Tu dovolenou, kterou Magda před malou chvílí zmínila.
1: Takže nezapomeňte přidat tam to vaše telefonní číslo a v pátek po 15:00 být připraveni. Možná to budete právě vy.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Hartley Holmes, only got the wobble. This is Stanley Unwin Shiny Hoffer with Wobble You, all joyful. Goodbye, load.
1: Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: A pojďme do Mexika, přátelé, ale úplně jinak, než si myslíte, protože tam učinili objev, ono teda, ten objev už učinili, ale nevytahovali na denní světlo, protože si vědci nebyli úplně jako, tak nějak jako jistý. Mm-hmm. Učinili objev, pro ně samozřejmě velký a vzácný, protože oni tam objevili, jo, v okolí nebo tam někde, kolem Mexika. A to prosím tě pěkně vodního plaza, který se jmenuje Brogatodon.
1: Jo, to jo. Z nějakého jurského parku.
0: Proč ale zmiňuju? No. Protože my máme jako za největšího prostě toho fréra T-Rexe, že jo?
1: Jasně.
0: Malý ručičky prostě a tohle.
1: Ano.
0: Čověče, tak já jsem si tady přečetl celý ten článek. Ne, nebylo většího hajzlika, zmetka, dravce, než právě byl tenhle ten zmiňovaný, který si za to už to asi po druhý nedám. Brogatodon. Jo? Tak wow. Tenhle ten frér totiž, když se dostala do vody, tak neměl vůbec nikdo šance. Jako
1: fakt
0: vůbec.
1: Jo.
0: T-Rex byl proti němu prý jako ořezávátko. Byl velký, asi jako kosatka, spíš o něco větší, ale měl obrovskou hlavu s obrovskýma zubama a vlastně nic mu nebylo svatý. To znamená, že kdo

0: zapriskřizovaný a takovýhle věci z doby, tyhle ctý, ksídy a tak dále.
1: Otázka, no, jestli by to byl dobrý nápad nebo ne, ale stejně bych to chtěla vidět.
0: Ale na takový mamutovi do školy, co?
1: Juu!
0: Jako tenkrát.
2: Odpolední Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISu.

0: To nejlepší od 90. let.
1: Non-stop. Kiss. Radio Kiss. You know what we gotta do.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravní informace, kysáci. Máme jednu mimořádnou zprávu, a to z dálnice D5 ve směru na Prahu. Na prvním kilometru je dopravní nehoda, je to uzavřeno, tak se tomu pokud možno vyhněte. Bouralo se na D5 znova ve směru na Prahu, tentokrát 56. kilometr. D11, stále probíhající dopravní nehoda ve směru na Hradci Králové, a tam je to 58. kilometr.
2: Ode mě dvě dopravní nehody, jedna je v Brně, je to Ostravská ulice, počítejte s komplikacemi, stejně jako to bude Horní Planá, Český Krumlov, okres Náměstí, i tady se tož to suje.
1: Před náma je poslední hodinka odpoledního jumpu. I got

0: KIS počasí.
1: Je polojasno až jasno, později bude až oblačno a večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zjednodušení převodu aut i možnost nechat si po změně auta svou starou registrační značku má přinést novela zákona. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika mají změny lidem ušetřit čas, administrativu i návštěvy úřadu. Podle ministerstva loni lidé řešili skoro 1,25 milionu koupí a prodejů aut. Veteráni jsou neodmyslitelnou součástí Havany. Staré automobily teď ale ve velkém nahrazují elektrické tuktuky na solární pohon. Díky nim se Kubáncům daří vypořádat s palivovou krizí i výpadky proudu. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Stavbaři dokončují betonování ostění vnitřku tunelu Dolní Radechová, který bude součástí budovaného obchvatu 20-tisícového náchoda. Celá stavba silnice postupuje podle harmonogramu a celý tunel by měl být hotový začátkem roku 2028 a obchvat pak na jaře téhož roku. Z východních Čech Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ve zkratce ještě včerejší fotbal. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli Mladé Boleslavi 2-4. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Juhu! Je tady hodinka ještě jedna odpoledního jumpu na KISu.
4: Magda Veronková, Radek Hrdina, no a samozřejmě taky Venga Boys.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Vážnými.
1: Víte, že
0: je to teprve pár dnů, co se trhnul nový světový rekord, a to v počtu letadel ve vzduchu.
2: Ano,
0: chvíli.
2: Je to tak, já jsem to počítal a je to podle nového rekordu vlastně o 4 víc než normálně.
0: Teď jsi mě dostal. Okay. Takže jsi spočítal.
2: Já jsem to myslel jako nad naším barákem, jako víš.
0: Jo, takhle. No. Jo, tak to je fakt asi. No.
2: Zvedlo se nám to.
0: No, možná, že jste tam byli to u toho přítomní, bylo to teďka 23. července a počet letadel ve vzduchu dosahoval počtu 153 359.
2: Ten neuvěřitelný. My jsme tady koukali na toho video z toho radaru, jakoby, z toho simulátoru. Pravdivýho, autentickýho, to je neuvěřitelný, že se zaplať pámbu, jako nepotkaj.
0: Neuvěřitelný, fakt. Je to jak taky
2: strašná nálož.
0: Mušky tam prostě lítaly jako ve vzduchu.
2: Zprava doleva. Přitom, když se koukneš na oblohu, tak si říkáš, že vidíš jedno, dvě, tři, takhle někde v různých hladinách.
0: A vlastně i když jako
2: sám
0: jakoby letíš, že? Tak okolo sebe z okýnka nevidíš letadlo. I když nám se to teďka povedlo, když jsme letěli, že s náma jakoby současně přistávalo jedno letadlo na druhý dráze.
2: Jsem viděl teďko nedávno krásný záběr od někoho, nevím, prostě cizí úplně na Instagramu, jak letěj, ona si snímá ten sky, prostě tu ten výhled tohle a najednou pod nima. Nevím, prostě x set metrů, úplně někam jinam letící a nádherný záběr.
0: Jo, je to pěkný, je to pěkný. No, máme kliku.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Pokud hladíte pravidelně třeba minulý týden, tak dobře víte, že ve čtvrtek to začalo. Čtvrtek 7000, pátek 7000, včera 7000. Jak to bylo dneska, to se dozvíte za Vaškem za malou chvíli tady ve vysílání Rádia Kiss, ale nezapomeňte. Celoroční soutěž 7-7 tady u nás na Rádiu Kiss. V 7 ráno třetí volející dostane šanci se vyhádit. Dnes kopítka, ale nějaký prachy získat.
2: No a jak to dopadlo dneska? Byla tam sedmička nebo ne? Vašku?
3: Vteřiny nás dělí od dnešního verdiktu. To letí 5000 korun, padla pětka.
4: To super.
1: To je super, jak říká Vašek.
2: Je to super, bůra čověče. To je krásný, krásný. Zítra pokračujeme znova.
1: 7 ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Jo, za bojovými sporty se teďka v tuhletu chvíli vydáme. Máme tam nějaký novinky totiž.
2: Je to tak, pojďme se podívat. Přestože v kleci minimálně prý rok se neobjeví, irský bojovník Conor McGregor stále spřádá plány na svůj, jak se říká, last den, poslední tanec v organizaci UFC, s níž má nadále platnou smlouvu. Nedávné zranění, to víme všichni, předního skříženého svalu v pravém koleni, které utrpěl po souboji s Američanem, a to jenom opravdu jenom pár vteřin po startu,
1: ano. No,
2: tohle boje, s Maxem Holloway, však představuje další citelnou ránu pro jeho kariéru. Nemám tušení, jak dlouho bude mimo, prohlásil po víkendovém turnaji Zuffa Boxing šéf UFC Dana White. Dnes večer jsme ho měli před FaceTimem v ringu. Je ale jasné, že McGregor bude mimo hru přibližně rok. Naznačil, kdy se irská víza může vrátit. Rok, no, jako taky bych mu přál ten last dance, jak oni říkají.
1: Ano.
2: Jako lepší, no, tady to úplně nevyšlo.
1: Nějak se mu to moc nedaří poslední dobou. Tak uvidíme, třeba se za rok vrátí a všem nám vytře zraky.

0: Přátelé kysáci, a je dobojováno, tak jak tady s oblibu v odpoledním jumpu říkáme. To znamená, že samozřejmě my už dneska finišujeme, samozřejmě program tady ale na Rádiu Kiss pokračuje dál. A kým a s čím a proč a jak?
1: Vojta Sklenář samozřejmě a Juboxy. Dneska je úterý, poslední úterý července roku 2026. Tak to můžete pěkně oslavit, prostě nesnáším loučení nebo nějaký podobný takovýhle hity prostě. To má Vojta moc rád.
0: Jo, třeba bye, bye, bye.
1: Bye, bye, bye, prostě, jo, ale jo. Jako, jestli něco Vojtovi udělá radost, je to vždycky něco, co je nad rámec vysílání, co se týče písniček.
0: Jasně, jo? Tak jenom do toho.
1: Protože tím se mu to specí, on to hledá, chce to najít, tý databázi, takže prostě takhle ho odměníte.
0: Přesně tak, takže nezapomeňte telefonní číslo 210-323-323 a nebo posílejte hlasovku přes aplikaci Rádia Kiss.
1: Zítra ve 2 odpoledne se budeme těšit.
0: Ahoj.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 16 večerní, už za 4 minuty, zprávy na KISu se nám blíží. Teď zprávy o tom, jak to aktuálně vypadá na silnicích, kde se zdržíte, tak to je například D1. Máte-li namířeno směr Brno mezi 141. až 149. kilometrem. Zdržení je na D2, lehké, a to konkrétně před Brnem. Kde se taky zdržíte, tak to je Pražský okruh. Máte-li namířeno ve směru letiště, tak mezi 14. a 19. na D1 mezi 22. a 19. a na Pražském okruhu je zdržení taky od Běchovic směr Satalice mezi 63. až 58. kilometrem a pozor třeba na bouračku na D6 na 10. kilometru ve směru na Prahu.

0: KISS počasí.
1: Je polojasno až jasno, později bude až oblačno a večer si většinou vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Letní festivaly zvedají poptávku po oblečení, doplňcích nebo kempingovém vybavení. Například online srovnávač cen Heureka zaznamenal týden před filmovým festivalem v Karlových Varech, který se konal začátkem července, nárůst zájmu o dámské šaty o více než 27% oproti předchozím týdnům. Sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynuří desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav vody zároveň ochromuje nákladní lodní dopravu i říční turistiku. Hladina Dunaje po několika týdnech intenzivních veder prudce klesla a v Maďarsku, Srbsku i Chorvatsku se blíží nebo překonává nejnižší hodnoty za posledních 30 let. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Pražští kurýři si upravují elektrokola a elektroběžky tak, aby byly rychlejší, než povoluje zákon. Policie tak při kontrolách odhalila nelegální úpravy motorů, baterií i odstraněné výrobní štítky. Taková vozidla mohou znamenat nejen riziko nehod v ulicích, ale také nebezpečí vznícení baterií. Z Metropole Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka má nového trenéra. Českou jedničku povede Francouz Frédéric Fontage, který v minulosti dlouhodobě spolupracoval s Kanaďanem Augerem Alissimem. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: A my se můžeme vrhnout na jukebox, jestli je libo nějaká muzika, chcete ji slyšet od nás, z KISSu, tak jste tady dobře, hezký večer.
0: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia KISS. Be happy.

0: Úterní večerní jukebox na Kissu jsme odstartovali do 10. večerní, to bude na vás. A teď je to na Richardovi, který je na drátě a já tě vítám v našem vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Vojto.
0: No a Richarde, ty to dneska otevíráš, ty seš první, kdo vybírá takhle večer totiž.
1: Děkuju moc, pořád tomu nemůžu uvěřit.
0: A počkej, ještě pořád tomu nevěříš? Ještě pořád ne. Co mám pro to udělat? Co mám pro to udělat, abys tomu uvěřil?
1: Prosím tě, děkuju moc a stačí, když mi pustíš tu píseň, když už jsem se dovolal.
0: Pustím. Chtěl jsi Shakiru, daj, říkal jsi, že kvůli fotbalu. Viděl jsi tu halftime show při tom finále, jak tam byla Shakira?
1: Mazec.
0: A hlavně
1: nevím, jestli to tam patří teda, ale mazec.
0: To je taky otázka, ale zase, hele, ta Shakira, 49, viď? Ona vypadá 20 let stejně, mi přijde, možná ne. 30 ještě.
1: Hele, je to šťabajzna, nebudem diskutovat, nevíme, kdo nás poslouchá.
0: O tom žádná, tak já ji pouštím, ty se měj moc hezky a zas někdy cinkni, ahoj.
1: Hele, díky moc, mějte se, čau.

0: Radio Kiss vám hraje songy na přání, je to úterní večer s datem 28. července a všem Viktorům taky určitě přání všeho nejnejnej k svátku. Třeba pro nějakého Viktora zahrajeme, to je na vás pochopitelně. Komu zahrajeme teď, prozradí Vali?
1: Ahoj Vojto, tady Vali, chtěla bych tě poprosit, jestli bys mi tam zahrál Žijeme len raz od Ega, protože se udělalo takhle hezký počasí, tak by tam chtělo nějakou letní pecku. No a posílám to všem kysákům, tobě do studia a hlavně můj ségře, která teď vedle mě sedí. A spolu posloucháme Radio Kiss a užíváme si to u toho, co nejvíc to jde. Protože víme, že za měsíc už se jde zase do školy a na to nechceme vzpomínat, že musíme jít zase.
0: No jo, ale tak měsíc a kousíček, jo. Ale první měsíc prázdnin utek, co? No nic, žijeme len raz. Nechme prázdniny prázdninama, pořád ještě jsou a ještě přes měsíc budou. A jukebox bude do 10. večerní, teď se songem Žijeme len raz.

0: Ladíte Radio Kiss, za chvilku 6:30, tak hezký večer vám všem. No a co takhle vyrazit někam na dovolenou? Někam na dovolenou gratis, pokud vaše odpověď je ano, tak já říkám, pozorně poslouchejte a hlavně, no, uslyšíte sami.
1: Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pick Albatros Dana Beach s ultra

0: Egypta. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: nikdo jiný.
1: Nehraje více písniček na přání.
0: Jubox.
1: Jubox. Rádia Kiss.
2: Popojedeme v dnešním večerním Juboxu a popojedeme s Alex, která se dovolala do našeho studia. A já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, ahoj ty.
2: Alex prozradila, že teď je na túře.
3: Každodenní.
2: Každodenní. A kolik tak kilometrů je každodenní túra tvá?
3: No, přibližně 5-6.
2: 5-6, to je hezký, protože já tam slyším právě, jak tam fouká, jako jak právě deš.
3: Já funím, veď, já se zastavím.
2: Tak, já myslím, že to je větřík, že to nejseš ty.
3: No, snad jo, hele.
2: Alex vybrala píseň Papau, té mám jí nachystanou, tak kam poletí, prozraď.
3: Poletí do Lodhézova u Jindřichova Hradce a poletí to pro moje vnoučátka, holky, který tuhle písničku milujou. No a jinak pro všechny kysáky, pro krásný den, že nám začíná konečně zase éra slunečních dnů, ať si to užijou.
2: A vnučky nejdou s tebou na túru někdy, nebo to je na ně moc?
3: Ne, to ne, ty by to neušly. Já chodím hodně rychle. No,
2: tak až budou větší, tak je vemeš, ne?
3: Jasně, tak určitě. Jo.
2: Do té doby my jim hrajeme písničku. Měj se hezky, ahoj.
3: Taky, čau, ahoj, díky.

0: Tohle je Jukebox na Kissu a já vám všem přeju krásný večer. Při úterku večer si můžete zpříjemnit tím, že vám zahraju nějakou muziku. Stačí k tomu například poslat hlasovku přes naší aplikaci.
1: Ale prosím tě, zahraj mi tak něco drumbassovýho, třeba Tarantulu.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Je za námi první hodina večerního jukeboxu, tak za chvilku odstartujeme tu další. Než ji odstartujeme, podíváme se, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Zdržení je na D1, pokud máte namířeno na Brno, mezi 138. až 147. kilometrem. Zdržení pak třeba na Pražském okruhu, ve směru na letiště mezi 15. až 19. kilometrem a zdržení je taky, máte-li po okruhu namířeno od Běchovic směr Satalice. No a dávejte pozor na bouračky například v Praze na Vilzonově a to před Hlávkovým mostem a taky v Liberci v ulici Jetelová se bouralo. Všem za volant šťastnou cestu.

0: Sedmá hodina večerní je tady, s vámi na Kissu Vojta Sklenář, přeju vám všem hezký večer při úterku a pokračuje muzika podle vás.
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: 10 minut po 7 večerní, jdeme na další muziku. Na drátě mám Elišku, hezký večer ti přeju.
1: Ahoj.
0: A hezký večer do Chorvatska, jak už jsem říkala, jo. Že jste na dovolené. Ostrov Vir.
1: Ano, jo. Ano.
0: Což je takové jako pro nás Čechy, takové jako zajímavé jméno, viď?
1: Jo.
0: Jste na viru, nemáš strach, jako že tam chytneš nějaký vir?
1: Ne. Doufám, že ne.
0: Já doufám taky, že ne. Dokdy budete ještě, Eli, dovolenkovat?
1: Jsme až do neděle.
0: No tak vydá.
1: Do neděle.
0: Prosím tebe, a jak tam je, jaký je tam počasí? Jako teplota?
1: Krásně.
0: A teploty, teplotu víš? Přes 30.
1: Jo, 32, 33.
0: Protože tady v pátek u nás má být až 40. To bude teplejc než tam? Čoveče.
1: Už jsme slyšeli.
0: No, vidíš to.
1: Ale zase přijedeme domů a bude teplo. Vždycky jsme přijeli domů a pršelo, takže aspoň se ohřejeme ještě tam.
0: Tak to je hezký, to je hezký. No tak, užívejte, teď užijte i muziku. Chtěla si song Gladiator na We Are Free, tak je mi jasný, že asi vám všem chceš to nějak jako vyjmenovat?
1: No vám všem a vám všem a pro všechny kysáky do Chorvatska.
0: Je jich tam hodně. Viď.
1: No, hele, samý Češi.
0: Samý Češi, tak je to super, tak je to super. Tak teď to tam dej na plný pecky a zdravíme všechny.
1: Dáme.
0: Nejenom na viru. Eli, ahoj.
1: Ahoj.

0: Za námi Mark Korn, Semitu a taky Radio Kiss a Jukebox. A co bude v Jukeboxu teď?
1: Ahoj, chtěla bych nechat zahrát písničku pro Fildu a Vanesku k jejich 14. narozeninám, něco od 21 Pilots. Děkuju.
0: Tak zahrajeme a popřejeme všechno nej. Kam ještě zahrajeme, Libore?
2: Čau, tady Libor. Nech prosím tě s mojí sestře, zdravotní sestře a mě kuchařovi zostavíme. Meceři z Kluzavku, už máme postavený skoro hrát nějakou pořádnou pecku. Čau a pozdravuji všechny.
0: No vydá, tak šikulky jste, taky mám zahrát do Heidenau v Německu pro Lenku a Jíťu. Pijeme vínko, posloucháme vzkaz od Jardy a ještě taky zahraju na klidnější náladu pro Vlaďku, protože jí zítra čekají závěrečné zkoušky na motorku. Tak Vladi, držíme moc palce.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Na konci tohoto pracovního týdne už bude jasné, kdo vyrazí do Egypta s cestovní kanceláří Blue Style, protože někoho z vás odměníme právě pobytem pro dva v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach, a to s Ultra All Inclusive. Kdo pak to bude? No, může to být někdo z vás, co poslouchá teď, nebo někdo z vás, kdo bude poslouchat za hodinu, za dvě, zítra, ale hlavně musíte jít k nám na web kiss.cz a odpovědět správně na otázku, která se týká egyptských letovisek. My se vás tam ptáme, do kterých totiž můžete z Blue Style cestovat z Pardubic, a máme tam pro vás i možnosti. Tak ale nestřílejte to od boku, jak já rád říkám, ale najděte si tu správnou odpověď, ideálně třeba na webu Blue Style, pak připojte svůj kontakt, no a čekejte na pátek, protože v pátek odpoledne, konkrétně po třetí odpoledne, my náhodně vybereme jedno jméno, to řekneme do našeho vysílání, a jakmile ten daný soutěžící se dovolá do studia, dovolená bude jeho, a doporučuji fakt poslouchat pozorně, protože když to neuslyší, nedovolá se, vybereme dalšího.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
4: Radio Kiss. Be happy.

0: Podle mě srdíčko všech fanoušků a faninek Alana Walkera zaplesalo, když jsme si dali song Faded. A dáme si další muziku, vy vybíráte, já hraju, tohle je vzkaz od Milana.
1: Já bych prosil, jsem po dvou ranáckách, myslím šichtách, hele chlape, já bych tam chtěl starou pecku Knockin, určitě víš, bylo by to pro tebe, pro mě a pro všechny. Tak jo, díky, čau.
0: Milane, určitě vím, že máš na mysli Double Vision, tak to dáme samozřejmě, kam ještě zahraju.
2: Pěkný večer, rozdělal jsem holení, malej chystá vanu, manželka se tady o nás krásně stará, tak nějakou pěknou devadesátku, ať nám to utrlí putíká, díky, čus.
0: Tak i pro vás, Rosťo, kam ještě mám hrát?
3: Pro moji manželku Alenu a dcery Kristýnu a Karolínu, sedíme tu na zahradě, grillujeme a děláme si takový pěkný letní večer a zároveň by to bylo pro všechny kysáky, kteří poslouchají. Děkuju.
0: Taky pro vás. I pro vás všechny, kteří ladíte a ještě zahraju pro Evu s rodinou a ti nás zdraví ze Srbska u branže, že? Tak zdravím do všech koutů, kde posloucháte a pokud chcete taky něco v juboxu, tak jste slyšeli, jak na to. Poslat hlasovku přes aplikaci Rádia Kiss a nebo volat naše studio 210 323 323. Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: Backstreet Boys za námi, vy ladíte Kiss a Backstreeti určitě potěšili Bena a Lucíka. Ty nás teď ladí v Říčkách v Orlických horách, poslali mi fotku hezky, se kochají. Tak zdravím, a teď zdravím hlavně Tomáše na telefonu, protože ten se jako další dovolal do jukeboxu.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ty jsi mi prozradil, že aktuálně rybaříš. Tak berou.
1: Jo, je to krásný, počasí nám vyšlo, bude to úžasný den.
0: No tak užívejte moc a já vám pustím muziku, ale někdo to tam na tebe hulákal, tak kdo si to vybral, že chce Schumachera?
1: Prosím tě, Radek si vybral, že chce Schumachera.
0: No tak jo, tak Radkovi to dáme a komu ještě teda?
1: Je tady s náma Ráďa, Eliška, Jarda, Pája a já. A užíváme si to tady.
0: A všichni, jako úplně všichni, co se vyjmenoval, chytáte? A nebo jenom někdo z nás?
1: Kromě hotičky a lišky, tak chytáme všichni.
0: Jasně, tak jo, tak zdravím vás tam, užívejte a muzika je tu. Čau, čau.
1: Ahoj a díky moc.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
3: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Pojďme odstartovat další hodinu dnešního večerního Juboxu na Kissu. Krásné úterý přeje Vojta Sklenář a na úvod hodiny Me and My.
1: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Radio Kiss je s vámi samozřejmě i po 8 hodině večerní a díky moc vám všem, kteří jste taky s námi a jestli byste chtěli zahrát nějakou muziku, tak to posloucháte v ten správný čas, protože večery ty vám prostě patří a vybíráte muziku, ale myslím si, že víte moc dobře, že nejenom večery u nás na Kissu patří vám, čili muzice podle vás, protože jukebox nejenom večer, ale i v noci, i během víkendu, skoro furt, dalo by se říct. Tak co bude v jukeboxu, teď řekne Honza.
1: Ahoj, zahraj nám tam pro kluky do traktoru, do kombajnu, něco od Prodigy, ať nám to krásně ty hektary utíkají pod kolama. Díky, Honzakovi.
0: Tak jo, Prodigy budou, taky budou pro Vendu a jeho manželku. Malujou totiž, protože dítě u babičky na prázdninách, tak toho hezky využili. No tak ať vám to jde hezky od ruky a ať tam nemáte kocouři na té malbě. Radio Kiss.

0: Krásný večer všem s Kisem a taky s Žuboxem a taky s Adamem teď.
1: Čau Vojto, tady Adam Simča, Alex z Mořkova, z malé krásné vesničky, kde se momentálně grillujeme, užíváme si čas bez rodičů, které samozřejmě chceme pozdravit, samozřejmě zbytek rodiny, co tam s něma je, na Slovensku na vodě a chtěli bychom si nechat zahrát písničku od Gigi D'Agostino. Tak jestli nám ji zahraješ.
0: Zahraju a hezkou grilovačku vám popřeju a taky mám zahrát Chlapcom do Arizony. Nech se nám lepšie v tom teple maká. Honzovi do Litoměřic, nech poslouchá za tým volantom do kamionu. Posíláme horuce pozdravy z Arizony a to je vzkaz od Tibora. Tak snad mě Tibor a všichni ostatní slovenští posluchači omluví za mou slovenčinu. Gigi je tu.

0: Ladíte Rádio Kiss a já vám všem přeju krásný večer. Léto v plném proudu, k létu samozřejmě patří festivaly a všelijaká různá vystoupení, jak se říká, pod širým nebem. No a k tomu samozřejmě patří i legendární chemické toalety. Že ano. No a nedávno dokonce v Americe museli vyjíždět k jednomu chlapíkovi, který, no on tam vlez jako dovnitř. Dovnitř, tam, kam to všechno padá, a strávil tam 8 hodin, než ho vysvobodili. Ne teda, jako že by ho na svobodu dostávali 8 hodin, to ne, ale dlouho tam byl, než právě někdo dorazil s pomocí. A teď si říkáte, a co tam dělal? No tak pozor, on tam vlez kvůli tomu, že mu tam spadla láhev s limonádou. Jako já bych pochopil, kdyby tam spadl člověku mobil, že by se tam vydal, jo, a že by tam nějakým způsobem třeba i uvíznul. Kvůli mobilu, jo. Ale že mu tam spadla flaška s pitím? No na to bych se osobně teda...
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: 210-323-323 naše studiová linka. Linka, kterou vytočila Mirka. Tak rýmuje taky trošku a dovolala se. Hezký večer ti přeju.
1: Hezký večer.
0: A já bych hezký zalévací večer, zalévací, jak jsi mi řekla.
1: Ano, zalévám zahradu. Slezla jsem z motorky a šla jsem zalévat velkou zahradu. Tak poprosím Rickyho Martina, Nobody Wants to Be Lonely, jestli to je možné.
0: Určitě, takže Ricky společně s Kristýnou, ty jsi říkala, že zbožňuješ tuhle tu píseň.
1: Zbožňuju tuhle tu písničku.
0: Tak já ti samozřejmě zahraju a dáš si aspoň na chvilku, na ty 4 minutky jako pauzu od toho zalévání, anebo to budeš u toho udělat.
1: Dám a já hlavně mám ty písničky tak strašně na vás přes tu zahradu, že myslím, že to uslyší i sousedi tady.
0: No tak jo, tak teď je ještě jako brzo, že jo, takže žádný noční klid rušit nebudeš, takže je to
1: určitě
0: v pohodě, je to v pohodě.
1: Určitě
0: tak
1: je to v pohodě.
0: Hezký zalévání, Mirko, a měj se krásně.
1: Děkuju, děkuju, Rejčo, to jsou výborný, pošlu, ahoj, ahoj.

0: a taky doktor Alban. A tohle je Radio Kiss, které posloucháte a posloucháte Jukebox, takže můžete si nechat něco zahrát. Pavel by něco chtěl.
1: Čau, mistře Jukeboxu. Prosím tě, zahraj tam holky a písničku nechám výběr na tobě. A bylo by to pro moju ženušku Verunku, že jí mám moc rád a že už se těším, až budu zase s ňu a s mojima ogarama doma. Děkuju.
0: Tak Pavle, já mám vybrat, jo? Tak já vyberu, když máme léto. Pojďme si pustit od holek Letní ráno. Tomáš chtěl taky něco českého?
2: Ahoj, zahraj nám něco do Slovinska na dovolenou. Nejlépe něco českého. Díky, Tomáš.
0: Taky zahraju na dovolenou u rybníka s karavanem do jižních Čech k Písku, a to pro Markétu a Pavla, kteří nás teď ladí a poslouchají u ohýnku. A ještě někam budou holky. Kam pak?
3: Ahoj, tady Wendy. Zahraj nám nějakou pěknou písničku do Řecka. Děkuju.
4: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Radia Kiss.

0: 9 večer máme právě teď, já jsem Vojta Sklenář, no a ještě hodinu budu hrát songy na vaše přání. Jukebox pokračuje dál.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Poslední juboxová hodina dnešního večera nám odstartovala a Ondru teď mám na našem telefonu. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, zdravím.
0: A prozradíš, jak tvůj večer vypadá? Co děláš?
1: Prosím tě, my odpočíváme s manželkou tady na balkóně, zbavili jsme se dětí, udali jsme je babičce a pohodička v Brně.
0: A na jak dlouho jste je udali? Jak dlouho babi bude hlídat?
1: Prosím tě, do pátku jenom, ale každý den, dobrý den.
0: Určitě, určitě, ale tak já myslím, že pak zase je třeba ještě během prázdnin babičce svěříte, ne?
1: Určitě,
0: no, jasný, určitě. Od toho ty babičky jsou, ne?
1: To je jasný.
0: Tak Ondro, prosím tebe, k tomu vašemu odpočinku, ale písnička, která jako moc odpočinková nebude, protože jsi chtěl Timmyho Trumpeta, takže tobě a tvojí milé, jo?
1: Ano, přesně tak. Manželka Zuzka vedle mě sedí.
0: Slyším ji tam trošku, jak tam něco...
1: Ano, povídá. Ano, ona se snaží.
0: Jo, snaží se. Tak ahoj Zuzko a ahoj Ondro.
1: Ahoj.
0: Čau. Radio Kiss.

0: Rádia Kiss, ten posloucháte právě teď večer, lehce po čtvrt na deset, a my si dáme další muziku, protože samozřejmě stále ještě vy ji vybíráte.
1: Ahoj Vojti, myslíš, že bys tam mohl zahrát někomu tu strašně smrtné nohy? Já nevím, jestli to zpívá Emilia Justice, super, s tím nejsem jistá. Ale já potřebuji nějak pozbudit nějakou vtipnou, hezkou písničku, jsem zklamaná životem a taky jsem upracovaná. Teď jsem odnesla velmi, velmi těžké krabice plné sklenic na půdu, 6 nebo 7. Vytřídili jsme pokojičky dětem, protože jeden je na táboře, tak si dělal velká čistka a úklid. Tak prosím tě, tohle tu písničku, kdybys byl tak hodný, děkuji ti.
0: No tak zahraju samozřejmě moc, moc rád, a řekla jsi to správně, Emilia Justice, taky Markovost to má prsty, taky René Randy a After Party se to jmenuje, ale všichni tomu říkají, to je ta písnička, jak tam zpívají, že smrdějí nohy. Tak jo, dáme si ji právě teď a taky zahraju na cestu. Radimovi, jedou z Bulharska 1000 kilometrů za sebou a ještě 400 pade před sebou. Mají, no tak šťastnou cestu přeju.

0: Ladíte Kiss, mějte s námi hezký večer při úterku. A chtěli byste vyrazit na dovolenou? Chtěli byste vyrazit na dovolenou gratis? Tak tenhle týden máte šanci.
1: Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
3: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: Telefon k nám do studia je 210-323-323 a opět se někdo dovolal, konkrétně Martin. Hezký večer ti přeju.
2: Ahoj, dobrý večer.
1: I když já si myslím, že bych měl říkat tvrdě, že jo, Martin.
2: Martin.
1: Tak je to ano, správně, ano. Že jo? A nebo, ano, ano. Nebo Maťo určitě, viď?
2: O, ne, spor. Ne. Já jsem těž DJ, takže asi Maty.
1: Tak Maty, prosím tebe, ty jsi mi prozradil už, že budeme hrát tvojí rodince, která dorazila za tebou zo Slovenska na, západ Čech.
2: Ano, do Plzně, teda zgrilujeme Živánsku, takže super večer.
1: A ještě pejsek, ten je taky ze Slovenska, nebo ten je
2: tvůj? Ano, ano, ten je těž ze Slovenska, on je z Oravy.
1: Těž ze Slovenska. A co to je to slovenský ovčák?
2: Ne, je to čivava.
1: Čivavička, no tak jo, tak užívejte večera, chtěl si song od lunch, takže já ho pouštím a měj se krásně, ahoj.
2: Dobré, děkujeme velmi pěkně, ahoj, pěkný večer.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Dneska večer jsem spoustu jukeboxových songů zahrál, ale už zbývá zahrát jenom jeden, jediný podle někoho z vás. Co to bude?
2: Ahoj Vojto, prosím tě, zahraj DJ Atomic Boom Shagaraga. Pro všechny kysáky, pro všechny, co právě grillujou a koukaj skoro na západ slunce. Díky, ahoj.
1: Tak asi už je po západu, každopádně věřím, že grilovačka frčí dál. Takže DJ Atomic nám to uzavře, co se týká muziky na přání, ale muzika na Kisu pokračuje dál a po 10. večerní k muzice ještě připojíme to nejlepší z dnešního dne. Tak to je náplň Kisu do konce dneška mezi 22. a půlnocí. A po půlnoci bude jukebox noční.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Pojďme si lehce po desáté večerní připomenout, co už dnes v úterý 28. července zaznělo v našem vysílání. Krásný večer vám všem přeju, ale při večeru v téhle hodině vyrazíme do dnešního rána, kdy s vámi byl Martin Hovorka, mluvil třeba o houbách, taky jste se dozvěděli, na co se může těšit David Guetta. Byl i filmový kvíz s Katkou Čepelíkovou, no a Martin taky volal, telefonoval, ale jenom trošku, Zdeňka trošku.
2: Přátelé, to dnešní ráno a i dnešní den bude takový, jaký známe z filmu Slunce seno, bude sluníčko, tak zavoláme pana režiséra. Jako ve 6:45 ráno mít v rozhlasovém vysílání pana Zdeňka trošku, to se podle mě ještě v českém éteru nepoštěstilo, tak teďka se to snad prolomí. Tak snad nám to vezme pan Troška ve 6:45 ráno, uvidíme. Ty, já jsem zvědavej.
3: Ano.
2: Dobrý den, u telefonu Martin Hovorka, mluvím s panem Troškou.
3: Ano, u telefonu.
2: Já vám volám z rádia Kiss, měl byste minutku dvě.
3: Ano.
2: Dělám teďka vstup do rádia a mluvím, že takový počasí, jako bývalo ve filmu Slunce seno. Takový to hezký a tak dále. A já, mě napadla mě na vás otázka, jestli někdy vlastně vůbec jste měli ošklivo, když jste natáčeli Slunce seno.
3: No jistě.
2: Protože v tom filmu vlastně člověk má pocit, že je jenom hezký počasí, že vám to počasí buď to vyšlo, anebo jste na něj čekali.
3: Čekali. Třeba můžu říct, že když jsme točili pohádku Pekla štěstí, tak to bylo nejhnusnější a nejdeštivější léto od stvoření světa. To bylo strašné, protože to nemohli natočit. Pořád lilo. Já jsem dokonce mnohé scény, které byly původně ve scénáři psány ven, na hrázi Bínka nebo na Palouk, tak jsem přepisoval dovnitř, upravoval, aby se to vůbec mohli natočit.
2: A když se točili Slunce seno, tak to byly jako letní, takový ty léta, opravdu, že bylo hezky, anebo jste museli počkat a přehodit to natáčení a tak dále?
3: Tam jsme měli většinou krásný počasí, to nás pánbu miloval, jak se říká, ale jako taky jsme museli čekat, až vyleze sluníčko. Natvičili jsme to pod mrakem, pak jsme seděli a čekali jsme, až vyleze slunec. No a napočilo se to.
2: Tak já vás nebudu dát zdržovat. Díky moc jen tak za takovýhle krátkej pozdrav a ať se vám daří. Díky, hodně zdravíčka přem.
3: Je to krásný všecko.
2: Naslyšenou.
3: Naschle.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Kačko, dobré ráno.
2: Hezké ráno všem.
1: A já přeju dobré ráno komu?
3: Tady Radek, čau, zdravím,
1: Radku,
3: dobré
1: tak
3: ráno.
1: Schválně, jaký ty seš expert, jestli si poznal.
3: To je jednoduchý, to jsou rafťáci.
1: Jsou to rafťáci, tak si je pojďme připomenout.
4: Že s nima bavíš. Suchla.
5: Tak je ne. Vždyť byli srandovní.
6: A mají dítě. Přece nemůžou být uchláci, když jim svěřili takovýho hezkýho kluka, vy?
7: Vy jste taky pěkný, holky. Takový sexy.
5: Ale, co pak ty o tom víš?
7: Moc ještě ne, jenom co říkají kluci.
6: Jo, tak, sexy. Vy jste ale milí.
7: Akorát říkají věci, kterým nerozumím. Ty máš fakt kozy a bobra? A kde je pěstujete? Někde ve chlívku?
1: Milý, veď, milý.
3: Jo.
1: Já jsem se, člověče, koukal, že ten malej klučina, víš, ten, jak vždycky Kotkovi s Mádlem zkazil vlastně všechny ty prázdninový plány, tak jemu dneska 30 let, jmenuje se Matyáš Valenta a věnuje se primárně scénaristice, dramaturgii a moderování. Takže Matyáš Valenta, už je mu 30, už to není žádný malý pivo.
3: No to ne, no.
1: Tak jo, tak jsme si udělali hezky, viď? Máš takhle rád v létě se koukat na ty starý český filmy?
3: No, tak je léto, tak moc nekoukáme na televizi, že jo, spíš kde oni jde venku a takhle podobně, viď?
1: Ale třeba na Plátínko, takhle si natáhnout si prostěradlo mezi dva stromy v létě a pustit tam promítačku.
3: No, tak na takové asi zase nejde tak moc času.
1: Teď si ale říkám, člověče, mluvit jako o rafťácích, jako o filmové klasice, ale proč ne, je to rok 2006, vlastně 20 let slaví letos tento film, no?
3: No,
1: letí to. Tak,
3: smadlý, si, no?
1: Tak já ti popřeju hezký ráno a díky, že se s námi popovídal. Ahoj.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Kysáci, mám to z první ruky. Představte si to, David Guetta v příštím roce 2027 získá hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Jeho jméno figuruje jako součást odhalování v roce 2027. To přesné datum odhalení ještě nebylo oficiálně potvrzeno. Jisté ale je, že spolu s ním budou na tento chodník uvedeni například zpěvačka Sia, skupina Linkin Park a právě on, David Guetta. Takže pokud tomu tak je, tak se z Davida Guetty stává opravdu jako hvězda číslo jedna, protože jestliže máte hvězdu na hollywoodském chodníku slávy, tak už jako něco znamenáte. To není jako prostě hvězda na chodníku v Horní Dolní, ale to je prostě opravdu punc, to je punc. Takže přátelé, tohle to byla jedna z Davidových posledních hitovek, Just the Way You Are, těšíme se na další. Každopádně, když začíná svou kariéru, tak se ještě jako nespojoval se známými interprety, v tomto případě to byla třeba skupina Milky z Millenia, ale jeho začátek kariéry, tak ten znamenal, že dělal muziku sám. A v tomto případě, já jsem si říkal, že dáme úplně tu jeho jeden z prvních singlů, tak zazpomínáme na Love Don't Let Me Go. David Guetta na hollywoodském chodníku slávy. Wow!

0: jednoho dne objeví na hollywoodském chodníku slávy a je to tady v roce 2027, tam bude dokonce jeho jméno na té podlaze, na tom chodníku. Přátelé, tady čtu, že se aktuálně bude rekonstruovat to místo s hollywoodským chodníkem slávy, že tam dělají nové povrchy, dokonce nové autobusové zastávky v okolí. Takže místo prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Vemte si, že jste nějaká jako velká hvězda typu David Guetta nebo já nevím, Rolling Stones. No tam David Bowie tam má jistě jaký hvězdu. Prostě nějaká, ten nežije teda, tak ten ne zrovna. Ale někdo, kdo žije a má tam hvězdu, tak vemte si, že vám třeba zazvoní telefon a řeknu vám, dobrý den, tady je prostě radnice města Los Angeles. Prostě vás přijďte si vyzvednout tu vaší mozaiku z toho chodníku. My to teďka tady předěláváme, my děláme novou kanalizaci. Jestli byste si to mohli vyzvednout, takový ten telefon z toho ranního vysílání z nějakého Hollywood FM, že jo. Good morning, it's David Guetta, yeah, David Guetta, tohle. My tady děláme rekonstrukci, přijďte si vyzvednout tu cihličku vaší s tím jménem, prostě my to teďka tady potřebujeme rozkopat, se děláme plyn a kanalizaci a tohle. A my vám pak zase zavoláme, abyste vám to přivez zpátky, my tam se zpátky vsadíme do toho chodníčku. Já mít nemá číslo Davida Guetta, já mu teďka zavolám, to jo.
1: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Také jste si všimli, že lidé nosí z lesů plné košíky hub. Není to úplně všude v České republice, je to jenom někde. Vlastně Česká republika, řekněme, je rozdělená jakoby vejpůl čarou. Na východ tam těch hub moc není, na západ spoustu. Já jsem sledoval své známé, kteří bydlí na Chomutovsku, a dle toho, co dávají na Instagram, tak zejména západní nebo severozápadní Čechy se staly rájem houbařů. Dokonce v některých místech nacházejí lidé hřiby téměř pod každým stromem nebo za každým stromem. Zároveň ale hub v lesích už ubývá, ale každopádně, pokud to máte třeba, dejme tomu jako já, že ty houby v tom lese prostě nevidíte, jdete s tím košíkem a nevidí, všichni ostatní mají plný košíky a vy, své, tam jsou jenom listí prostě tohle, ale pak když vám řeknou tamhle, tam, tak najednou vidíte, spozorníte. Takže přátelé, teďka ale by se to mohlo povést i bez nápovědy. Já si myslím, že teďka je to i bez nápovědy, takže pokud se vydáte Chomutovsko, Krušní hory, tak neprohloupíte, ale specialisté na sběr hub tvrdí, že dobré podmínky jsou i v Krkonoších, Orlických horách a nebo dokonce i v části Šumavy. Tak se můžete vydat tímto směrem. No a pamatujte na jedno houbařské moudro. Všechny houby jsou jedlé, některé však jen jednou.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Načali jsme další hodinu, tentokrát ale už poslední toho dnešního dne. A když s námi vydržíte, tak uslyšíte Radka s Magdou a taky Michala Kavalčíka. No ale uslyšíte samozřejmě i spoustu muziky, to nejlepší od 90. let. Tak se dívám, co tu pro vás máme v playlistu právě do půlnoci. Třeba Venka Boys, Taylor Swift, Avicii, Offenbach, Gigi D'Agostino a spousta dalších a dalších. Tak díky moc, že posloucháte.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: Kdo z vás chodí do kina s baťohem, jak na výstup na Sněžku? Protože když pak člověk vidí ceny za ten popcorn, nachos a pití, ajstýčko, Coca-Cola, Sprite, Fanta, tak má pocit, že si omylem koupil vstupenky i do té budovy. Tak schválně, nosíte si vlastní zásoby anebo poctivě nakupujete na kinobaru?
3: Hele, já jsem pracovala v jednom nákupním centru v Praze. Tak tam, když jsme vyváželi odpad, tak tam byly hromady toho popcornu z toho kina a vyhazovali to a pan si to tam bral pro nějakého kamaráda pro divočáky. Takže jsem si říkala, že tam se poměli divočáci, no, jinak do kina si nosíme svoje občerstvení většinou na tajňáka.
4: Já se dostanu kvůli tomu, že mám 3 děti do kina tak málo, že když už tam jdu, tak si zaplatím VIPčko. Sice ono to stojí nějaký ranec, ale já si to tam řádně užiju. Vyvalím se do obrovské sedačky na polu, si to dám si stoleček, pěkně pod čumák a na to si naskládám všechny ty ňaminy, co tam mají zdarma.
2: Lucka má nejlepší radu, která se jí dokonce osobně stala.
5: Já většinou nosím pití, to jo, protože s třema dětma to je masakr a oni prostě tu litra půlku vypijou. Popcorn kupujeme tam, ale teďka jsme nedávno byli u nás v Karvine, v kině, a tam prostě jako mi řekli, no nám to tu dneska nefunguje. Vidíte toto Vietnamce? Tak tam si běžte nakoupit. Vyřešena, ne? Nakupena, no. Najezena.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední jam.
1: To, že se náš český jazyk neustále vyvíjí, tak to já se tak jako všeobecně znám. A samozřejmě tím pádem zaniká i spousta slov, který už se prostě dneska normálně v běžný mluvě nepoužívají. My se teďka podíváme konkrétně do středověku, kdy já tě tady vyzkouším tady Radka Hrdinu právě z některých slov, který už opravdu jako dneska jen tak jako neuslyší.
2: Já vzhledem k tomu, že mám takový věk vlastně, kdy já si ten středověk pamatuju samozřejmě. Normálně. No,
1: tak v tom případě bys měl dostat za jedna teďka.
2: Tak pojďme.
1: Jo?
2: Ano.
1: Takže kdo nebo co je to, je Kuběna.
2: Kuběna, to je úplně jednoduchý. Samozřejmě i tenkrát byli trandáci, to znamená kluci přesně předělaný na holku, že jo, jakoby, že se převlíkali. Takže vlastně, a byl to potažmo, byl vlastně Kuma Veliký z Přívor, který vlastně, a takže se to po něm jmenovalo Kuběna.
1: Ano, je to špatně. Je to milenka nebo nevěstka.
2: No, tak mohl to dělat.
1: Ne? Tohle bys mohl vědět. Špás.
2: Špás, tak to je samozřejmě sranda.
1: No, výborně. Co je to? Hmotospit.
2: Hmotospit.
1: Hmotospit.
2: No tak to bylo pravěký jméno, že jo, vlastně ten středověký hmotospite, pojď sem! Že vlastně jako, a byl to obezní klub, aby se mohl jako hmotospitovat. Jako, víš, jako, ne, oni neříkali, pojď, já tě obejmu, já tě hmotospituju.
1: Čověče, bylo by to geniální, ale je to fyzika. A kdo nebo co je mordýř?
2: Mordýř, tak to je samozřejmě vrah, že jo.
1: Dobře. Kdo je to halama?
2: Halama. Tak halama... To je halama, čověče. Halama, to jsem věděl. Ale halama je prostě jako dvorní tlučhuba.
1: Je to, možná by se k tomu mohl přiklánět, že bys to mohl občas být ty. Je to velký, nešikovný chlap.
2: Ano, tak v tom případě jsem halama.
1: A kdo je to truník?
2: Truník? Tak to jsem já, když ráno vstanu, tak já truňkím na záchodě docela dlouho.
1: Truňk byl, prosím tě, myslím, že opilec to byl.
2: Jo?
1: Truňk je Truňk je alkoholický nápoj nebo panák. Tyjo, to je dobrý, to budu používat.
2: Truňk, jo?
1: Jdeme na Truňka.
2: Pojď, jdeme na Truňka. Každý bude vědět, prd, každý si ho s tebou dá.
1: Přesně tak. No a máme tady poslední slovo, prosím vás, kysáci, není to sprostý. Fakt není to sprostý. A kdo nebo co je mrdě?
2: Mrdě? To je jídlo.
1: Fakt? Jaký?
2: Co?
1: Jaký?
2: No moc dobrý, že jo, prostě, ale protože ty vlastně takhle to vzniklo, že jo. Aha. Ty mrdě jsou strašně moc dobrý, jo, a vlastně, jo, to tenkrát si říkal, a vlastně převzal se to na množství.
1: Výborně.
2: Takže je to množství.
1: Není to
2: mrdě,
1: tak.
2: Jako hodně.
1: Bohužel, ale tohle to slovíčko bys občas mohl použít právě na svého malého kluka, když tě bude zlobit, protože mrdě je neposedné dítě nebo rošťák.
2: Tak to já říkám, ty hajzle malej.
0: Odpolední jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kids.

0: našeho vysílání. Odpolední jam.
1: Já se vám teda musím přiznat, kysáci, já se opravdu bojím létání a vlastně teďka moje nedávné dovolené, tak jsem se překonala, protože jsme měli opravdu dlouhatánský lety. Teda u mě všechno proběhlo naprosto v klidu, v pořádku,
2: to slyšíme,
1: prostě
2: no.
1: Nic. Jo?
2: No ne, kdybychom to neslyšeli, tak to spadlo, že?
1: A tak mohlo se stát něco jiného, co bych třeba mohla přežít.
2: Třeba.
1: Jako byl vlastně teďka nedávno případ právě pána, který byl takzvaně jakoby vysát z letadla oknem. Jo.
2: Není vysátí jako vysátí, to je pravda, jo.
1: Nebyl vysát úplně, byl
2: ano,
1: vysát
2: jenom na půl.
1: Jenom hlava.
2: Jenom hlavu.
1: Jenom hlavu. No. A pán to teda nakonec přežil. Nicméně.
2: Já neuvěřitelné.
1: Teď mu prosím vás přišel e-mail od vlastně společnosti, že má možnost si znovu zarezervovat let.
2: Skvělý.
1: Skvělý, ne?
2: A já to úplně chceš. Vidím, jak jim odepsal, prosím vás, hlavně, ať je to walkinka.
1: Ano.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Hledání pokladů, tak to je věc, kterou tady můj kolega Radek Hrdina naprosto zbožňuje, ano. A dokonce to vlastně provádí každý rok se svým senátorem.
2: Je, hledáme poklady. Hledáte každý poklady. Rok, no prostě každý rok od nějakého piráta, člověče.
1: Čověče, to musí být dobrodružo. Samozřejmě hledači pokladů jsou po celém světě, dokonce právě i u nás tady v České republice a jsou takoví, kteří vlastně používají takový ty magnetický hledáky.
2: Jo, já mimo okolí je hned x lidí, kteří se tímhle mají takový hobby, koníček, ale pozor, nacházejí moc hezký věci a leckdy i za pěkný peníze.
1: Čověče, tak to mají kliku, protože není to tak dávno, co se jedním klukům z pražského Radotína taky povedl jeden pěkný kousek ulovit, a to dokonce ruční granát.
2: No,
1: opatrně na to.
2: Je to tak, tady je chlapec, dneska už teda je to asi dospělý kluk, ale vím, že v pubertě s magnetem hledal ve Vltavě.
1: Ano.
2: Ten taky párkrát našel granáty.
1: Čověče.
2: Říční policie z něj byla běsná, dokonce si pamatuju, já znám to z vyprávění, kdy jeden z těch policistů prosil, jestli by nemohl o 3 až 4 mosty dál, že už to není v jejich teritoriu.
1: Ježišmarja. No, je to teda, já nechtěla bych být k něčemu takovému přivolaná, a samozřejmě pyrotechnici také to mají pod palcem
2: potom,
1: ale... Tak
2: jako co si budeme, že prostě třeba Dan Bárta hodil do Vltavy svého anděla. Kdysi dávno.
1: Já to moc dobře vím, tenkrát jsme totiž ceny anděl dělali my, jako rodina, a nebyli jsme z toho úplně nadšený.
2: No, takže, ale on nikdy neprozradil, z jakého mostu a kde to bylo.
1: Každopádně pak se za to omlouval a přiznal, že to byla blbost.
2: Blbost to byla, ale do dneška tam nikde?
1: Je to legendární, tak hledejte, najdete třeba anděla.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pick Albatros Dana Beach s ultra

0: Oj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz. No.

0: Tisáci odbyla 12. hodina a to znamená, že startují noční jukeboxy s Alexem. Těším se na vaše písničky.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

Kysáci, tak vám přeju všem krásnou noc. Alex je ve studiu, no a to znamená, že startují noční jukeboxy. No, utíká na to strašně rychle, koukám, že je 29. července, ale nebojte, ještě máme celý srpen před sebou, to znamená, že ještě léto budeme užívat naplno. Ale co budeme dělat v tenhle okamžik, tak to je velmi jednoduché. Budeme vám plnit vaše písničky na přání, vaše jukeboxy. Jakým způsobem si můžete jukeboxy objednat? No, není nic jednoduššího, než zavolat sem do studia na telefonní číslo 210-323-323, nebo můžete využít aplikaci Radia Kiss, kam mi nahrajete hlasovku, případně mi můžete napsat text. No a já to tady všechno zpracuju a pokusím se splnit ty přání úplně všem, ale samozřejmě mám omezené možnosti. Teď už Eye of the Tiger.

0: Noční jukebox.
1: Tak kysáci, odstartovali jsme noční jukeboxy písní od Ježišmarja, teď se nespomenu, ale je to prostě Eye of the Tiger z Rockyho. No ale to nebyla náhoda, protože dneska je několik významných svátků. Samozřejmě já jsem jako první tady v éteru, si myslím, že v České republice, který to může takhle spustit do světa. Martičky, ty dneska slaví svůj svátek, takže všem Martám přeju všechno nejlepší, užijte si svůj den, dámy. No a pokud byste chtěli taky slavit, tak můžete slavit například Mezinárodní den lazání, to znamená taková ta italská dobrota lazáně, to si myslím, že každý z vás minimálně musel ochutnat a myslím, že většina z vás mi dá za pravdu, že je to prostě něco, co by se mělo slavit. A když si dneska dáte italský oběd, tak budíš oslaven. No ale ten tygr, co jsem to s tím odstartoval, tak to mělo taky význam, protože dneska je Mezinárodní den tygrů a to já jsem si řekl, že to takhle hezky jako odstartuju. Ale ať už budete slavit cokoliv, tak vám přeju, abyste byli stejně happy jako Pavel, který nám poslal první hlasovku.
2: Ahoj Alexi, tady Pavel. Mohl bych tě poprosit Ego, žijeme len raz a bylo by to úplně pro všechny lidi, ať si ten život užívají a ať si užijou ty prázdniny a ty, co makají, tak ať si užívají dovolený a ať nám to všem uteče. I ty, co makají teďka, jsou na noční, je stejně jako my dva. Tak jo, díky moc a ahoj.
1: Tak Pavle, doufám, že ti to bude utíkat. Máš krásný entuziasmus takhle při noci a to mě vyloží nabíjí a motivuje, abych já byl stejně nadšený a plný energie pro vás. Takže pojďme na to. Ego a Robert Burian, žijeme len raz.

Tak kysáci, zdá se, že jsme to odstartovali opravdu v parádní náladě. Já už jsem hezky namotivovaný, nabitej tou energií a věřím, že vy taky, no a bude to jen a jen lepší, protože mám tady pro vás připravenou parádní muziku, nejlepší hity od 90. let a samozřejmě pořádný taneční pecky. Ale co konkrétně budeme hrát dneska, taky určujete vy. A jakým způsobem si to můžete určit, je to velmi jednoduché, můžete se dovolat sem ke mně do studia na telefonní číslo 210 323 323 a nebo využít aplikaci Rádia Kiss, kde nahrajete hlasovku nebo napíšete nějakou zprávu. No a to zrovna taky udělal tady Andrzej, který napsal: ahojky Alex, prosím zahraj od Michaela Jacksona nějakou písničku, bude to pro tebe do studia a taky pro všechny kysáky, co mají noční směnu. Děkuju. Tak jo, Michael Jackson letí pro všechny kysáky a pokud se třeba i vy teďka vracíte z dovolený, v noci jedete v autě, jako moje rodinka, která mi teďka napsala, vrací se zrovna z Chorvatska, nebo třeba naopak jedete na tu dovolenou, tak i pro vás je samozřejmě tahle písnička. Po Michael Jacksonovi taky Oliver Heldens, no a brzy taky Mark Korn nebo Denzel.

0: noční jukebox.
1: Jukebox. Taky se asi my pokračujeme v nočních jukeboxech. A já musím říct, že je celkem jasný, že jsou prázdniny, protože občas se nám dovolá takhle do nočních jukeboxů i někdo, kdo už by normálně spal, protože by musel jít třeba do školy a podobně, ale teď si může dovolit na dovolené trošičku ponocovat. A právě takový je i náš další posluchač, a to je Lukáš. Luky, čau, čau, slyšíme se?
2: Ahoj.
1: Nazdar, čau. Tak prosím tě, ty jsi říkal, že hraješ s rodičema nějakou karetní hru.
2: Prší
1: jste hráli. A kdo vyhrál?
2: No, bylo to tak na stejno, myslím, že asi táta vyhrál.
1: Že táta vyhrál. No tak v tom případě ti budu držet palce, ať se ti to příště podaří o to líp, ale hele, když vyhraje táta, tak je to dobrý, to je jako víš co, zůstává to v rodině. Tak prosím tě, my jsme s tebou vybrali písničku Daj Daj, Shakira a Budna Boy. A pro koho to bude?
2: Tak pro moje rodiče a pro všechny kysáky.
1: Pro všechny kysáky. No tak jo, tak ti přeju hezký zbytek večera. Máš ještě něco v plánu nebo už jdeš spát?
2: No, po té zbytnice půjdu asi už spát.
1: Jo, jo, ale to je dobrý. O to dřív vstanej zítra a zase můžeš dělat nějaký moříčko a pohodičku, viď? Tak jo, tak jdeme na to. Měj se krásně, děkuji za zavolání a budu se těšit zase příště. Čau, čau.
2: Ahoj.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Posloucháte Noční jukeboxy na Radio Kiss s Alexem. Mám tady další jukebox, který moc rád splním.
2: Ahoj Alexi. Tady Láďa z Vysokého sedliště, momentálně z práce, ze Stocké nemocnice. Prosím tě, zahraj písničku od Imperia Amor Infinitus tady pro mě a pro ostatní u nás na službě. A taky pro tebe a pozdravu všechny kysáky. Díky moc, ahoj.
1: Tak Láďo, zdravíme do Stocké nemocnice a všechny, kdo nás teďka poslouchá, no a samozřejmě Imperio Amor Infinitus letí do jedra Radia Kiss.

0: Tak kysáci, první hodinku máme za sebou, ale dalších pět jsou před námi, takže volíme doprava a jedeme dál.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Kizáci 210 323 323, je to magické číslo, skrz které se můžete dovolat sem ke mně do studia a objednat si svůj vlastní jukebox. Druhý způsob je pak využití aplikace Rádia Kiss, kde můžete poslat hlasovku, případně napsat text. No a pak je ještě takový jeden tajný způsob, a to je, když mi napíšete přímo na můj osobní Instagram Alexej Kolva do zprávy. Je tam taky určitá pravděpodobnost, že vám to přání splním, a udělám to i teď, protože mi napsal Dima Dimitri z Foyer Café, který říká, že dneska s přáteli oslavuje úterní noc, respektive ona už je teda středa, jo, a že by mu strašně udělala radost písnička od Evy Farný Na ostří nože. No, pane Dimitri, samozřejmě, že i takové přání vám jsme schopni tady na Radio Kiss splnit, takže užívejte dnešní noci a hezky zatančete, ať to stojí za to.

0: Jukebox Radio Kiss. Krásný večer přeju, tady Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
1: Dobrý večer, ano, Alexi, tady Kroly.
0: Dobrý večer, ahoj Kroly, já tě zdravím, krásnou noc ti přeju. Ah, tak jak se máme dneska?
1: Dneska super, na to, že mám volno a nemůžu spát, takže bomba.
0: Ty máš volno a nemůžeš spát, člověče, tyjo, ne. Tak a to ses rozhodl, že někam pojedeš, nebo někde seš doma?
1: Ne, jsem si sedl do auta, nebo jdu pro cigára si.
0: Jasně, takže. Jasně. No tak, ale na to ti samozřejmě můžu pustit nějakou hezkou písničku, co to bude?
1: Ale Mirami, máme tam.
0: Máme tam? A co jo. Konkrétně od nich?
1: Sexuálna.
0: To víš, že jo, je tady. Máš takovouhle náladu, jo, dneska říkáš.
1: Jo, může být.
0: Může být. Super, no tak jo. Tak mám to tady připravený pro tebe. Posíláme teda komu máš, někomu konkrétnímu, komu bys chtěl poslat sexuální písničku?
1: Jo, pro jednu kočičku, kterou bolí nožička a ti to práci utíká.
0: Krásný, no tak jo, tak budeme jmenovat radši ne, nebo jak chceš.
1: Ne. No,
0: ona ví,
1: ne.
0: Ona bude vědět.
1: Jo.
0: Super, no tak jo, tak já ti moc děkuju a měj se krásně.
1: Tak jo, děkuju moc.
0: Čau.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem a my pokračujeme v těch nejlepších hitech z 90. let a samozřejmě taneční pecky, které vám tady budu hrát až do 6 do rána. No a za malý okamžik zazní píseň, kterou já mám tak jako spojovanou opravdu s mládím, úplně s tou dobou, kdy si pamatuju, že byly videokazety a hlavně ty videokamery a já mám někde videokazetu, na které tancují moji rodiče, právě na tady tu písničku. Mně v té době muselo být asi, já nevím, asi 3 roky. Samozřejmě tehdy získat nějakou videokameru, tak to byla úplná relikvie. To prostě, když někdo měl v ulici, tak si to všichni navzájem půjčovali, protože to byla velká vzácnost. No a vím, že táta právě to štěstí měl a právě natočil několik záběrů z diskotéky, kde moji rodiče tancovali na tady tu vypalovačku. Možná, že vy tu vypalovačku znáte taky, je to Wakefield Saturday Night, no ale pokud byste přece jen chtěli něco modernějšího, tak i pro vás mám písničku a to je Alan Walker a song Fire. To všechno jedině na Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, máme tady další přáníčko, další jukebox, tentokrát od Romana, tak to jsem moc zvědav, co mu budeme hrát.
2: Nazdar Alexi, zahraj tam prosím tě, Žijem pre moment, pro všechny řidiče, ať se jim dobře jede, pro všechny kysáky a pro tebe do studia, díky, čágo, Roman.
1: Jdeme na to, Žijeme pre moment, parádní pecka zo Slovenska, mám jí moc rád, tak věřím, že vás nabije energií.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Tak kysáci, blíží se nám zase vedra, jo, jakože čekoval jsem, že opravdu možná budeme zase atakovat ty čtyřicítky, což na jednu stranu je super, pokud jste někde u vody a máte tu možnost se vždycky schladit, pokud jste uzavření někde ve městě v betonový džungli, tak je to o něco horší, ale ještě stále je čas se nějakým způsobem na to připravit, takže pokud máte možnost, tak zkuste si opatřit třeba i nějakou tu mobilní klimatizaci, oni byli vyprodaný, ale zdá se, že něco málo bylo naskladněný, tak abyste potom nesnažili se to sehnat, až bude pozdě. No, pokud by to nevyšlo, tak věřím, že i klasické větrání a větráček taky udělá svoje. No a pod kotlem nám v tenhle okamžik v noci nebude topit počasí, ale bude to Koťa, a co konkrétně nám vybral za jukebox, zjistíme právě teď.
2: Ahoj Alexi, zahrál bys tam nějaký pořádný nářez od Master Blaster a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxilomous, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, kamionák Endu, kamionečko Pituli, pro kolegu Pítrsa Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavličkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Tak Koťi, posílám to tam Master Blaster pro všechny pohodový kysáky a já věřím, že to jsou všechny kysáci.

0: Kysáci, posloucháte noční jukeboxy a to znamená, že hrajeme písničky na přání celou noc až do 6 do rána.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.